0: to pes mě zavolal, tak řekni, koho by si vzal, jestliže Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Tam má nohy hubené a pak chce Pepu tebe ne. A jestli máš na mysli Marii, tak přímo říkáme, bo žena je bez věna a Hana je moc prohnaná a Pavla to je známý škrob, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada a on řekl, nepřichází v úvaz, ta nemá ráda psi.
1: Jo,

0: Zlato Vlásko, rád tě mám.
1: Radio Junior.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

Escoltem. Lou, peníci z povolání to, jsou páni to, jsou páni Lou. Peníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: bych jich zprát kloupý dej. Jsem cukr, dej jsem kroupy, seď. V formáku na houni pře, padli tě v ráhouni. Lou, peřík je nesmlouvavý, lou, ten jí ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem.
1: Posloucháš Radio Junior. Nestor.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

Posloucháš Rádio Junior.

vždycky říkal, synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoc mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

fikej. Ten večer poprvý jsme spolu sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak si chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem.

za to sem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, kde radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit.

0: Restart s Terezou Rašovou.
1: Krásné čtvrteční ráno, jsem tu opět po prázdninách v plné síle. Už jsem se na vás moc těšila a taky jsem se těšila sem do našeho krásného studia Radia Junior. Dneska to mám nasvícené trošku tak bledě modře ta světýlka. Doufám, že jste si krásně užili prázdniny a že ten rozjezd ve škole nebo ve školce nebo v případě dospěláků v práci je takový pozvolný, pomalejší, abychom si my všichni vlastně stihli uvědomit, že už je to zase tady, že školní rok už nám začal. Co bude hlavní hvězdou dnešního ranního restartu? Tak to bude Vyšehrad a taky festival Vyšehrádky, který právě dneska startuje v Praze. No a mezi 6 a 7 hodinou, tedy v té první hodince ranního restartu, nás taky čeká vtípek, ranní pomsta, popřejeme všem Bronislavům, Bronislavám k svátku a taky si dáme spoustu skvělé hudby. Například je tady připravený song od Xyndla X, Puberťák nebo Firework od Katy Perry. Můžete se taky těšit na Jonas Brothers nebo Marka Ztraceného. Ale už mi tady netrpělivě přešlapují minutové zprávy, tak jim dáme prostor.
0: Radio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Včera 2. září začal slavný benátský filmový festival. Zlatého lva, cenu za celoživotní přínos, převzal americký herec George Clooney. V hlavní soutěžní kategorii se tu celkem představí 21 filmů. Zastoupená bude i československá tvorba. V sekci pro restaurované filmy Venecia Klasici bude 7. září uvedený i nově digitalizovaný československý snímek Valérie a týden divů režiséra Jaromila Jireše z roku 1970. Dánská restaurace Kulhuset v městě Køge dává zákazníkům pokuty za nesnězené maso. Pokud host nedojí 3 a více kousků masa, platí pokutu. Za každý kousek masa je to 25 dánských korun, což je přibližně 81 korun českých. Za 3 nesnězené kousky masa to tedy vychází na 243 českých korun. To je cena našeho jednoho českého oběda. Restaurace chce tímto způsobem omezit plýtvání potravinami a zejména masem. A jaké bude dnes počasí? Dneska bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy dokonce až na 27 stupňů a v 1000 metrech na horách se můžete těšit na krásných 18 stupňů. Krásné ráno a příjemné

Nepůjdem spát, tak tahle písnička nebyla až tak moc aktuální. Já doufám, že naopak teda už jako opravdu jakoby ano, nepůjdete spát, ale hlavně prosím už vstávejte, protože je krásný čas 6:06. To je opravdu skvělý čas na vstávání. A pokud už teď posloucháte Radio Junior, tak mě zajímá, jak se rozkoukáváte ve škole, jak jste zvládli začátek nového školního roku, jak se vám to tam líbí. Klidně mi zavolejte na číslo 800 199 199 nebo mi napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. A mám tady pro vás tip, jak si zpříjemnit začátek školního roku. A přímo tento víkend, nebo už ode dneška, jsou tady Vyšehrádky. Můžete vyrazit na pražský Vyšehrad už ode dneška, od tedy 3. září až do 6. září se tu koná festival plný divadelních představení. Koncerty tam jsou, můžete si vyzkoušet různé workshopy, něco nového se tam naučit. A jsou tam taky venkovní herny, které jsou úplně zdarma. Jsou tam výtvarné dílny a opravdu příjemná atmosféra. Já jsem to tam byla vyzkoušet minulý rok se svými dětmi. Líbilo se nám to tam moc. Strávili jsme spoustu času ve výtvarné dílně a v té venkovní herně. A je tam i večer, když vydržíte až do večera, čtení Na dobrou noc, které je taky úplně zdarma. Tak v této hodince si ještě řekneme, nebo i v té příští, co dalšího můžete na Vyšehrádkách vidět, jaké divadelní představení třeba zaujalo mě. Také po 7. hodině nás pozve přímo ředitelka festivalu Vyšehrádky na tuto akci a řekne nám nějaké další zajímavosti. A teď se dívám, co tady je před námi. Je tady píseň Jonas Brothers, tak si ji dáme. A potom v této hodince mám pro vás také zajímavosti o samotném Vyšehradu.

Jsem moc ráda, že posloucháte ranní Restart Rádia Junior, jak jsem slibovala. Řeknu vám nějaké zajímavosti o Vyšehradě. Nevím, jestli jste na Vyšehradě byli. Pokud jste z Prahy, tak si myslím, že nejspíš ano. Pokud nejste z Prahy, tak možná ne. Každopádně je to skvělý tip na výlet, protože na Vyšehradě je to opravdu krásné. Můžete se tam projít po hradbách. Je tam nádherný výhled na celou Prahu. A taky kromě toho tam najdete třeba velmi slavný hřbitov, Vyšehradský hřbitov, na kterém je Slavín, což je taková veliká společná hrobka známých českých osobností. Je tu pohřbený například spisovatel Jaroslav Vrchlický, malíř Alfons Mucha nebo operní pěvkyně Emma Destinová. A to není všechno, pokud třeba na hřbitově moc nejste, tak na Vyšehradě uvidíte nádherný kostel svatého Petra a Pavla. A najdete tu také v areálu nejstarší rotundu v Praze, což je rotunda svatého Martina. Nevím, jestli všichni už jste slyšeli to slovo rotunda. Rotunda je taková stavba, která má kruhový půdorys, takže je to taková budova, ve které, když stojíte uvnitř, tak kolem vás není žádný roh a ty zdi jsou zkrátka do kolečka. Takže to je taky taková zajímavost. Další věci, které jsou na Vyšehradě zajímavé, ty si zmíníme ještě později, protože na Vyšehradě je toho opravdu hodně, hodně moc, co můžete vidět, co si tam můžete prohlédnout. A s Vyšehradem se také pojí zajímavé pověsti. Já znám alespoň dvě, ale možná, že jich bude ještě víc. Tak pokud jste na Vyšehradě byli a třeba jste tam něco hezkého zažili, tak mi určitě taky můžete dát vědět. A to na e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo se klidně podělte telefonicky o své zážitky, buď to se začátkem školy nebo s návštěvou Vyšehradu a zavolejte mi na číslo 800 199 199. Za chvilku už tady bude vtípek.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Ano, je tady vtípek, dokonce mám vtípek opravdu, který se váží k Vyšehradu. Paní učitelka vykládá dětem pověst o kněžně Libuši. Kněžna Libuše stála na Vyšehradě, zhlížela dolů a prorokovala. Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. V tom ji přeruší Pepíček. Paní učitelko, a viděla odtamtud ta Libuše taky, jestli zítra nebudeme psát ten test z češtiny?

0: Hej, od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali.

Puberťák, Xindl X v ranním restartu Radia Junior. Já doufám, že máte dneska krásné čtvrteční ráno. A my si dneska povídáme o Vyšehradu a taky o Vyšehrádkách. Vyšehrádky, to je takový festival, který se odehrává na pražském Vyšehradě a zrovna dneska začíná. Co všechno tam můžete vidět? Tak jsou tam divadelní představení, jsou tam taky koncerty, například skupina Bombardák tam bude mít koncert, jsou tam workshopy, je tam nádherná herna nebo spíše několik heren venkovních, jsou tam výtvarné dílny, je tam dobré občerstvení, je to zkrátka krásná akce, je tam také Rourov, což je taková atrakce od Rádia Junior. No a mě zaujalo představení Pradleny, které je 6. září od 13 hodin. Je to takové představení nového cirkusu a všechno se to odehrává v prádelně a pere se tam všechno, to znamená nejenom košile a ponožky, ale pere se tu taky tajemství a perou se tady taky staré hříchy. Takže Pradleny v tomto představení mají opravdu velmi, velmi hodně práce. Voda tucáká, prádlo se tady drhne a některé skvrny na oblečení, ale i na duších, prostě nějak ne a nepustit. Tak tahle prádelna, ta by se mi určitě líbila, ta mě hodně zajímá. Je to místo, kam se chodí proprat život, kam se chodí taky vyždímat emoce. A na šňůru se sem chodí pověsit různé vzpomínky. Takže můžete se těšit na to, že tam bude i spousta humoru, špetka nostalgie a že tam bude hodně různých gegů a zkrátka hodně praní. Takže tohle představení zaujalo přímo mě. Ještě jednou opakuji, že ho můžete navštívit na Vyšehrádkách 6. září od 13 hodin. Jaká další představení tam jsou, to si řekneme v dnešním ranním restartu ještě později. No a teď už si dáme písničku Speechless. I když vy budete třeba zrovna nemluvní, tak doufám, že budete mít dnes dobrou náladu, nejen ráno.

V ranním restartu je teď na řadě píseň z hit parády. Jmenuje se Bad Angel a za tímto projektem stojí Anima, italský producent Matteo Milleri, kterého můžete znát i z dua Tale of Us. Anima je populární nejenom díky své hudbě, ale i díky velkolepým vizuálním show, které propojují elektroniku s digitálním uměním a vytvářejí jedinečný koncertní zážitek. Do singlu Bad Angel si pozval Lisu, hvězdu skupiny Blackpink, kterou možná znáte. Lisa pochází z Tajska a je vůbec první nekorejskou členkou kapely. Prosazuje se i sólově a herecky, třeba v seriálu The White Lotus, a patří mezi nejsledovanější K-popové umělkyně na světě. Výsledkem je temnější, hypnotický taneční track s výrazným beatem a silnou atmosférou, který funguje na velkých festivalech, ale i ve sluchátkách. Anima a Lisa, Bad Angel.

Bad Angel. Představili jsme si píseň z hit parády, jak se vám líbila? Já myslím, že to je dobrá pecka, že takhle po ránu nás to může dobře probudit. A my si povídáme v ranním restartu o Vyšehrádkách, které můžete navštívit právě už ode dneška na pražském Vyšehradě. Je to festival hlavně divadelní, ale můžete si tam zajít i na koncert nebo na workshopy a užít si i venkovní hernu, která je úplně zdarma. A zaujalo mě tady vystoupení nebo představení, které se jmenuje Zachraňte číslo 6 divadla Minor. Tohle představení se koná 6. září od 16 hodin. A je to takový příběh, který sleduje cestu dvou vojenských robotů za svobodou. Takže hlavními postavami jsou tu roboti. A roboti se poprvé dostávají do města, otevírají se před nimi nové obzory a konečně poznávají, jak příjemné je smát se a trochu si zadovádět. Na útěku před dvojicí šílených generálů nachází nové přátele a dokonce se účastní i pěvecké soutěže Zlatý tralaláček. Přijmou je obyvatelé města mezi sebe? Dokáže být robot ličtější než někteří z nás? No, tak tyto otázky nám kladou autoři představení právě v popisku k tomuto představení Zachraňte číslo 6. Musím říct, že představa toho, jak se dva roboti, kteří utíkají před šílenými generály, účastní pěvecké soutěže Zlatý tralaláček, tak ta mě docela rozesmála a moc bych to chtěla vidět, tohle představení se přiznám. Takže pokud i vás to zaujalo, tak můžete vyrazit 6. září od 16 hodin, hraje divadlo Minor. Před námi je písnička od Milana Peroutky, která se jmenuje Delta. Já doufám, že máte dobrou náladu, že máte dobrou snídani, že máte prostě všechno v pohodě doma. A nás čeká taky za chvilku, ne úplně brzo, ale za chvilku to přijde taky ranní pomsta, což je nějaký úkol, který mi tu nachystal moderátor, co tady byl včera, což byl Karel Klement. Kájo, tak doufám, že jsi na mě vymyslel teda něco takového, co zvládnu. A taky si samozřejmě budeme v této hodince, ale i v té následující povídat o Vyšehradě, o Vyšehrádkách, budeme si pouštět super hudbu. No a po 7. hodině nás taky čeká soutěž.

Když dál a dál mě čas unáší, se zpívalo v téhle písničce, a když vás bude dál a dál čas unášet dnešním dnem, tak se nechte unášet až k 17. hodině, kdy začíná Klub Rádia Junior. Dnes je čtvrtek, takže moderuje Eva Sinkovičová a od 19 hodin bude mít hosta Jiřího Bartoníka, což je lektor filozofie pro děti. A také přijde Lukáš Čičeli a Dominik Till, což jsou autoři poslední vydané knihy o Mileně Jesenské. Bude si s nimi povídat právě o tom, jak vlastně předávat filozofická témata dětem, jestli děti se zajímají o filozofii, jestli si kladou nějaké filozofické otázky a co to je vlastně ta filozofie. Tak pokud vás tohle téma zaujalo, tak si určitě nenechte ujít dnešní Klub Rádia Junior od 19 hodin a odpoledne klidně napište Evě nebo ji zavolejte do vzkazovny a přejte si nějakou písničku na přání. To můžete udělat třeba kolem 17.30 nebo kolem 18.20 a můžete to využít i k tomu, že třeba někomu popřejete k narozeninám. Dneska je 3. září, takže pokud znáte někoho, kdo má dneska narozky, tak můžete už teď vybrat písničku a klidně už teď napsat na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz nebo na e-mail radiojunior@rozhlas.cz napsat nějaké hezké přáníčko a přidat i třeba konkrétní písničku, kterou byste chtěli oslavenci dnešnímu nebo oslavenkyni poslat. Ano, a já posílám vlastně všem dnešním oslavencům rovnou písničku Firework, což je ohňostroj, že jo, tak to se hodí. Takže všichni, kteří máte dneska narozeniny nebo svátek dnes mají Bronislavové a Bronislavy, tak vám přeju všechno nejlepší a posílám vám písničku od Katy Perry. Firework, tento ohňostroj je pro všechny dnešní oslavence.

0: Katy Perry a Firework v ranním restartu Rádia Junior. Teď už je 6 hodin 44 minutek. Dneska je 3. září, připomínám, je čtvrtek. No a v tento čas bývá na řadě, víte co, jeďte. Pokud posloucháte pravidelně, tak víte, že teď je na řadě ranní pomsta.
1: Ranní pomsta.
0: Takže já tady mám obálku, takovou červenou, krásnou obálku, roztrhanou trošku, je na ní lepka se skříženými hnáty a v té obálce je pro mě úkol, otvírám. A je tam napsáno, ahojky a dobré ráno, ranko, ano. Co si tak hledá ranní rozcvičku? Vymysli si, jaké cviky chceš a hlavně zaspívej nám taky k tomu, když jsem já sloužil. Hravé ráno, Carlos. Hoho. Kájo, tak což o to jako rozcvička, ranní rozcvička, to jako já zvládnu. To já si vymyslím, jaký cviky budu chtít, to já jako klidně budu dělat. Akorát zpívat, když jsem já sloužil, to by chtělo k tomu nějak tu rozcvičku vlastně přizpůsobit, že? A hlavně já si nepamatuju ta zvířata, že jo, v té písničce, protože tam jich je hodně a je to dlouhý strašně a zpívala jsem to naposled dětem, když byli malí, takže... Já teda jako něco zkusím, já si dám ten mikrofon takhle výš, abych si stoupla a teďka já budu teda, tam první je kuřátko, si myslím, že jo, že to je. Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to. Takže to budeme dělat jako rozcvičku zobáček rukama a u toho se budeme pohupovat boky, ano? Takže kuřátko za to. A to kuře krákoře běhá po dvoře. Má panenka pláče, to bychom mohli dělat jako, že pláče, takhle pěstičky a jako pláče. Doma v komoře. Teď mi tady do toho ten... Ty sluchátka mi tady bouchají do stolu. Tak, když jsem já sloužil to druhé léto, vysloužil jsem si kačenku za to. A ta kačka bláto tlačká, tak to bychom mohli dělat jako, že tlačíme bláto, ne, ale jako, že šlápeme v blátě, takže jako přešlapujeme na místě. Takže a ta kačka bláto tlačká a to kuře krákoře, takže ručičkama děláme zobáček, kuřátkový zobáček, běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře a zase pláčeme. To se teda moc nezacvičíme, že jo, takhle. To jsou takový moc jednoduchý cviky. Dobře, tak třetí zvíře je, který, kdo si to pamatuje? A když jsem já sloužil to třetí léto, vysloužil jsem si husičku za to. Tak husu nevím, co budeme dělat. Husa. A ta husa chodí, bosa. Tak u toho bychom se mohli nějak víc zacvičit, jako třeba nějaký přešlapování, jako v aerobiku bychom mohli dělat. A ta husa chodí, bosa. A to kuře, ne. A ta kačka bláto tlačká. A to kuře krákoře běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. No a teď máme čtvrtý zvířátko a to je, myslím, že vepříček, ne? Nějaký vepřík. Tak co budeme dělat na vepříka? To bychom mohli hejbat nosem, jako ten rypáč, tím rypáčkem. Takže když jsem já sloužil to čtvrté léto, vysloužil jsem si vepříka za to. Hejbáme nosem a to dělají spíš králíci, že jo? Nebo chrochtáme. Takže co tam je? A ten vepř jako pepř, to bychom mohli dělat jako že pepř. Pepříme, tak se pepříme jídlo. A ten vepř jako pepř a ta husa chodí bosa a ta kačka bláto tlačká a to kuře krákoře běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. A myslím, že už by to mohlo stačit, protože já už nevím, co tam je za další zvířátka. Ale Carlosi, myslím si, že bys mě měl pochválit, že znám aspoň ty první čtyři zvířata. Myslím si, že tam pak ještě bude nějaká kráva, nebo tam mě bude tele, ne? A to tele hubou mele. Vy byste to určitě všichni uměli a já se musím to doučit a zopakovat si to. Každopádně my si dáme písničku od Marka Ztraceného Stále věřím a já také stále věřím, že vy máte krásné ráno, že se vám dobře stává, že se smějete a těšíte se na dnešní den.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

6:51, dneska je 3. září, vstáváte s ranním restartem Rádia Junior, za což jsme moc rádi. Zdraví vás Rašová Terka, moderatérka, a dneska mají svátek všichni Bronislavové a všechny Bronislavy. Bronislav je mužské jméno slovanského původu a jeho význam je obvykle uváděný jako bojující za slávu, chránící nebo bránící slávu, nebo taky slavný bojovník. Další variantou jména je i Branislav, takže já znám jednoho Braňa. Braňo, moc ti přeju všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Takže dneska slaví Bronislavy, Bronislavové jako Bronislavové, pak Bronislavy, ale třeba i Branislavové. Takže je toho hodně. Je vás hodně, kdo máte dneska svátek. A já tady mám pro vás dokonce báseň. Broněk, Broňa, brání slávu, ať jsou vždycky v právu. Posílám jim k svátku virtuální kávu, a když nepijí kávu, ať dostanou dnes jednu skvělou zprávu. Všechno nejí všem Broňám, Broňům k svátku, ať jsou zdraví, šťastní a mají vždycky na každou splátku. Tak všechno nejlepší a písnička In the Name of Love, tedy ve jménu lásky.

0: před námi je 7. hodinka, ještě před začátkem 7., tedy 2. hodiny vlastně ranního restartu, stihneme rekapitulaci hitparády, kterou pro vás připravuje Klárka Nováková, a na hitparádu se můžete těšit už v sobotu od 9 hodin, takže si poslechněte rekapitulaci z 29. srpna pro písničky, které jste hlasovali.
1: Rekapitulace.
2: První novinkou přichází skupina Vesna a Ben Kristoval. Já si tě

0: Desátý je Strach od Pavla Čatka.
1: Vrčet, aby se bubáci vyděsili.
0: Light od Taylor Swift.

0: stát. A ve 312. kole vítězí skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
1: s Terezou Rašovou.
3: Krásné ráno, dneska jsme o něco výše, nacházíme se totiž na Vyšehradě, povídáme si o tom, co tady můžeme vidět, jak je to tu krásné a taky o tom, že tu dnes začínají Vyšehrádky. Myslím tedy Vyšehrad v Praze, pokud jste na Vyšehradě ještě nikdy nebyli, tak je to skvělý tip na výlet, pokud jste tam byli, tak mi klidně dejte vědět, co se vám tam líbilo, nebo jestli jste byli i přímo na festivalu Vyšehrádky, tak mi klidně dejte vědět na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a nebo mi můžete zavolat na číslo 800 199 199. V hodince mezi 7 a 8 budeme soutěžit o rodinnou vstupenku na jedno představení na festivalu Vyšehrádky. Taky nás pozve po telefonu na tento festival přímo ředitelka festivalu Adéla Garabíková. Těšit se můžete taky na zvídavce, na spoustu hudby, například nám zaspívá Elis Mráz. No a jelikož už mi tady stepují minutové zprávy, tak jdeme přímo na ně.
1: Minutové zprávy.
3: Včera 2. září začal slavný benátský filmový festival. Zlatého lva, cenu za celoživotní přínos, převzal americký herec George Clooney. V hlavní soutěžní kategorii se tu celkem představí 21 filmů. Zastoupená bude i československá tvorba. V sekci pro restaurované filmy Venecia Klasíči bude 7. září uvedený i nově digitalizovaný československý snímek Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše z roku 1970. Dánská restaurace Kulhuset v městě Køk dává zákazníkům pokuty za nesnězené maso. Pokud host nedojí 3 a více kousků masa, platí pokutu. Za každý kousek masa 25 dánských korun, což je přibližně asi 81 korun českých. Za 3 kousky masa to vychází na 243 českých korun. Restaurace chce tímto způsobem omezit plýtvání potravinami a zejména masem. Jaké bude počasí? Dnes bude většinou polojasno a nejvyšší teploty budou celkem příjemné, 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů. Krásné, příjemné ráno vám přeje.

Do ranního restartu se nám teď nasypal prach s písničkou Prach od Sebastiana a Lipa. Je 7 hodin a 5 minutek, my si povídáme o Vyšehradu a o Vyšehrádkách. A já bych vám ráda řekla, že na Vyšehradě také můžete něco krásného slyšet. Nevím, jestli o tom víte, ale přímo v kostele, který se nachází na Vyšehradě, ten kostel se jmenuje svatého Petra a Pavla, se nachází zvonkohra. Ta zvonkohra má 21 zvonů a zvonků a umí zahrát až 50 různých melodií, například třeba i státní hymnu nebo různá díla od Smetany a Dvořáka. Ta zvonkohra tam je od roku 2001 a je to opravdu krásné, když přijdete na Vyšehrad zrovna v tu celou hodinu. Můžete to slyšet od 11 hodin do 21 hodin večer, vždycky každou celou, a ty melodie se liší, takže úplně vám to tam udělá takovou krásnou atmosféru, krásný zážitek. A pokud jste tam byli, možná jste ji už slyšeli, pokud vyrazíte na Vyšehrádky, které se konají už ode dneška, tak ji možná uslyšíte. No a za chviličku už budeme soutěžit o jednu rodinnou vstupenku pro 4 osoby právě na festival Vyšehrádky a čeká nás jeden krásný tajemný zvuk. Tak si na to počkejte.

0: got your trucker's hitch.
1: Trucker's Hitch v ranním restartu Rádia Junior je 7 hodin a 10 minutek. No a teď je tady slíbená soutěž. Je to telefonická soutěž, číslo do studia je 800 199 199. Linka je bezplatná. Ještě jednou opakuji, 800 199 199. A soutěž probíhá tím způsobem, že já vám pustím zvuk, tajemný zvuk, a vy máte uhodnout, co to je. Vítěz získá rodinnou vstupenku pro 4 osoby na festival Vyšehrádky na nějaké představení, které se koná buď v sobotu nebo v neděli, to vám pak ještě upřesníme a napíšeme vás na takzvaný guest list, což je takový seznam hostů, kteří můžou vstoupit zdarma. Tak pokud byste měli ještě volný víkend a měli byste zájem, tak se zapojte do naší telefonické soutěže. Já myslím, že všechno je jasné a moje soutěžní otázka zní, co můžete slyšet na Vyšehradě?
2: Tajemný zvuk.

Tak pokud se myslíte, že znáte správnou odpověď na mou otázku, co můžete slyšet na Vyšehradě, tak volejte na číslo 800 199 199. Já dám písničku a zkusím někomu z vás zvednout telefon.

0: Dohrala nám písnička Stereo Mexico a já už mám na telefonu Štěpána. Krásné ráno, Štěpáne.
1: Dobrý, ahoj.
0: Čau. Ty jsi se zúčastnil telefonické soutěže, nebo právě teď se zúčastňuješ naší telefonické soutěže Rádia Junior. Já jsem pouštila zvuk a ptala jsem se, co můžeš slyšet na Vyšehradě. Tak si to poslechneme ještě jednou, kousíček. Tak, a teď mi řekni, co si myslíš, že to tak, Štěpáne, může být?
1: Zvonkohra.
0: Myslíš si zvonkohra?
1: Mhm.
0: Jo, to je super. A teď mi řekni, slyšel jsi někdy naživo tuhletu zvonkohru na Vyšehradě?
1: Na Vyšehradě ne, ale my jsme byli...
0: Někde jinde možná jsi slyšel zvonkohru.
1: Někde jinde jsme slyšeli zvonkohru.
0: Mhm. Štěpáne, já ti moc gratuluju, protože získáváš rodinnou vstupenku na jedno z představení festivalu Vyšehrádky tento víkend, buď v sobotu nebo v neděli, pro 4 osoby. Jste 4, budeš mít komu to udat? Jo? No tak to je skvělé. A ty už jsi někdy byl na festivalu Vyšehrádky?
1: Jo.
0: Jo. A co jsi tam viděl, co jsi tam zažil? Líbilo se ti to tam?
1: No, tak... Mně se tam strašně líbilo i mému bráchovi, co tady vás určitě chci pozdravit. Ahoj.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
1: Tonda.
0: Tonda, no tak to vás moc zdravím, oba dva. Takže oběma se vám tam líbilo. A co jste tam viděli třeba?
1: No, tak jsme tam třeba divadýlka a hezký výhled na Prahu.
0: Tam je nádherný výhled na Prahu. Ty jsi mi říkal ještě po telefonu, že jsi byl i na koncertu skupiny Bombardák, viď? Takže to taky se ti líbilo. Já třeba musím říct, že se mi tam líbí ty venkovní herny. A když jsme tam byli loni s dětmi, tak jsme stavěli z té stavebnice kabo, což jsou takové, jakoby taková dřevíčka a stavíš to na sebe. To jste tam taky zkoušeli?
1: Jo, zkoušeli.
0: A my jsme postavili docela hodně vysokou věž, ale byl tam jeden tatínek, který teda postavil mega, ale mega vysokou věž z toho a všichni pak už sledovali a všichni už byli zvědaví, kdy to konečně spadne. Takže to jste tam taky zkoušeli, co jste tam dělali třeba ve výtvarné dílně, tam jste taky byli loni, nebo ne?
1: Nevím, asi myslím, že jo.
0: Taky, takže jste tam prostě taky všechno vyzkoušeli. No a jak se ti dneska vstává, jde to?
1: Jo.
0: Jo, dobrý. No a co tě dneska čeká ve čtvrtek? Máš už nějaký plán, třeba na odpoledne?
1: No, na odpoledne mám skauta s bráchou a jinak asi...
0: Tak to už stačí, veď. To už je program pořádný. Tak to je hezké, že jste skauti. Cože?
1: Nebo škola ještě.
0: Ještě škola tě čeká dneska, ale tam se ještě nebudete učit. To je takový rozjezd, ne?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne.
1: Příští týden.
0: Tak jo, Štěpáne, já mám tady na tebe, si ještě zaznamenám e-mail, abychom se mohli domluvit. Užijte si krásně divadlo, představení na Vyšehrádkách. Moc ti blahopřeju a měj krásný den. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Čau, Tondo.

Krásné ráno, posloucháte ranní restart Rádia Junior, je 7 hodin a 21 minut, dneska je 3. září a právě ode dneška do neděle se na Pražském Vyšehradě koná interaktivní festival Vyšehrádky, který nabízí dětem a jejich rodičům divadelní představení, koncerty, workshopy. A já už mám právě teď na telefonu ředitelku festivalu. Dobré festivalu.

0: odpověď čekala, že moc času asi na to nebylo.
1: Není takže... na to čas, ano. Ale snad už dnes ano.
0: No a Vyšehrádky jsou festival tedy pro děti. Tak co děti a jejich rodiče vůbec na Vyšehrádkách čeká, pokud to někdo vůbec nezná?
1: Na festivalu Vyšehrádky čeká naše návštěvníky nejmenší i největší volně přístupný areál s plenérovou hernou. Máme tam postavené šapito, máme vlastně teď připravené 3 divadelní scény, kde primárně budeme uvádět loutková představení, koncerty, workshopy, s tím, že vždycky myslíme na to, ať je to program otevřený a přístupný pro ty nejmenší diváky, protože naším sloganem je pro děti a jejich dospělé.
0: Ano, to je moc krásný slogan. Ten se, myslím, velmi líbí našim posluchačům Rádia Junior a my vlastně to máme docela podobně, bych řekla, jako Rádio Junior.
1: To je pravda.
0: Proč jste se vlastně rozhodli ale pořádat ten festival zrovna na Vyšehradě? Co je na tomhle místě pro dětské divadlo vlastně tak kouzelného?
1: Je to určitě... Atmosféra toho místa je krásná. Jste tam v podstatě trochu vytržený centra Prahy, protože máme to postavené na louce a za tím vaše pito vidíte tu siluetu Vyšehradu. A ten důvod, popravdě letos je 23. ročník a mě je teprve 26 let, takže u zrodu jsem nebyla, ale vím, že Vyšehrad je partnerem Vyšehrátek už od začátku, takže no...
0: Tak
1: vlastně
0: to je krásné.
1: Nevím, ale je to hezká otázka a zjistím si to od zakladatelů.
0: To je krásné, že jste takhle mladá ředitelka festivalu už. No a jak dlouho to pro vás vlastně znamená, jak dlouhý je ten čas, kdy se všechno připravuje? Já si myslím, že to asi nebude třeba týden dopředu. Tak kdy začíná taková ředitelka festivalu vůbec přemýšlet třeba o tom, co se bude hrát, jaká představení na festivalu budou?
1: To rozhodně to není týden. My si sami pro sebe říkáme, že to je roční práce, protože v podstatě hned, jak skončí tento ročník, tak začínáme přemýšlet nad rokem následujícím. Ale popravdě já už teď třeba měsíc zpátky už jsem přemýšlela nad rokem 2027, takže je to i něco málo přes rok.
0: Mm-hmm, takže velmi dlouhá doba.
1: Ano.
0: A na která představení byste děti i jejich rodiče ráda pozvala? Konkrétně něco vyberte.
1: Mm-hmm. Já bych ráda pozvala na představení Kiosek od studentů DAMU, které vzniklo v letošním roce a myslím, že ho ještě mnoho diváků nemělo šanci vidět. A je to vtipná pohádka o tom, že i velké sny se mohou plnit, takže to moc doporučuju. A pak ještě mám velice ráda inscenaci Pluto, která se zase věnuje planetě, která hledá své nové místo, kam vlastně teď bude patřit, když už nemůže být součástí sluneční soustavy.
0: No to je krásné, krásné téma. Vlastně všechny další informace najdou naši posluchači na webu vyšehradky.cz, je to tak?
1: Je to tak.
0: Přesné časy, kdy co je. No a v programu je taky u některých představení nakreslené oko nebo takové prsty, znak pro oka. Tak co to znamená?
1: Náš festival se snaží teď v posledních letech víc otevírat přístupnosti a to znamená, když vidíte v programu tyhle ty dva znaky, že si můžete volně koupit vstupenky, jenom třeba uvidíte ve předních řadách tlumočnice či tlumočníka do českého znakového jazyka, pokud tam jsou třeba ty prstíky. To očičko je naopak znak, že to je program vhodný pro nevidomé.
0: To je krásné, takže to máte takhle otevřené, aby mohlo přijít co nejvíce diváků.
1: Ano.
0: A Vyšehrádky nejsou jenom o koukání na divadelní představení, tak do všeho, čeho se můžou děti během festivalu sami zapojit?
1: Mm-hmm. Jak už jsem zmiňovala na začátku, tak je to velká plenérová herna. K tomu všemu jsme ještě připravili sob dětského oblečení, máme celodenně otevřené výtvarné dílny, máme tam velkou stavebnici dřevěnou, které říkáme kapla. A například večerní program vždycky uzavíráme společným čtením na dobrou noc. Takže myslím, že se tam každý přijde na své, i kdyby si třeba potřeboval odpočinout, nebo naopak si chtěl dát koncert, představení, workshop. Je to všechno možné.
0: Já musím říct, že jsem byla minulý rok na Vyšehrádkách se svými dětmi a strávili jsme vlastně celé odpoledne jenom v těch hernách a v těch výtvarných dílnách. Zabralo nám to strašně moc času a k tomu divadlu jsme se vlastně vůbec nepropracovali ani.
1: Tak to zase doufám, že i jedno představení je skvělé stihnout.
0: Ano, určitě. A chtěla byste ještě něco dodat na závěr?
1: Já bych jenom takhle první den festivalu chtěla pozvat všechny malé, velké návštěvníky i návštěvnice na náš festival a vytáhněte rodiče ven.
0: Ano, říká Adela Garabíková, ředitelka festivalu Vyšehrádky. Víc informací o festivalu najdete na webu vyšehrádky.cz, to jsem už říkala. Adelko, díky moc za rozhovor a přeju vám, ať se letos Vyšehrádky opravdu naprosto skvěle vydaří, ať máte hezké počasí a mějte krásný den.
1: Moc děkuji za pozvání a doufám, že se uvidíme.
0: Naschledanou.

0: Nad věcí, tak se jmenovala písnička od Mikaela, která dozněla v ranním restartu Rádia Junior. Já doufám, že i vy jste nad věcí, když jdete do školy, do školky nebo do práce. A už byste možná měli vyrážet, pokud vám škola začíná v 8, protože teď je 7.30 a pokud to máte třeba čtvrt hodinky, tak je to možná tak akorát vyrazit. Před námi je samozřejmě další díl zvídavce Evy Sinkovičové, ten si pustíme právě teď. A Eva Sinkovičová se na vás těší i dnes odpoledne v klubu Rádia Junior od 17 hodin a od 19 hodin bude mít dnes zajímavé téma filozofie a děti. Tak si to určitě nenechte ujít.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát nás čeká seznámení se zvláštním živočichem z čeledi prasatovitých. Babirusa se podobá českému vepři, pochází z indonéských ostrovů, kde obývá tropické pralesy a bažiny. Má šedou a většinou lysou kůži, dlouhé nožky a úzký rypák. Zajímavé jsou ale na babiruse hlavně její kly. Hodně viditelné je mají jen samci, u samic jsou opravdu nevýrazné, občas žádné. Za to u samců jsou výrazné až dost a stáčí se do spirály. Mohou být dlouhé až 30 cm a jsou taky dost křehké. Když samci bojují, většinou se přetlačují předními končetinami a na kly si dávají pozor. Asi metrová prasátka mívají zhruba 80 až 100 kilo. Rypáček je sice dlouhý, ale slouží jenom k tomu, aby s ním babirusa něco vyčenichala. Krytí ho nepoužívá. Babirusa se zkrátka jen potuluje a sbírá, co ji napadne. Třeba ovoce, listí, semena, kořeny, ořechy, ale i mrtvé kraby a ryby. Babirusa má tělo stále obalené vrstvičkou bláta, v kterém se ráda válí. Suché bláto chrání její kůži před bodajícím hmyzem a sluncem. Babirusy jsou zdatné a rychlé běžkyně a žijí v menších rodinných skupinkách. Ty se ale skládají jen ze samic a mláďat. Samci jsou samotáři. Nejaktivnější je babirusa ráno a večer. Kromě válení se v bahně se ráda často koupe, je to zdatná plavkyně a přeplave i úseky široké několik kilometrů. Babirusy nejsou moc hlasitá zvířata, občas si zafuní nebo tiše zachrochtají, ale většinou je neuslyšíte. Mláďata těchto zvláštních prasat jsou hned po porodu samostatnější než u jiných prasečích druhů. I tak se ale o ně máma pečlivě stará a chrání je před možnými nepřáteli. A proč má vlastně tohle prasátko tak netradiční jméno? Pochází ze složenin indonéských slov babi, což znamená prase, a rusa, což znamená jelen. Takže babirusa je vlastně takový prasojelen. Domorodci z indonéských ostrůvků totiž dřív skutečně věřili, že jde o křížence prasete a jelena. V České republice jsou babirusy k vidění pouze v zoo v Jihlavě. Vyrazíte tahle zvláštní prasátka navštívit? Holky a kluci, pokud chcete o zdatných plavkyních a běžkyních babirusách někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to můžete na webu Rádia Junior poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Elis Mráz je vždycky za tebou v 7 hodin i v 7 hodin 36 minut i v 7 hodin 37 minut, což je právě teď. A dneska je 3. září, posloucháte Ranní restart Rádia Junior. A pokud jste nevyhráli v naší telefonické soutěži rodinnou vstupenku na festival Vyšehrádky, tak nebuďte smutní, protože můžete vyhrát v pořadu Síťovka, protože tam mám soutěž, která začala tuto středu, trvá až do 30. září a můžete tu vyhrát hru Kyberňáček, což je taková desková hra pro rodiče i děti. Jsou tam otázky, které jsou pro dospělé, jsou tam otázky, které jsou pro děti a ty otázky se týkají právě bezpečnosti na internetu. Myslím si, že tahle hra je moc fajn. Věnovalo nám ji do soutěže Dětské krizové centrum, za což moc děkujeme. A pokud byste tuto hru chtěli vyhrát, tak je potřeba si poslechnout nejnovější díl pořadu Síťovka, odpovědět na soutěžní otázku a odpověď nám poslat do 30. září na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Je to docela jednoduché a myslím si, že máte docela velkou šanci, že byste jednu z těch tří her, o které se soutěží, mohli vyhrát. Přeju vám hezké ráno, teď je tady Čistá jako láska, písnička od skupiny Aqua Babes. Tak si ji dáme a ať se vám krásně vstává a krásně se vám chystá, kamkoliv už jdete.

0: Já tady také proplouvám ranním restartem Rádia Junior. Ze studia vás zdraví Rašová Terka, moderatérka. Mávám na vás do naší webové kamery. Povídáme si dneska nejen o Vyšehrádkách, ale taky o Vyšehradě jako takovém, což je nádherné místo, kam si můžete jít jen tak na procházku, projít se podél hradeb, podívat se na krásný výhled na Prahu, ale taky tam můžete zajít na moc hezké hřiště dřevěné, které je inspirováno starými pověstmi českými. Vypadá to také jako takový hrad. Je tam i lanovka, taková ta oblíbená atrakce, která bývá na hřištích. A je tam třeba i dřevěný bivoj, který nese dřevěného kance na rameni. A jsou tam kazy, teta a libuše vyřezané ze dřeva. Takže je to takové moc hezké hřiště, které je naprosto krásně propojené s tím místem a s těmi pověstmi. Tak to je jeden tip, kam ještě můžete na Vyšehradě zajít. Další zajímavé místo je Rotunda svatého Martina. O té už jsem sice mluvila, ale ještě jsem vám neřekla, že v ní ve zdi je zazděná dělová koule, kterou tam můžete, když se pořádně podíváte, vidět. No a ta koule by měla být asi někdy z 18. století, protože tehdy na Prahu v roce 1757 útočilo pruské vojsko. Vzduchem létaly takové ty těžké železné koule z děl a jedna z těchto koulí právě zasáhla přímo rotundu svatého Martina. A když se pak ta stavba po letech opravovala, tak lidé tuto dělovou kouli našli a zazdili ji přímo do místa, kam tehdy narazila. Takže to je taky taková zajímavost, můžete se tam vypravit a měli byste ji vidět, když stojíte k rotundě čelem a podíváte se kousek pod střechu, tak na pravé straně od vchodu uvidíte právě tuto černou kouli, jak vyčnívá ze zdi. Tak to je další zajímavost. Pak určitě, kam bych i já chtěla, kde já jsem ještě nebyla, je zajímavé se podívat do podzemí, do kasemat a do sálu Gorlice na Vyšehradě, kde jsou také originální kamenné sochy z Karlova mostu. Pokud si myslíte, že na Karlově mostě jsou originální sochy, tak to není pravda. Jsou tam vlastně jenom takové kopie. A ty originální sochy jsou právě schované v tomto podzemí na Vyšehradě. No a potom je tam ještě jedno místo, které je teda velmi takové, až bych řekla, děsivé. A to je Čertův sloup takzvaný. Což je takové místo, které najdete velmi jednoduše, nebo poznáte to tak, je to v Karlachových sadech a jsou to takové tři velké kameny opřené o sebe. Už na první pohled vypadají tak jakoby záhadně a nejspíš podle vědců jde o prastarý sloup, který mohl sloužit jako buď to sluneční hodiny nebo kalendář pohanských kmenů, nebo to byl prostě jeden z podpírajících sloupů kostela svatého Petra a Pavla. Ale traduje se k tomu úplně jiný příběh. Vypráví se, že jeden vyšehradský kněz vsadil svou duši s čertem, že nestihne přenést obří kamenný sloup z chrámu svatého Petra v Římě dřív, než kněz odslouží mši. A čert letěl přes celou Evropu, jak nejrychleji uměl, svatý Petr ho ale po cestě schválně zdržoval a když potom čert unavený dorazil na Vyšehrad, tak kněz zrovna končil tu mši, takže čert to nestihl. Čert sásku prohrál a vsteky mrštil těžkým sloupem o střechu chrámu svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Ten sloup se nějak úplně rozletěl, rozbil se na tři kusy a ten tam právě tedy má ležet podle této legendy, podle tady toho příběhu, takže je to ten sloup rozlomený na tři kusy a říká se tomu Čertův sloup. No a náš šéfredaktor Adam Kebert mi říkal, že když stál u toho Čertova sloupu a chtěl používat právě kodek a vysílat, tak zjistil, že mu to tam vůbec nefunguje, že tam není signál. Takže pozor, to místo vypadá, že je opravdu nějaké zákleté nebo nějaké magické a pokud vás taková místa lákají a chtěli byste se tam podívat, tak to je další tip, kam vyrazit právě na Vyšehradě. My si dáme ještě takové promo na novinky Rádia Junior a taky si dáme písničku od Avril Lavigne. Přeju vám hezké ráno, je 7 hodin a 46 minut.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Head Above Water. Tedy hlava nad vodou, Avril Lavigne, v Radio Junior právě dozněla. Vy možná máte už třeba plán na tento víkend, možná půjdete na Vyšehrádky, možná budete dělat něco jiného, ale máte plán i ten, na ten další víkend. To se totiž koná Jičín, město pohádky, další úžasný festival. Začíná už 9. září a vlastně pokračuje až do 13. září. A Radio Junior tam bude taky. Já se tam chystám už ve středu, budu tam natáčet reportáže, budu dělat vstupy do vysílání. A ve čtvrtek 10. září, tedy vlastně příští čtvrtek, budu z Jičína i vysílat celý klub Rádia Junior. Eva Sinkovičová bude ve studiu, já budu v Jičíně a budu si povídat se zajímavými hosty přímo z Jičína. Klárka Nováková tam bude v pátek odpoledne moderovat koncert s Adélou Křivánkovou, takže tam můžete dorazit, bude to takový pohádkový koncert a bude se tam i soutěžit. Pak Jana Richterová a Jirka Kohout, naši moderátoři, budou vysílat páteční klub Rádia Junior přímo z Jičína a vystoupí tam taky v sobotu 12. září, budou tam mít takové vystoupení pro vás přímo naživo, takže pokud byste se s nimi chtěli vidět, tak doražte do Jičína 12. září. Je toho opravdu hodně, program bude nabitý a v Jičíně budete moct potkat také našeho skřítka Hájaju. A celé téma se jmenuje vlastně Háj a já tohoto festivalu Jičín město pohádky. Je to proto, že Václav Čtvrtek slaví výročí, takže je to všechno propojené a Háj a já tam určitě nesmí chybět. Dojdete tam určitě, pokud tam budete také ke stánku Rádia Junior, takže se na vás moc těšíme a moc vás zveme od 9. do 13. září do Jičína, my tam teda budeme jenom do 12. září. Teď už je 7 hodin a 52 minutek, dáme si písničku Cizí zeď, potom si dáme rekapitulaci hitparády a už se budeme asi, bohužel, pomalu, ale jistě loučit s raním dnešním restartem, ale zítra se na vás budu těšit zas.

0: Cizí zeď a ranní restart Rádia Junior už se nám chýlí ke konci, stihneme ale určitě ještě rekapitulaci hitparády. Klárka Nováková už je tu.
1: Rekapitulace.

0: a ve 312. kole vítězí skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Tak to byla rekapitulace hitparády. Hitparádu si můžete poslechnout další už v sobotu v 9 ráno. A teď už se musíme rozloučit. Já vám přeji dneska krásný den, ale těším se na vás opět zítra v ranním restartu. Takže neloučím se nadlouho. Teď vás chci pozvat na pohádku o myšce, která dupala. To je malá pohádka, která začíná už v 8 hodin. Je to pohádka o hodináři Zabloudilovi, myškách Vlastičce a Máně a taky o kocouru Damíškovi. A napsali Václav Čtvrtek, který tento rok slaví vlastně 115 let výročí od svého narození. Takže i proto jsem zařadila hodně pohádek od Václava Čtvrtka, protože i v rámci Jičína města pohádky si právě Václava Čtvrtka všichni připomínáme. Tak se mějte krásně, loučí se Rašová Terka, moderatérka. Mějte moc a moc krásný den a ahoj!
3: Rádio Junior, pohádka.
4: Poslouchejte, děti, teď dobře poslouchejte.

0: Co šel nahoru na půdu hodinář, pan zabloudil. A teď poslouchejte znova. To chodí po půdě kocour Damíšek. Je to tlustý kocour. Když se prochází po půdě, prkna pod ním povrzávají. A teď poslouchejte do třetice. Přestaňte dýchat a poslouchejte. Nic, jen ticho. Takové tichoučko je na půdě vždycky, když tam v koutě tancuje myška Vlastička. I když Vlastička dupe, co má síly, není slyšet ani cupnutí. Myšku Vlastičku to moc mrzí. Každou chvilku si proto stěžuje své sestře, myšce Máně.
1: Já nemám, Máňo, z tancování žádnou radost. Pan zabloudil dupe, i když netancuje. A pod kocourem Damíškem aspoň vržou prkna.
2: Tiše, Vlastičko, Damíšek tu někde chodí kolem.
1: Ale já můžu dupat, až mě prní patičky a nikdo o tom neví.
2: Buď ráda, Vlastičko. Kdyby myši dupali nahlas, to by se stávalo jedno myší neštěstí za druhým. To by hned každý věděl o každé myši a byla by z toho hromada neštěstí.
1: Je, Máňo, to jsem nevěděla, že ty jsi takový strašpitel. Počkej tu na mě a já si někam dojdu a pak přijdu a zatancuju ti. Bude to tanec, jaký netancovala ještě žádná myš.
2: Kam pak utíkáš?
1: Uvidíš.
0: Myš Vlastička mrskla ocáskem a vyklouzla z půdy na chodbu. Pak utíkala po schodech dolů a dolů, až tam, kde měl dílnu hodinář pan zabloudil. Pan zabloudil seděl u stolku, díval se zvětšovacím sklem do hodinek a něco v nich postrkoval. Myška Vlastička mu vyběhla po nohavici a usadila se mu na koleno.
1: Pane zabloudile.
3: Jako by mě pořád někdo volal. Je někdo za dveřmi? Jen tuhle postrčím kolečko a jdu otevřít.
1: Nikam nechoďte. A radši se koukněte na koleno.
3: A je. Myška. Co pak si nám přinesla? Neseš mi do zprávky myší hodinky?
1: Kde pak hodinky? Já bych od vás chtěla něco jiného.
3: No, to jsem sám zvědav.
1: Já bych od vás chtěla boty.
3: Co? Řekni to ještě jednou.
1: Boty bych chtěla.
3: Ale to si měla jít k šefci.
1: Kde pak já nechci boty z kůže? Ty moc nedupají. Já bych chtěla boty ze železa. Dovedl byste mi udělat boty ze železa?
3: A co pak o to? Mám tu maličký soustruh a všelijaké vrtáčky.
1: Tak mi udělejte botičky. Ale 4. Na každou nohu 1. A podrážky udělejte rýhované, abych neuklouzla, až budu tancovat.
0: Pan zabloudil vzal Vlastičce míru a začal dělat ty myší boty. Soustruhoval a vrtal, taky trochu piloval a pořád se díval zvětšovacím sklem, aby tu práci nepokazil. Nakonec sfoukl se stolu piliny.
3: Tak, a boty jsou hotové. No, můžeš se obouvat.
1: Je, ty jsou hezké. To jsou botičky úplně jako pro tanečnici. Nejdřív si navlíknu tu na pravou přední nožku. Teď na levou.
3: Netlačí.
1: Kde pak? Teď na tu pravou zadní nožku a na levou
3: Neškrtí.
1: Kde pak? Má v nich nohy jako v pokojíčku. No, jen jsou trochu těžké.
3: To víš, jsou ze železa.
1: Ale já si na ně zvyknu. Za chvilku budou jako pírka. Děkuju vám, pane Zabloudile. A už poběžím. Čeká na mě sestra.
0: Myška Vlastička se rozběhla zpátky na půdu. Kudy běžela, tudy to cvakalo, jako když se sypou železné kuličky. A když Vlastička běžela kolem trámu, za kterým spal kocour Damíšek, cvakalo to tolik, až se Damíšek málem probudil.
1: Máňo, kde pak jsi? Máňo!
2: Tuhle jsem. Čekala jsem na tebe takovou dobu.
1: No to víš, udělat 4 boty ze železa to chvíli trvá. A jak se ti líbí?
2: No, hezké jsou. Takové lesklé. Ale nejsou moc těžké. Můžeš v nich pořádně běhat?
1: No, já si na ně zvyknu. Zvyknu si a pak budou lehoučké jako peříčka. A jak cvakají.
2: Neslyšela jsi nic?
1: A co bych měla slyšet? To je, co? A už nejsem jen taková myška tichošlapka. Panečku, teď si dovedu zadupat.
2: Už zas, neslyšela jsi?
1: To ti jen zní v uších od mého dupání. Víš co, ty budeš hrát a já tancovat. A bude to takový tanec, až se bude třást celý dům.
2: A opravdu si nic neslyšela? No, tak já tedy budu hrát a ty budeš tancovat.
1: Jak to hraješ? Hraješ pomalu jako na pohřbu. Jak to zas hraješ? Hraješ úplně špatně. Sotva zvedám nohy. Musíš ještě rychleji, aby se mi boty pořádně rozběhly.
2: Kocour!
0: A začal hon. Myška Vlastička o kousek vpředu a kocour Damíšek o kousek za ní. Tak se hnali sem a tam po půdě. Ještě že byl Damíšek tak tlustý. Vlastička běží, co má síly. Běží tajnou myší cestičkou, ale železné boty ji vždycky prozradí.
4: Kde pak, Vlastičko? Dnes mi neutečeš.
1: Pro pána, kocour už je tak blízko, že mu můžu spočítat fousy. Šup za trám.
4: To by ti, Vlastičko, tolik nesměli cupat boty. Šup za trám.
1: Pro pána, už mu můžu spočítat chlupy na tlapkách. Šup za bednu.
4: To by ti, Vlastičko, tolik nesměli cupat boty. Šup za bednu.
1: Pro pána, už slyším, jak na mě vytahuje drápky. Šup za komín.
4: To by ti, Vlastičko, tolik nesměli cupat boty. Hej, hop.
1: Vlastičko, honem si zuj boty.
4: Tak, a je pryč. Docela se mi ztratila.
0: Kocour Damíšek se chvíli rozhlížel po půdě a mračil se. Všude bylo ticho. Někde v tom tichu utíkala myška Vlastička, ale Damíšek ji neslyšel. Mrzutě strčil tlapkou do 4 železných myších botiček, které tam ležely na podlaze, a vrátil se dolů pod schody. Tohle všecko se mezi myškami nějak rozkřiklo a už nikdy žádná myš nepřišla k panu Zabloudilovi, aby jí udělal železné boty.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Na ulici nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bezvafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit kluci.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk neodpil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé tady u show nově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune.
0: No, nevím.
2: Co nevíš?
0: Nevím, jestli je v naší dnešní indiánské školce nějaký ušoun rušoun. Spíš tu vidíš slavného indiánského náčelníka, který se jmenuje ten, co má nejhezčí super uši.
1: A nebo ten, co často ruší.
0: Jo, jasně, to by taky šlo. Ale třeba bych se mohl indiánsky jmenovat i ten, který má rád zmrzlinu.
1: To je tedy pravda. A co já? Jak bych se musela jmenovat já, kdybych si měla vymyslet indiánské jméno?
0: No, protože indiáni svá jména často vymýšleli nebo vymýšlejí podle přírody. Mohla bys být třeba zpívající vodopád.
1: Nebo prostě a jednoduše ta, která ráda zpívá.
0: A nebo prostě a jednoduše ta, co nikdy nezavře pusu.
1: Tak v tom případě ty by ses jmenoval Velký ušodrzoun.
0: Jo.
1: Ale víš co, náčelníku Velký ušodrzoune? Mám tady připravenou písničku o jiném slavném indiánském náčelníkovi. Náčelníkovi kmene Apačů.
0: Jo, jasně, ten se jmenuje Vinetu. A spisovatel, který o něm psal příběhy, tvrdil, že jméno Vinetu znamená v apačské řeči hořící voda. Ale nevím, jestli je to pravda.
1: No to já taky nevím, ale písnička je to pěkná.
0: No tak si ji pustíme.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Užounovou pohádkovou školku.
1: Ovšem, dneska je to spíš školka náčelníka Velkého ušiska, protože se vám holky a kluci dneska hlásí indiáni ze školky.
0: Ta, která pořád zpívá, neboli Jana, a ten, který je pořád veselý, neboli Užoun.
1: Kamarádi, my pořád s Užounem ještě vymýšlíme indiánská jména, abychom měli to vůbec pro nás nejlepší.
0: A víte co, holky a kluci, bude to i váš dnešní úkol. Vymyslete si nějaké parádní indiánské jméno. Užounův úkol.
1: Tak holky a kluci, pořádně se zamyslete.
0: Jo, jo, jo, a můžete vybrat jméno z přírody, třeba krásná labuť, nebo velký orel, nebo spinkající medvěd.
1: To třeba, jestli rádi spíte, tak jako já.
0: A nebo se můžete jmenovat třeba i indiánským jménem, které vysvětlí, co rádi děláte. Jako třeba ta, co si ráda hraje, nebo ten, co má nejradši vláčky.
1: Nebo ten, co pořád povídá a jo, ten, co pořád ruší.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Tak co, holky a kluci, slyším, že vám to vymýšlení jde skvěle. Já si nakonec vybrala jméno, která děsně ráda zpívá.
0: Jo, jo, jo, a já zase náčelník veselé ušisko rušisko. A jako náčelník bych teď poprosil indiánskou babičku o pohádku.
1: Ho, ho, ho, milý náčelníku, veselé ušisko, žádná indiánská babička tu bohužel právě teď není, ale pustí vám ji ta, která děsně ráda zpívá.
0: No tak jo. Užounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko uklízí v pokojíčku. Jednou přišla maminka Kráva k telátku do pokojíčku a viděla, že tam má veliký nepořádek. Musíš si tady uklidit, řekla maminka telátku.
1: A proč?
0: Protože to tady vypadá jako v chlívku.
1: Aha.
0: Každá věc má své místo, vysvětlovala maminka. Plyšáci patří na postel, barvičky na stůl, knížky do knihovny a oblečení do skříně.
1: Tak dobře.
0: Maminka odešla a telátko se dalo do úklidu, jenže všechno pomotalo. Plyšáky dalo na stůl, na kterém se pak už nedalo nic dělat, protože byl úplně zaplněný. Oblečení nacpalo do knihovny, kde se pomačkalo. Knížky měly potrhané a pomačkané stránky, protože je naházelo do skříně. A barvičky dalo do postele, takže celé povlečení bylo zašpiněné. Když to maminka Kráva viděla, spraskla kopítka. Ty jsi tomu teda dalo, řekla maminka telátku a zavolala tatínka Bejka, který se zrovna chystal spravovat kapající kohoutek. Tatínek dal mamince za pravdu.
2: Věci se mají dávat na své místo, to si pamatuj,
0: řekl telátku. A pak se tatínek zeptal maminky.
2: Neviděla jsi někde moji tašku s nářadím? Nikde ji nemůžu najít.

0: chlapci, stále posloucháte Úšounovu, tady mou pohádkovou školku.
1: Právě skončila pohádka o telátku Popletovi.
0: A my máme báječná indiánská jména. Indiánský pokřik, ten umíme samo sebou, že jo?
1: No jasně. Já a ty indiánská jména máme, ale jak se jmenuje náš kmen? Indiánské kmeny mají taky svoje jména, třeba Vinetů byl z kmene Apačů. A pak jsou třeba Čilkotinové, nebo Hanové, nebo Ingalikové, Komančové.
0: Jo, a spousta dalších. Já myslím, že my jsme jasní Úšoškolkáčci a žijeme v kouzelné prérii a právě se chystáme na pořádné indiánské cvičení. Úšounovo cvičení.
1: Tak nejdřív se vydáme na průzkum.
0: Jo, indiáni se umí opravdu tiše plížit.
1: Takže holky a kluci, lehněte si na zem
0: a budeme se plížit nenápadně.
1: Zkuste být úplně co nejvíc u země, co vám to jenom jde.
0: Jo, tak a potichoučku a nenápadně se plížíme školkou nebo obývákem, plížíme se totiž ke stádu divokých koní.
1: Výborně. A protože jsme indiáni, co se ničeho nebojí, vybereme si nějakého divokého koníčka.
0: A jako na něj vyskočíme. A klusáme okolo školky.
1: A utíkáme, klušeme. A jako držíme divokého koně za krk.
0: Jo.
1: Samozřejmě, není osedlený,
0: jasně.
1: Tak se musíme strašně držet.
0: Nemá sedlo a koník nás chce schodit, ale my se nedáme, držíme se a cváláme kolem školky nebo obýváku, dáváme pozor, ať něco neprovedeme sobě nebo třeba židli nebo tak.
1: Musíme klusat.
0: Jo.
1: A pozor, teď si zastřílíme z luku a šípu. Náčelníku veselé ušisko, předveď, prosím.
0: Tak, holky a kluci, dáme si ruce do pěstiček, co nejdál od těla. A zatímco jednu pěstičku necháme co nejvíc nataženou dopředu, tu druhou přitáhneme k sobě.
1: Tak, tím natahujeme luk. A teď všechny prstíky, co jsme měli v pěstičce u těla, pustíme.
0: A ještě jednou, obě pěstičky před sebe, jednu přitáhneme k tělu a až řeknu teď, tak pěstičku u těla pustíme teď.
1: Výborně. A holky, kluci, trefili jste přímo do středu, jak se tak dívám. A za odměnu si dáme písničku Indián.

0: kluci, posloucháte Ušounovu indiánskou pohádkovou školku. Jo, my právě teď sedíme v indiánském domečku, kterému se říká týpí.
1: Týpí je indiánský stán, který dříve indiáni vyráběli, představte si, z bizoní kůže.
0: Jo, to byla kůže z takové krávy, které se říká bizon, že jo? No ale my tedy sedíme v týpí.
1: Hele, Ušoune, to je podobné jako v naší dnešní hádance.
0: No přesně, prozraď nám je, Jani, jo? Prosím, prosím. Ušounova hádanka.
1: V týpí sedí dva apačové. Jeden je velký a druhý malý. Malý je syn velkého, ale velký není táta malého. Jak je to možné?
0: Jo, počkat. Takže v týpí sedí dva apačové. Jeden je velký a druhý je malý. Malý je syn velkého, ale velký není táta malého.
1: Haha, to byl chyták. Někteří kamarádi už správnou odpověď volají.
0: Jasně, máme to, kamarádi. Správná odpověď je 3, 2, 1. Velký apač je máma malého.
1: Paráda. Holky a kluci, byli jste skvělí a samozřejmě i ty, Ušoune.
0: No jistě, ale byla to teda velká dřina. Dneska to byla moc těžká hádanka.
1: No to máš pravdu.
0: Takže si zasloužíme písničku.
1: A ta bude o koníkovi, ale ne o tom, na kterém jsme dneska jezdili.
0: Ale o tom, na kterého musíme dávat pozor, když se plazíme v trávě, abychom ho náhodou nerozmáčkli.
1: O kterém koníkovi mluvíme?
0: No přece o lučním koníkovi.
2: Milý koníku, plamín koníku.

0: zdraví na nějakou pobudu.
1: Milý koníku,
0: promiň koníku,
1: víš co koníku,
0: já se ti omlouvám.
1: Milý koníku,
0: promiň koníku,
1: víš co koníku,
0: já se ti

0: zákoníku.
1: Já se ti omlouvám, že milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomí. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.

0: Je, to byla ale krásná písnička.
1: Tu zpívá Monty a schválně, jestli víš, Ušoune, jak bys v prérii zavolal Montymu, že se ti písnička líbila.
0: No, mobilem asi ne, co?
1: No jasně, že ne.
0: Myslíš, jak se ti indiáni posílali zprávy takovým způsobem?
1: Přesně.
0: No to přesně vím, úplně přesně. Kouřovými signály si je posílali.
1: Vidím, že v indiánech se vyznáš, Ušoune. A která je tvoje nejoblíbenější indiánská písnička?
0: Jo, tak to já vím. Hovatanaj, zospíváš mi, prosím.
1: Jasně, moc ráda.
0: Ušounovo zpívání.

0: kluky o obrázky.
1: Jo, jo, no na to bych málem zapomněl. No tak prosím, prosím, dneska nám namalujte nějaký pěkný indiánský obrázek. No, tak nám nakreslete klidně indiána, nebo indiánku, nebo koníčka, nebo náčelnickou čelenku.
2: A kamarádi, napište nám k tomu vaše indiánské jméno. Klidně ho můžete samozřejmě napsat tak, že poprosíte paní učitelku nebo rodiče,
1: no,
2: ať to
1: jasně,
2: nepíšou za vás.
1: No jasně, ať to napíšou za vás. Jana myslí to, tedy to jméno, co jste si dneska vymysleli ve školce za úkol.
2: Pak stačí, když váš obrázek s indiánským jménem rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: Oni už budou přesně vědět, co s tím mají dělat, jo? A my potom někomu z vás za ten indiánský obrázek pošleme odměnu. Jupí!
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
2: a o něco méně ušatá Jana Richterová.
1: Počkat, počkat, zpátky, zpátky. Tak a teď pořádně po indiánsku. Tak ahoj a zítra se na vás moc těšíme. Loučí se s vámi náčelník veselé ušisko rušisko.
2: A stejně veselá ta, která děsně ráda zpívá.

0: to jsem blázen. Tak koupil jsem to jako chrta a ono mi to pořád nosí domů karkulky.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.
3: Polštář

telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: správy.
1: Včera 2. září začal slavný benátský filmový festival. Zlatého lva cenu za celoživotní přínos převzal americký herec George Clooney. V hlavní soutěžní kategorii se tu celkem představí 21 filmů. Zastoupená bude i československá tvorba. V sekci pro restaurované filmy Venecia Klasíči bude uvedený i nově digitalizovaný československý snímek Valerie a týden divů z roku 1970. Dánská restaurace Kulhuset v městě Køge dává zákazníkům pokuty za nesnězené maso. Pokud host nedojí 3 a více kousků masa, platí pokutu. Za každý kousek masa 25 dánských korun, což je v přepočtu asi 81 korun českých. Restaurace chce tímto způsobem omezit plýtvání potravinami a zejména masem. A počasí dnes bude většinou polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.

slabý svit, bylo by fajn je přibarvit. Chtěl bych, aby se zvýraznili, chtěl bych, aby víc vidět byli, možná by mi pak namyšlený Saturn

holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja. Ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. Sobotní lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

úkol, náčelník a cvičky. Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior.
1: Na ulici nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bezvafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit.

0: minutové správy.
1: Včera 2. září začal slavný benátský filmový festival. Zlatého lva cenu za celoživotní přínos převzal americký herec George Clooney. V hlavní soutěžní kategorii se tu celkem představí 21 filmů. Zastoupená bude i československá tvorba. V sekci pro restaurované filmy Venecia Klasíči bude uvedený i nově digitalizovaný československý snímek Valerie a týden divů z roku 1970. Dánská restaurace Kulhuset v městě Køge dává zákazníkům pokuty za nesnězené maso. Pokud host nedojí 3 a více kousků masa, platí pokutu. Za každý kousek masa 25 dánských korun, což je v přepočtu asi 81 korun českých. Restaurace chce tímto způsobem omezit plýtvání potravinami a zejména masem. A počasí dnes bude většinou polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.

je nám tvůj a psal jsem si dětský sny. S bráchou jsme byli tým, táta byl na cestách, nám zpíval s předspaním.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Jsem. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se

Český rozhlas uvádí původní rozhlasovou pohádku Karla Šiktance o větrném zámku. Dramaturgie Václava Ledvinková. Hudbu složil Libor Soukup. Technická spolupráce a zvuk Jiří Wolf. Režie Luboš Koníř.

0: Nikdy v lese tak nečisto nebylo. V té vrchní borovině je to samá houština. Jalovec, ostrožiny, kapradí a samá divoká klest. A borůvčí plno. Nikdo se o to nestará.
1: Hele, Tomku, podej mi to menší kladivo. Tak. A srovnej si kleště do ohně a z ohně. A nech les lesem bejt. Uděláš nejl.
0: No jo, nemůžu za to. Pořád na to musím myslet. Co tu není stálej hajnej?
1: Ale teď se učíš kovářem a podkovářem a basta fidly. A já jsem teď tvůj mistr. A vůbec, mám tě na starosti. Tak nech borovinu stát a starej se o to, aby ti koně kolem dokola nekulhali.
0: Ale jo, bodé, dědo. Teď víš, jak mám koně rád. Neboj, ostudu našemu řemeslu přece neudělám.
1: Tak se čiň a mysli na práci. Jo, až bude hotovo, lítej si po těch svých lesích třeba celou noc.
0: Celou noc? To sotva, to bys mě asi brzy vyděděl.
1: A Franska, vítej u nás.
2: Pozdrav pánbu, pane mistr.
0: Ale že se dnes nějak mračí.
1: Co pak, faninko, jdeš podkovat bělku, viď?
2: Jo, buďte od té lásky strýčku. Korinta se ráno zase špatně probudil a vzal nás sakumpakum všecky. Z jedné vody na čisto. Lítali jsme po dvoře jak splašení.
1: To musí být radost. Služba u toho žvouna.
0: No, aspoň si to vzala skrz šibeňák tapem, ne? A přešlo tě myslet na strašidla a na duchy? Nebo tě to pořád drží?
2: Tak hele, Tomku, něco ti povím. Kdo může propadlům a celému lesu šibeňáku se vyhne, není o co stát.
0: I hrom do škopku, to jsou mi věci. A proč pak? To tam pořád tak strašně straší.
2: A nejen to, už tam dvakrát, třikrát naše lidi přepadli a okradli. Naposled chalupníka Vondru. Vzali jim, co měli.
0: Francko, nebuď labuť. To jsou jenom řeči, holčičí, ustrašený řeči. Já tu ty lesy znám. Do posledního keře, do poslední mítiny. Mám je prošlapaný jako málo kdo.
2: No jo, holky jsou hloupí, co? A darmo ubrečený. No jo, holt není nadmužský.
1: On je přes les pán, faninko. Kovařina mu moc nevoní. Chtěl by k pánům za lesáka.
0: Ale dědo...
2: Nic o to, Tomku. Asi to tam všude dobře znáš. Asi jsi jistej. Ale já ti říkám, mně se tam dvakrát jezdit nechce. Ale hod musím. Sem tam, do mlejna, nebo zas na zámek, nebo do města na trh. A ne, že se kor bojím, to zas ne. Jenže kdyby mi měli cestou od mlynáře ukrást třeba pytel mouky, to by se Korinta asi pominul.
0: Co pak si tam zakočí ho?
2: Já, Tomku... Je, strýčku Donáty, vy už to máte hotový.
1: Jo, jo.
2: Vy jste teda opravdu majstr nad majstry. Tomku, já jsem u Korinty na všecko. Od jak živa. Hlavně na všechnu hrubou práci. Děkuju. A s pánem Bohem. Korinta prej to s vámi sám vyrovná.
1: Dobře. A pábu s tebou, faninko.
2: Tak je, bělko.
0: A žádný strachy. Strašidla už jsou všecky dávno po smrti.
1: Víš ty co, Tomku? Mluvíš sem tam, mluvíš. A ani kolikrát nevíš co.
0: Ale dědo, teď je to všechno k smíchu. Strašáci a duchové a lupiči.
1: Ale co furt děláš moudrýho? A vůbec... Co se na tu holku tak ofrňuješ? Je to sirotek, stejně jako ty. Akorát, že ty jsi doma, ty sloužíš u svýho dětka a ona musí u cizího. A tam, ochu, tam to není žádnej med. Kdo je jednou ve službě, ví až moc dobře, co je to hrubá práce.

0: Řeč na chvíli zmlkne, ale ticho žádné. V kovárně je věčné bití, hamrů, perlíků, kladiv malých i velkých i těžkých palic. Kovadliny zvoní v jednom kuse a pod měchem oheň, ten je taky věčný. Kde pak kovařina, to je dobré dílo, to už Tomek ví, to už děda Donát přísně naučil ho. Jen nebýt těch lesů a těch různých zvěstí, co přicházejí sem tam ze světa.
1: Tomku! Tomku, slyšíš? No tak počkej. Jede někdo urozenej.
2: Jo, tak to je Nobl kočárek. To budou ze zámku.
1: Vypadá to na heřmana s bílou paručkou. Dobrák, ale někdy důležitej jako sám pan hrabě.
3: Dobrý den, podkováři.
1: Dobrý, pane heřmane. Koukám, pravej trochu šmajdá na zadní, co?
3: Pst, nekřič tolik, jen tak potichu. Vezu naši komtesku.
2: To je komtesa. Páni, ta je krásná. Ale ona spí.
3: No právě. Zrovinka před chvílí usnula.
2: A jak se jmenuje?
3: Lucie.
1: Tomku, honem vypřáhni a dej se do práce.
3: Slečna Lucie, tedy komtesa Lucie. Je jako obrázek. Před týdnem se vrátila z ciziny. A tím to taky všecko začalo.
2: A že spí takhle v půlce dne, pane heřmane?
1: Tomku.
2: No jo. Tak pojď, malá, pojď. Pojď, ukáž. Počkej, dej se hned, necukej.
3: Spí, ale darmo mluvit. Takové neštěstí. Na zámku je pozdvižení od samého rozbřesku. Všecko vzhůru nohama.
1: Copak? Něco zlého?
3: Podkováři, ani nevím, jestli o tom vůbec můžu takhle...
1: Něco panu hraběti?
3: Baže, panu hraběti. Jak se tuhle slečna komtesa vrátila zvenku na panství, přivítala ji jeho jasnost prazvláštním a jedinečným darem. Dostala od něj nádherného vzácného koně, plavého grošáka, jakému se žádný nevyrovná, na jakého žádný z koní nestačí.
1: Aha, to asi z těch jižních stájí. Pan je tam jako doma. Ale co je na tom tak smutného, pane heřmane? To je přece radost.
3: To ano, to byla radost. Jenže v noci hospanské stáje nějací sprostí raubíři ukradli.
1: Cože? No to snad.
3: Jak povídám, ukradli.
1: No ale počkejte, co pak je panská stáj v noci jen tak, bez dozoru?
3: Stájný ho našli ráno s rozbitou hlavou. Kde co rozdupaný, poražené stání.
1: Nemine takováhle drzost.
3: Pan hrabě řádí tak, jak jsem ho ještě neviděl. Vzteklý, práská dveřmi, bledý je jako stěna. Zbrojnoše rozeslal do všech světa stran.
1: No jo, pan hrabě je věčně na cestách. A zůstalo to tu kapánek bez kontroly. Ani po starým hajným není nikdo nový.
3: Baže, nikdo nový. Tišeji, radši nebuž tak silně, hochu. Proto slečna komtesa takhle tvrdě usnula. Od pláče, od samého pláče.
1: To se nedivím. Chudák slečinka.
4: Tak, všecko v nejlepším pořádku, pane heřmane.
1: Hamba tomu není. Troufá si to, troufá.
3: Baže, troufá.
2: Cože?
3: Nic nikomu svaté.
2: Co to říkáte? Dědo, jaká havěť?
1: Ale, že se smýlil, že si dělal chytrého a že Fanny od Korintu měla pravdu.
2: Co? Co to je za nesmysl?
1: Chodí tu škodná, chlapče. A chodí si jak chce, i po těch tvých lesích. Ať se ti to líbí, nebo ne.
3: Tíše, podkováři, ať ji nevzbudíte. Já raději pomalu pojedu.
2: Páničku, teda ta je krásná. I když takhle spí, takovou holku jsem ještě neviděl.
1: No tak, Tomku.
3: Tady máš, podkováři, za práci. A díky. Buďte tady v pokoji.
1: S pánem Bohem, pane Heřmane. Taky děkuju. A ty už, chlapče, pojď. Nepleť se tu.
2: Teda, na mou duši je jako malovaná proutkem na vodu.
5: Je!
2: Dědo, co jsi to říkal o té škodné?
6: Málo platné. Kovařina ten den nestála už za moc. Tomek, náhle sticha, celý podmračený, nemohl se dočkat konce dne. Děda Donát dělal, že to nevidí, jak jen civí do ohně a šeptem si, co si drmolí, jak už po desáté rovná kladiva a hřebíky a kleště a jak se věčně točí pod okořán vratech z kovárny, odkud je to úvozem a loukou do lesa jen kousek.
2: Usta hromu. Chodím tady jako bludná ovce noc a den. Děda mě vyžene z domu. Celý den jsem v práci nebyl. A prošel jsem všecko. Řídkej les, černej i Šibřinu. Každej kout. A nic. Nikde nikdo živej. Ani noha. Počkat. Co tohle bylo? To je jakoby... Ale to se mi asi zdálo. No jo, to jsou ty horní pískovce. Samá díra, samá sluj a propad. Ježíšku, co ty tady děláš? Ukaž se. Kdo pak tě to tady takhle zajal? Pojď sem. Jejda, mámku, ať mě bací. Ty jsi určitě ten kradenej. Koníčku, pojď. No, pojď hezky. Tak, počkej, tudy. Ano, ukáž, tak. Teda Jásku, ty jsi ale fešák. Hezoun na mou duši. Takovýho kropenáče jsem snad ještě neviděl. Ukážu tě mistříčkovi. Pro tohle mi snad odpustí. A pak tě vrátíme pěkně, kam patříš. Sakryš, co to ale... Počkej, co to máš na kopytech? Chodíš jako šeptem? Hrom do díla. Vždyť ty jsi podkovanej gumou.

0: Máš pravdu, Tomku, je to tak. A víš, proč ho takhle podkovali?
1: Aby nedupal. Aby chodil potichu.
0: Oba, co je jim do krásy a urozenosti? Udělali z něj zlodějskýho koně, co je bude neslyšně nosit rovnou na ta pravá místa všech neřádů a zlodějin. Chamrať jedna.
1: Ale je to krasavec. Že jo, dědo?
0: No, takových moc světem nechodí. Věčným sněhem pokropený. A podívej. No, no, mladý. Na čele má plavou hvězdičku, divné třetí oko. Víš, co se o takových koních říká?
1: Že neumí bloudit. Že vždycky jdou, kudy mají.
0: Máš pravdu. Předem vědí, kudy vede správná cesta.
1: No, však i teď. Sedl jsem tam pod kopcem na něj a on se mnou zamířil rovnou sem. Ani jsem ho nevedl.
0: Dobře, že jste přišli takhle po tmě. Tohle není pro moc očí. Pojď, sundáme mu tu gumu.
1: A obujem ho, jak má být.
0: Ano, ať se tý hraběcí slečince líbí. Však si na ní posledně hleděl jako na svátost.
2: To máš pravdu, dědo. Ona je... je jak proutkem na vodu malovaná.
0: Pravda. Ale proutkem sakramente urozeným.
2: Teď já vím. Ale třeba si mě, až tam přijedu, na zámku trochu zapamatujou.
0: A jednou třeba budou hledat hajnýho, viď?

0: ještě z půlky šero, z půlky mrak a mlha na úsvitném nebi. Ještě sluncem houří rozespalé oči a už ti dva jedou skrz hraběcí les. Kůň jde chvíli krokem, chvíli skoro letí. Ale kde pak k zámku, jinam, někam do roviny a pak tryskem z hůru do hůrek a kopců. Tomek se chce mračit, ale směje se.
1: Jedem! Koníčku, kam mě to vezeš, morcec, pazec?

0: A už kolem jenom skály, už jen samé hory, kdo ví, kde jim konec. A kůň před tou jednou náhle zpomaluje, trochu okolkuje, na místě se točí. A pak úzkou stezkou kol dokola srázu začne stoupat vzhůru, tifne do nebe.
1: Zadrž, koníčku! Prr! Vždyť už jsou kolem skoro samý mraky. Tohle je hora, jak se patří. Odpočineme si. No tak ne, jak myslíš? Ale brzy bude šero, víš? Milej zlatej, to je mi divná hora. Jako nějakej skalní hrad, či týniště, či co? Jedna vedle druhý jeskyně a slude. Široký, vysoký, jak brány někam do tmy tmoucí. Proč pak mě sem asi vedeš, bráško? Že bychom tu v tichu přespali?
2: Jo, což pak o to? To klidňáku můžem.
1: Jenže počkej, koukni. Ony jsou ty sloje všecky vpředu zavalený obřím kamenem. Asi, aby do nich nikdo nemohl. Teda, chyba lávky. Stačil by jen nějaký kousek klády, nebo aspoň pořádná větev. Jo, tady je, to je ono. A hned si pomůžeme. Do téhleté krajní sloje se vejdeme oba dva. Jen ten šutr šoupnu o kousínek dál. Jo, no vidíš, že to jde. Tak.
3: Pozor. Krošáčku?
4: Krošáčku, uteč! To je nějaký hrozný průvan!
5: Kerej čerchmant, morcec hadry, kerej zpropadenec, co si zač? Co tu chceš?
1: Já...
5: Vždyť si pustil bílou vychřičku, člověče. Jen tak? Bez pádnýho důvodu?
1: Jakou bílou vychřičku?
5: No meluzínku přece. A to bude pěkná mela tam dole. Pěkné nadělení. Uvidíš. A poslechni, víš ty vůbec, kde jsi?
1: No to nevím, pane, a... Moc rád bych to věděl, protože tu na mě křičíš jako zjednanej a nemáš vůbec proč?
5: Nemluv na prázdno. Tohleto je urozená hora. Tady jsi hostem na větrném zámku.
1: Na větrném zámku?
5: Co je ti k smíchu, kasníku? Je to svatá pravda.
1: To mi děda vždycky říká. Tomku, ty jsi samý vzdušný, povětrný zámky. Prý, choď už po zemi.
5: Jenže tady jsi na mou věru na větrným zámku. Na opravdickým hošánku. Tady kraluje větrovská paní. A v těch jeskyních tu spí všecky vánky a větříky a vichry a vichřice, co čistí svět od nepravostí a špíny a zla lidského i nelidského.
1: Co to povídáš?
5: Jo, jo. A taky větírky a fujavice, povětříčka a vějavky, fučáci a vírci, smrště a čertový svatby a já sám nevím ještě co. Ale dokážou všecko, to si piš. Šmejdí po světě s těmi svými neviditelnými bílo-žlutými košťaty a metou světskou proradnost i zlobu. Čiší, vanou, hučí, sviští, frčí, skuhrají a dují, až je z nich všude strach.
1: Můj ty smutku, to je pravda?
5: Jakože jsem strážce u větrných bran.
1: Počkej, pane, to je...
5: Ty máš ale štěstí. Bílá vichřička se vrátila. Honem přival ten kámen zpátky ke vchodu. Pámbu zapláť. A radši honem běž, odkud jsi přišel.
3: Běž a příště neruš z Bůh darma klid a mír větrného sídla.
1: Paní, nevidím vás, ale odpusťte, nemůžu za to. Přivedl mě sem kůň, grošák, kterého nějací podlí zloději ukradli z hraběcích maštalí. Teprve tady jsem se dozvěděl o větrném zámku a o jeho velké moci o svět očistit

0: Ano. Tomek teď už tušil, že si Grošák nechodí po světě jenom tak pro nic za nic. Že ví předem, proč a kam jít. Že je bystrozraký. Na Větrný zámek přece nešel jen tak na projížďku. A jisto jistě nepůjde ani teď naspátek z té urozené hory.
1: Teda tohle? Teď ty jdeš, koníčku, zpátky k Šibeňáku. A co mi tady? To pojď radši rovnou do kovárny za dědou. No jo, teď jsme zrovna u propadel. Tady kousek jsem tě přece našel. Počkej, pozor, stůj, prr! To je pro vás natažený přes cestu, který mám las.
2: Stůj!
3: A honem zase dílka.
1: Puste mě! Herdek, co si to... Au! Nechte mě!
0: Pět chlapů, hlavatých, baňatých, zarostlých a nemitých, dupalo, křičelo a smíchy ječelo v chlupatých mundurech, až v lese zaléhalo. A ten nejvíc černej poutal kovářskýmu ruce.
4: Huňáč mi říkají, abys věděl. Míša Huňáč. A tohle jsou mý medvídci. Vidíš? Kluci jako buci, kterejme si ukrad koje.
1: To ne, to vy jste ho ukradli, vy jste zloději.
4: Ticho. Kterejm si ukrad koně a dal z ho bez dovolení podkovat. A to tě přijde draho.
1: Draho to přijde tobě, abys věděl.
4: Ale nejdřív nám pěkně povíš, kde jsi s ním všude byl. Na zámečku, co? U pana hraběte, co? U slečny komtesky.
1: Neřeknu nic. Ani slovo.
2: Ale povíš, fešáčku.
3: Však ty otevřeš pusinku.
4: Pajno, jenom okej. Odveďte Grošáka, kam patří. A tady toho nebojsu, když teď bude němej, povězte hezky za nohy a za ruce na ten provaz nad prvním jezírkem.
2: Jo, to je ono.
3: Hezky na andělíčka.
4: Párkrát ho v tom jezírku vykoupejte. Ať si taky trochu lokne.
2: A pak ho na tom špagátě pěkně vysušíme.
3: A vykapeme.
2: A navěša to s dřímnou.
3: Za nožky a za ručičky.
0: Děda Donát skoro nespal. Bodejť by taky moh. Zámečtí poslové vyhlašovali po vsích odměnu za ukradeného hraběcího Grošáka, takže nebylo těžké si domyslit, že to s Tomkem není všechno, jak by mělo být. A že o tom lepší radši mlčet, nežli mluvit nahlas. Neboť ten kůň teď přece někde chodí s jeho vnukem.

0: Dobrý poledne, strejčku.
1: Dobrý, faninko. Jedeš z města Stehu, viď?
0: Ale co pak to? Vy sám. Kde máte Tomka?
1: Tomek? Ten tu teď není, ale přijde. Určitě přijde.
0: K motříčku. Jste nějaký vážnej dneska. Co pak je? Něco nedobrého?
1: Nedobrého, faninko. Já tobě to povím, ale prosím tě, nikde ani slovem. Tomek je už druhý den pryč a Bůh ví kde.
0: Co povídáte?
1: Víš, on našel toho koně.
0: Toho hraběcího.
1: Našel ho někde u šibeňáku

0: přivedl ho a jel s ním včera na zámek, že ho vrátí komtese, ale nedojel tam a já nevím proč.
1: To je divný. Já na něj často myslím. Jak si věří, jak se vyzná, jak se nebojí.
0: No vidíš, a kdo ví, kde je mu konec, no. Vždyť sama vidíš, jsem jako na trní.
1: Strýčku, nebojte se. Já si teď z té vaší starosti vezmu nejmíň půlku na sebe. Budeme na něj myslet oba dva.
0: Děkuju. Jsi hodná, Faninko.

0: Bojím se. Nebojím. Bojím. Ale jen tady. Jinde skoro ne. Zatracený šibeňák. A všecko je to přitom jako jinde v lese. Ticho, pusto. Kučí jen stromy, ani nemusí být vítr. Počkej, Bělko, co to je? Prr! Jakoby někdo mluvil u jezírek.
1: Neboj se, kámo, ten neuteče.
2: Ani necekne. Asi se mu to líbí.
1: Pojď, zmizíme a necháme ho, ať si to tu užívá.
2: Jo, jdeme.
1: Jdeme.
0: Pro pána. Počkej, malá. Počkej na mě tady v křoví. Hned se vrátím, jo? Ozývalo se to odtud. Od toho prvního jezírka. Tady hlavlavo. Pro Krista pána. Tomku.
3: Faninko, to jsi ty?
0: Jsem. Pro boha, Tomku, kdo ti to udělal?
3: Pšt.
0: Počkej, ukaž. Teď ty máš ty ruce skoro do modra. Posunu ti ten provaz dál. Tadyhle to podvlíknu. Vydrž. Rozvázat to nesvedu a nůž nemám. Jak ti jen pomůžu?
3: Nijak, Faninko zlatá, nijak. O mě se teď nestarej. Jdi tam nahoru, pro něj.
0: Pro koho?
3: Po poles o kus vejš. Tam k tomu srázu, vidíš?
0: Ale co tam?
3: Tam je ten kůň. Ten grošák ztracený. Odvaž ho a osedlej. On tě sám povede. Umíš přece na koni?
0: To umím. Ale já nemůžu, jedu z města, z trhu.
3: Jedině tak mi pomůžeš, Faninko. Jedině tak se jich zbavíme.
0: Koho se zbavíme, Tomku? A
3: těch, co jsou s hanbou jedna ruka.
0: Bože. Tomku, já nevím. Teď já... Ukáž. Ještě ti to trochu takhle povolím.
3: Děkuju. Ty máš tak teplý ruce. Děkuju, Faninko.
0: Tak jo. Dobrá. Já teda jdu. Ale Korinta mě asi zabije.

všechno událo se, jak si Tomek přál. Brzy hora skoro do nebe a úzká stezička vzhůru dokola kolem a darmé volání faninky, že jestli jedou rovnou do nebe, tak může slézt a šlapat při něm pěšky. Ale Grošák jakoby neslyšel.

0: Téta, pámu s náma zlý pryč. Takhle rychle jsem snad ještě nikdy na koni nejela. A kam teď? On prej tě sám povede, říkal Tomi. Je to tu samá skalní brána.
1: Kdo to sem zas leze? Bože, ženská? Co ty tady chceš, prosím tě, na větrném zámku?
0: Tak na větrném zámku, říkáte? No tak jo. Jsem tu a basta. Ani nevím proč. Co se to děje?
1: Pst, větrovská paní. Paní všech větrů a vichrů a metlic a vánic a vánků, co jich vůbec na světě je.
0: Cože? Větrovská paní? O ní jsem nikdy neslyšela.
1: Honem poklekni, co kdyby se ti paní chtěla ukázat.
0: Ať se ukáže. Beze všeho. Ale proč by holka měla před někým klekat? I kdyby to byl sebevětší pán. Já neklekám ani před Korintou. Tak co bych...
2: Pověz, co tu děláš. A proč jsi tady? Proč jsi přišla na Větrnou horu?
0: To já sama od sebe ne. Neměla jsem doteď ani tušení. Grošák mě sem přivedl.
2: Ten už tady jednou byl, viď?
0: To já nevím. Tomek mi řekl, ať ho osedlám, že mě sám povede.
2: Tomek? Ach ano, to je ten chasník, co mluvil o zlodějích na hraběcím panství. Proč tu není on, ale ty, má milá?
0: Aby vám někdo řekl, že ho ti lumpové pověsili za ruce a za nohy nad první jezírko v propadlech. Pakáž jedna. Já je jenom na velikou dálku chvíli zaslechla.
2: Tak je to tedy. Dobře si udělala, že jsi mi to přijala říci. Teď se můžeš pokojně vrátit nazpátek. A spěchat nemusíš. Bílá vichřička si tě stejně dohoní. A možná tě i předhoní.

0: Jestli se prve grošák kůň hnal na Větrnou horu tryskem, letěl teď s faninkou na svátek přímo jak nějaký obří strakomakatý pták, jak by se krajem plavmo nes, jako by se snad země ani kopity nedotýkal, až dostala holka strach, když se už přiblížili k lesům, aby nenadělali tím kalupem příliš velký hluk, aby raději přišli šeptem. Nebuď si myslela, že upropadel je všecko jako předtím.
1: Tak co? Už z toho kováříčka něco vypadlo? Už řekl něco rozumného. Jednovokej.
2: Nic, náčelníku, ani slovo. Ale hraje už všema barvama. To jo.
3: Asi bude trochu prostydlej.
2: Aby tu ještě nechytrýmu, šéfe.
1: Kouknu si na něj, na hrdinu. A nebo víš co? Jednovokej.
2: Máme ho zas potopit?
3: Trochu do hlubinky, že jo?
1: Ne. Medvídci moji. Mám lepší nápad. Jděte hezky pro něj a sundejte ho z provazu. Ale opatrně, aby si neublížil.
2: Bude trochu křehkej.
1: To jo, to bude. A proto si ho, kapánek, osušíme. Co říkáte?
4: Osušíme, ohřejeme, to je ono.
2: Paráda, uděláme ohníček.
4: Ohníček, funíček.
1: Správně, Pajdo. Nazbírejte nahromadu klestí a větívky a polínka a proutíčko a kůru. A zapálíme pro něj nob vatřičku.
5: Ohníček.
3: Tak, náčelníku, už je tady. Už ho nesem.
1: Správně. Hezky mi ho položte semhle na mítinku. Tak. A rozvažte mu ty provazy, ať si trochu uleví.
2: Možná, že už ho dost tlačí.
1: No, tak jak pak, mladej? Jak se vede?
3: Mračí se jak kakabus, náčelníku.
1: No, tak jak pak, holobrátku? Jak pak se nám nad jezírkem viselo?
6: Však vy si to brzy sami vyzkoušíte.
1: A hele, mese, pán je nějak navrčenej, nabručenej.
3: Že by mu bylo vlhko?
2: Že by mu byla zima?
1: Pajdo, koukám, že je hranička už tak akorát. Čup, honem s mladým pánem na bílko. Ano, chlapci, hezky na to břevno, co je mezi stromama. Tak. A tu hranici teď šoupnem zrovna pod něj. A kdo pak u nás vždycky první podpaluje?
3: Jednovokej!
1: Správně. Jednovokej, zatop!
0: A náhle ječivě, hvízdavě, skučivě, skuhravě přehnala se divá vychrovatá smršť temnými hraběcími lesy. Houkalo to, vřískalo to, jíkalo to a bylo to, až se les šibeňák třás, až vznášelo se a škubalo listíčko i jehličí, až lámaly se soušky a čpavě páchlo podhoubí i mech a ulekaně blejskala se z boroviček smůla. Jediný ze všech měl v té vřavě štěstí Tomek Kovář. Na tom tlustém břevně, co se skutálelo kousek od hranice, co mu, kdo ví jakým čarodějným divem, samo rozvázalo zpropadená pouta a pak ho stavělo zdlouha, ztěžka, znovu na nohy.
6: Teda, páni moje, na mou duši, že by bílá vychřička? No jo, tak když si takhle řekne a když se proti vší té špíně rozběhne, Musí to být řádsky vidět. Takže to Faninka dokázala. A Grošovanej taky. Fany! Faninko! Jsi tady?
0: Volal Tomek a rozbíhal se na tu i onu stranu. Ale nic. Vracela se jen ozvěna, čistounká, zřetelná. Nesla se šípeňákem, lesem hraběcím, kterýž to taky z nenadání, jak by zazdýchal z plných plic, čistotný, vymetený, průhledný, až radost naslouchat i hledět. V tom nedaleko něj v houští schovaná zaržála bělka a ozval se snad Faninčin tichý vzdech.
7: Tomku.
0: Pak rychlý zvuk kopyt a opět ticho. Mládence napadlo vydat se tentokrát pěšky do toho vzdáleného skalnatého svahu k jeskyním a všechny prohlédnout je. A dobře udělal. Hned v první stál tam tichý jako pěna kropenáček kůň. Měl plavou hvězdu na čele, divžené třetí oko. Tomek ho svedl k cestě a pak šli spolu dlouho jen tak krokem, známou pěšinou, co vedla ke kovárně.

0: Kladivo teď nech kladivem. Ruce máš nateklý. Levačku skoro podebranou. Neřádí jedni. A tady ten? Koukni na něj. Ten div netancuje na místě, jako by se nechumelilo. Jako by o něj ani nešlo. Frajírek. No ty, no. A všechno vlastně bylo kvůli tobě.
1: Ale obutej je dobře, dědo, viď?
0: Jo, to jo. Nemůžeš se už dočkat, viď? Měl bys si vzít něco svátečního na sebe, ať se jí líbíš.
1: Dědo, co to povídáš?
0: Jen se nedělej. Koukal jsi na ní posledně jak na nebeský znamení.
1: Jo, tak. Ty myslíš tu zámeckou slečnu?
0: A koho jinýho? Kdo ví, jakou ti přichystá odměnu?
1: Mně? To sotva. Tak pojď, strakatej. Pojď. Vydáme se. Pojedeme za tou, co je jako barevným proutkem na vodní hladinku malovaná. Tak s Bohem zatím, dědo!
2: S Bohem, Tomku. S Bohem.
0: Ale počkej. Kam to jedeš? Na zámek je to přece horem.
3: Děda Donát stojí ve vratech kovárny, nechápavě vrtí sivou hlavou. To už ale Tomek s Grošáčkem mizí v hlubokém úvozu, co vede ořechovou alejí a pak horní bažantnicí a hraběcími sady dolů ke vsi. Jdou krokem, žádný spěch, neboť je ráno jako ze skla, vysoké, křišťálové, v jakém lze dohlédnout někam až do nebeské předsíně.
1: Fanny! Faninko!
4: Tomku! Tomku, ty jsi přijel! Ty jsi nejel na zámek!
1: To ty musíš na zámek! Vrátit Grošáka a vůbec...
4: Já? Co blázníš? Já teď nemůžu. Dostala jsem pořádně vyčiněno, že jsem včerejšek promarnila. Že jsem zmizela i s Bělkou a práce stála. Korinta mě nejspíš vyhodí.
1: Tak ať. Připrav se na cestu.
4: Tomku, to nejde, vždyť ti to říkám.
1: Ale musíš. Pojď. Páni, ty máš zas tak krásně teplý ruce jako u jezírka. Vysadím tě.
4: Ježiši, Tomku, ty jsi opravdický blázen. Přece víš, jak to se mnou je. Když mě Korinta vyhodí, nebudu mít kde hlavu složit.
1: Třeba tě vezme kontesa za odměnu do služby za komornou. A budeš mít od té dřiny a láteření pokoj.
4: Ty jsi blázen, Tomku. Učiněnej blázen.
1: Tak jeď, jeď, strakáči.
4: Ale kdy se zase spolu uvidíme, Tomku?
1: To už nech na mě, faninko. Ale bude to brzy. Protože ty jsi holka jak barevným proutkem na vodní hladinku malovaná.
3: Bylo ráno jako ze skla. Korinta křičel něco do dvora, v maštali ržála Bělka a venku poštěkával pes. Ptáci náhle křičeli a jíkali a zpívali jako pominutí. Aspoň se to Tomkovi zdálo, jak tak šel zpátky k domovu. Vlasy mu trochu lítali do očí, neb mírně vál a tiše čišel si a dul ten nejoutlejší vánek z větrného zámku.

původní rozhlasové pohádce Karla Šiktance o větrném zámku účinkovali Rudolf Kvíz jako vypravěč, Petr Šporcl jako děda Donát, Martin Hruška jako Tomek a Lenka Krčková jako Faninka. V roli větrovské paní jste slyšeli Danielu Bambasovou. Strážcem větrovského zámku byl Jan Dvořák. Dále účinkovali Pavel Oubram jako Heřman a Roman Nevěčný jako Lapka Hunáč. Jeho vykutálenými medvídky byli Jan Konrád a Václav Liška. Dramaturgie Václava Ledvinková a Luboš Koníř. Hudba Libor Soukup. Technická spolupráce a zvuk Jiří Wolf. Režie Luboš Koníř.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé tady u show nově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune.
0: No, nevím.
1: Co nevíš?
0: Nevím, jestli je v naší dnešní indiánské školce nějaký ušoun rušoun. Spíš tu vidíš slavného indiánského náčelníka, který se jmenuje ten, co má nejhezčí

0: super uši.
1: A nebo ten, co často ruší.
0: Jo, jasně, to by taky šlo. Ale třeba bych se mohl indiánsky jmenovat i ten, který má rád zmrzlinu.
1: To je tedy pravda. A co já? Jak bych se musela jmenovat já, kdybych si měla vymyslet indiánské jméno?
0: No, protože indiáni svá jména často vymýšleli nebo vymýšlejí podle přírody. Mohla bys být třeba zpívající vodopád.
1: No, anebo prostě a jednoduše ta, která ráda zpívá.
0: A nebo prostě a jednoduše ta, co nikdy nezavře pusu.
1: Tak v tom případě ty by ses jmenoval Velký ušodrzoun.
0: Jo.
1: Ale víš co, náčelníku Velký ušodrzoune? Mám tady připravenou písničku o jiném slavném indiánském náčelníkovi. Náčelníkovi kmene Apačů.
0: Jo, jasně, ten se jmenuje Vinetu. A spisovatel, který o něm psal příběhy, tvrdil, že jméno Vinetu znamená v apačské řeči hořící voda. Ale nevím, jestli je to pravda.
1: No to já taky nevím, ale písnička je to pěkná.
0: No tak si ji pustíme.

0: si stále posloucháte mou, tedy Úžounovou pohádkovou školku.
1: Ovšem, dneska je to spíš školka náčelníka Velkého ušiska, protože se vám holky a kluci dneska hlásí indiáni ze školky.
0: Ta, která pořád zpívá, neboli Jana, a ten, který je pořád veselý, neboli Úžoun.
1: Kamarádi, my pořád s Úžounem ještě vymýšlíme indiánská jména, abychom měli to vůbec pro nás nejlepší.
0: A víte co, holky a kluci, bude to i váš dnešní úkol. Vymyslete si nějaké parádní indiánské jméno. Úžounův úkol.
1: Tak holky a kluci, pořádně se zamyslete.
0: Jo, a můžete vybrat jméno z přírody, třeba krásná labuť, nebo velký orel, nebo spinkající medvěd.
1: To třeba, jestli rádi spíte, tak jako já.
0: A nebo se můžete jmenovat třeba i indiánským jménem, které vysvětlí, co rádi děláte. Jako třeba ta, co si ráda hraje, nebo ten, co má nejradši vláčky.
1: Nebo ten, co pořád povídá a jo, ten, co pořád ruší.
0: Jo.
1: Tak co, holky a kluci, slyším, že vám to vymýšlení jde skvěle. Já si nakonec vybrala jméno, která děsně ráda zpívá.
0: Jo, a já zase náčelník veselé ušisko. A jako náčelník bych teď poprosil indiánskou babičku o pohádku.
1: Ho, milý náčelníku, veselé ušisko, žádná indiánská babička tu bohužel právě teď není, ale pustí vám ji ta, která děsně ráda zpívá.
0: No tak jo. Úžounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Vejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko uklízí v pokojíčku. Jednou přišla maminka Kráva k telátku do pokojíčku a viděla, že tam má veliký nepořádek. Musíš si tady uklidit, řekla maminka telátku.
1: A proč?
0: Protože to tady vypadá jako v chlívku.
1: Aha.
0: Každá věc má své místo, vysvětlovala maminka. Plyšáci patří na postel, barvičky na stůl, knížky do knihovny a oblečení do skříně.
1: Tak dobře.
0: Maminka odešla a telátko se dalo do úklidu, jenže všechno pomotalo. Plyšáky dalo na stůl, na kterém se pak už nedalo nic dělat, protože byl úplně zaplněný. Oblečení nacpalo do knihovny, kde se pomačkalo. Knížky měly potrhané a pomačkané stránky, protože je naházelo do skříně. A barvičky dalo do postele, takže celé povlečení bylo zašpiněné. Když to maminka Kráva viděla, spráskla kopítka. Ty jsi tomu teda dalo, řekla maminka telátku a zavolala tatínka Bejka, který se zrovna chystal spravovat kapající kohoutek. Tatínek dal mamince za pravdu.
2: Věci se mají dávat na své místo, to si pamatuj,
0: řekl telátku. A pak se tatínek zeptal maminky.
2: Neviděla jsi někde moji tašku s nářadím? Nikde ji nemůžu najít.

0: si stále posloucháte Úšounovu, tady mou pohádkovou školku.
1: Právě skončila pohádka o telátku Popletovi.
0: A my máme báječná indiánská jména. Indiánský pokřik, ten umíme samo sebou, že jo?
1: No jasně. Já a ty indiánská jména máme, ale jak se jmenuje náš kmen? Indiánské kmeny mají taky svoje jména, třeba Vinetů byl z kmene Apačů. A pak jsou třeba Čilkotinové, nebo Hanové, nebo Ingalikové,
0: jo.
1: Komančové.
0: Jo, a spousta dalších. Já myslím, že my jsme jasní Úšoškolkáčci a žijeme v kouzelné prérii a právě se chystáme na pořádné indiánské cvičení. Úšounovo cvičení.
1: Tak nejdřív se vydáme na průzkum.
0: Jo, indiáni se umí opravdu tiše plížit.
1: Takže holky a kluci, lehněte si na zem
0: a budeme se plížit nenápadně.
1: Zkuste být úplně co nejvíc u země, co vám to jenom jde.
0: Jo, tak a potichoučku a nenápadně se plížíme školkou nebo obývákem, plížíme se totiž ke stádu divokých koní.
1: Výborně. A protože jsme indiáni, co se ničeho nebojí, vybereme si nějakého divokého koníčka.
0: A jako na něj vyskočíme. A klusáme okolo školky.
1: A utíkáme. Klušeme. A jako držíme divokého koně za krk.
0: Jo.
1: Samozřejmě, není osedlaný,
0: jasně.
1: Tak se musíme strašně držet.
0: Nemá sedlo a koník nás chce schodit, ale my se nedáme, držíme se a cváláme kolem školky nebo obýváku, dáváme pozor, ať něco neprovedeme sobě nebo třeba židli nebo tak.
1: Musíme klusat.
0: Jo.
1: A pozor, teď si zastřílíme z luku a šípu. Náčelníku veselé ušisko, předveď, prosím.
0: Tak, holky a kluci, dáme si ruce do pěstiček, co nejdál od těla. A zatímco jednu pěstičku necháme co nejvíc nataženou dopředu, tu druhou přitáhneme k sobě.
1: Tak, tím natahujeme luk. A teď všechny prstíky, co jsme měli v pěstičce u těla, pustíme.
0: A ještě jednou, obě pěstičky před sebe, jednu přitáhneme k tělu a až řeknu teď, tak pěstičku u těla pustíme teď.
1: Výborně. A holky, kluci, trefili jste přímo do středu, jak se tak dívám. A za odměnu si dáme písničku Indián.

0: kluci, posloucháte Ušou novou indiánskou pohádkovou školku. Jo, my právě teď sedíme v indiánském domečku, kterému se říká týpí.
1: Týpí je indiánský stan, který dříve indiáni vyráběli, představte si, z bizoní kůže.
0: Jo, to byla kůže z takové krávy, která se říká bizon, že jo? No, ale my tedy sedíme v týpí.
1: Hele, Ušoune, to je podobné jako v naší dnešní hádance.
0: No přesně, prozraď nám je, Jani, jo, prosím, prosím. Ušounova hádanka.
1: V týpí sedí dva apačové. Jeden je velký a druhý malý. Malý je syn velkého, ale velký není táta malého. Jak je to možné?
0: Jo, počkat. Takže v týpí sedí dva apačové. Jeden je velký a druhý je malý. Malý je syn velkého, ale velký není táta malého.
1: Haha, to byl chyták. Někteří kamarádi už správnou odpověď volají.
0: Jasně, máme to, kamarádi. Správná odpověď je 3, 2, 1. Velký apač je máma malého.
1: Paráda. Holky a kluci, byli jste skvělí a samozřejmě i ty, Ušoune.
0: No jistě, ale byla to teda velká dřina. Dneska to byla moc těžká hádanka.
1: No to máš pravdu.
0: Takže si zasloužíme písničku.
1: A ta bude o koníkovi, ale ne o tom, na kterém jsme dneska jezdili.
0: Ale o tom, na kterého musíme dávat pozor, když se plazíme v trávě, abychom ho náhodou nerozmáčkli.
1: O kterém koníkovi mluvíme?
0: No přece o lučním koníkovi.
2: Milý koníku, plamín koníku.

0: koníku.
1: Promiň, koníku.
0: Víš co, koníku?
1: Já se ti omlouvám. Dobře, milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že ten hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.

0: Je, to byla ale krásná písnička.
1: Tu zpívá Monty a schválně, jestli víš, Ušoune, jak bys v prérii zavolal Montymu, že se ti písnička líbila.
0: No, mobilem asi ne, co?
1: No jasně, že ne.
0: Myslíš, jak se ti indiáni posílali zprávy takovým způsobem?
1: Přesně.
0: No to přesně vím, úplně přesně. Kouřovými signály si je posílali.
1: Vidím, že v Indiánech se vyznáš, Ušoune. A která je tvoje nejoblíbenější indiánská písnička?
0: Jo, jo, jo, tak to já vím. Ho, Vatanaj, zospíváš mi, prosím.
1: Jasně, moc ráda.
0: Ušounovo zpívání.

0: Holky, kluci, kamarádi, já úplně zapomněla, že tahle indiánská ukolébavka na ušouna tak skvěle funguje. Kamarádi, budeme se dneska loučit. Ušonku, musíme se rozloučit s kamarády.
1: Co povídáš?
0: Vstávej.
1: Už mám vstávat?
0: No, už ano. Ještě popros holky a kluky o obrázky.
1: Jo, jo, no na to bych málem zapomněl. No tak prosím, prosím, dneska nám namalujte nějaký pěkný indiánský obrázek. No, tak nám nakreslete klidně indiána, nebo indiánku, nebo koníčka, nebo náčelnickou čelenku.
0: A kamarádi, napište nám k tomu vaše indiánské jméno. Klidně ho můžete samozřejmě napsat tak, že poprosíte paní učitelku nebo rodiče.
1: No,
0: ať to
1: jasně,
0: napíšou za vás.
1: No jasně, ať to napíšou za vás. Jana myslí to, tedy to jméno, co jste si dneska vymysleli ve školce za úkol.
0: Pak stačí, když váš obrázek s indiánským jménem rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: Oni už budou přesně vědět, co s tím mají dělat, jo? A my potom někomu z vás za ten indiánský obrázek pošleme odměnu. Jupí!
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová.
1: Počkat, počkat, zpátky, zpátky. Tak a teď pořádně po indiánsku. Tak ahoj a zítra se na vás moc těšíme. Loučí se s vámi náčelník veselé ušisko rušisko.
0: A stejně veselá ta, která děsně ráda zpívá.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komíngem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior CZ.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
2: Ahoj, vítejte Mezi námi zvířaty. Tak jsem si říkala, jak nejlíp začít ten nový školní rok. A napadlo mě, že vlastně jakkoliv, ale ne bez psa. Psům taky skončily prázdniny, že jo? Ale jsou pejskové, kteří prázdniny neměli a možná je neměli nikdy v životě. A moc by chtěli. Tak o těch by to mělo být. No a když jsme dostali pozvánku na Den psa, a tento den je důležitý taky pro pejsky z útulku Lesan v Kralupech, bylo rozhodnuto. Já tedy vítám pejska Rozárku, paní Moniku Ravane a Lukáše Fischera. Takže vítejte tuhle krásnou delegaci psího dne. Ahoj. Víte se krásně, ahoj.
3: Ahoj.
2: Takže Monika je spojená s útulkem Lesan v Kralupech, Lukáš dá se říct vlastně, že taky, ale je to spisovatel hlavně, který napsal knížku o zvířatech, která bude taky zároveň součástí psího dne a všechno, všechny penízky, které se tam za ní utrží, tak dostane útulek Lesan v Kralupech. Proto jsme udělali tohle tu partičku naši dnešní a vy byste mi teďko mohli říct, kdy se bude konat ten Den psa.
3: Tak, den psa se bude konat 5. září o 14 hodin na kinologickém cvičišti v Bášti. Je to charitativní akce a veškerý výtěžek půjde na útulek Lesan. Zástupci útulku tam budou tam mít prodejní stánek a budou tam i pejsci od nás útulku, který si můžete prohlídnout a eventuálně třeba si je zkusit vyvenčit a poptat se na ně, a nebo třeba i se může stát zázrak a takový pejsek tam najde nový domov. I to se stalo.
2: No to samozřejmě si budeme všichni moc přát. Den psa v Bašti, je to už tradiční akce?
4: Je to tradiční akce, dělá se to už asi 15 let. Já jsem několik těch dnů sám uváděl a vypadá to zhruba tak, že se tam volí nejkrásnější pejsek. Starý pejsek, nejkrásnější.
2: Štěňátko. Čili je tam zábava.
4: Největší pejsek, nejmenší pejsek. Jo, takže je to takový...
3: Nejkrásnější pejsek z útulku a potom vlastně bude hlavní vítěz, to je nejkrásnější pes celého dne.
2: Čili je tam pozvánka pro lidi, ale i psy.
3: Hlavně pro psy.
2: Je to hlavně pro psy. No tak to je samozřejmě krásná pozvánka, pokud máte čas 5.
3: září,
2: tak poslouchejte pozorně, ale můžete poslouchat pozorně i všichni ostatní, kteří nemáte čas a nebo to máte daleko, protože Lukášova knížka, jeho nejnovější knížka o nás zvířatech, je tady přede mnou a brzy bude před jedním z vás, kdo nám napíše nebo zavolá, proč myslíte, že je dobré vzít si pejska z útulku. A pozor, ta knížka bude vaše i s věnováním. Takže zamyslete se a pište na radiojunior@rozhlas.cz nebo můžete zavolat na 800 199 199. Moc se těšíme na krásnou hodinku s vámi, moji hosté, Monika Ravane a Lukáš Fischer, samozřejmě taky pejsánek Rozárka, kterého představíme hned po písničce. Písničky vám vybral David Janečka, produkce dnes Daniela Vodrášková, no a samozřejmě jsem tu i já, vaše zvířecí agentka Rádia Junior, Veronika Hajková.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty a já myslím, že život je krásný, zvlášť pro pejska, který zrovna najde nový domov. My tady máme naše hosty, kteří v podstatě přišli z útulku Lesan, který je v Kralupech a mají tady svou pejska, ale ten už domov nehledá, tenhle ten pejsánek. Takže je tady Monika a Lukáš. Moniko, můžeme si něco říct o té psí holčičce, co vám sedí na klíně?
1: Tahle holčička se jmenuje Rozárka, je jí tak zhruba 12 let. Nevíme to přesně, protože je to nalezený pejsek. Nalezla se ve škarpě u silnice, takže zřejmě ji tam někdo vyhodil, protože potom, když byla umístěná do útulku, tak ji nikdo nehledal. V té době jí byl zhruba plus minus rok dle veterinárního lékaře, takže teď je jí tak 12. Je to prostě šicu, je to taková namyšlená princezna.
0: Vy jste říkala, že zlobí nejvíc těch vašich psů, jo, asi je nejmenší doma, a nejvíc zlobí.
1: Přesně tak, já mám doma 4 pejsky jako veliký a ona si je dokáže všechny srovnat do latě.
0: No, původně jsme se domluvali, že přivezete pejska, který hledá nový domov, uh-huh. Jo? Ale protože to jsou ty situace ze dne na den se měnící a žádný pejsek nezůstane v útulku, protože mají za týden do rádia, uh-huh. Ku příkladu, tak proč pak dneska je tady tahleta představitelka sice útulkáčů, ale už dávno za vodou?
1: Protože teď momentálně v útulku nemáme žádného takového pejska, který by zvládnul prostě přijet do centra MHD. A ty pejsy jsou teďko zatím ve výcviku, takže myslím, že ani tady to studio by pro ně nebylo to pravé ořechové, že by se jim tady moc nelíbilo. Teď tam máme pejsky takový jako spíš divočejší typu bůl a větší plemena, tak proto jsem je nechtěla stresovat tou cestou sem do rády. Ale samozřejmě, když byste přišli na tu akci do Báště, tak tam někteří pejsci z útulku budou přítomní.
0: Osobně. Jak dlouho třeba ten pejsek je v útulku, než se mu může začít hledat nová rodina?
1: Tak záleží na tom, odkud je. Pokud je nalezený třeba někde a přiveze ho městská policie, tak musí projít 14-denní karanténou a takzvaným čekáním, než si ho nevyzvedne majitel.
0: A to trvá jak dlouho, to čekání?
1: To trvá tak 14 dní, ale vlastně podle i stavu toho pejska, když vidíme, že prostě je hodně zanedbaný a tohle, tak nám je jasný, že ho nikdo hledat nebude. Takže prostě projde veterinárním kolečkem, projde základním výcvikem a potom může pomalu začít hledat domov. Mm-hmm. Jo, pak jsou pejsci, kteří tam přivezou jejich majitele tím, že se jich zbavují z nějakého důvodu, že už je nechtějí. Tím, že ten majitel podepíše smlouvu, že se pejska vzdává, tak tím může potom pejsek jít do adopce okamžitě, pokud to dovolí jeho zdravotní stav a pokud nemá nějaké třeba návyky, kterých ho chceme zbavit, takže s tím pak pracujeme a cvičíme ho a tak dále, tak dále.
0: Takže tak průměrně třeba řekněme 2 měsíce, že u vás ten pejsek pobude?
1: Je to různý, jsou psi, kteří jsou tam i několik let, kteří jsou vlastně neumístitelný, kteří už se dá říct, že u nás dožijou z nějakého důvodu, že prostě do nového domova nemůžou, vzhledem k tomu, že nějaké jejich povahové rysy prostě nedovolují tu adopci. A tím, že už jsou u nás dlouho, tak se už vlastně u nás cítí jako doma a už ani o to nestojí, dá se říct.
0: A váš útulek třeba je vlastně takový ten kotcový, anebo má nějakou část, že jsou ti pejskové doma nebo pohromadě?
1: Máme kotce venkovní se zateplenýma boudičkama a pak máme vnitřní kotce, kde je teploučko, kam dáváme štěňata a starší pejsky nebo třeba pejsky po nějakých operacích a tak.
0: Lukáši, ty jsi měl taky určitě pejska z útulku. Kolik jich bylo?
2: No já mám teďkon 2 pejsky. Jedna je holčička, ta je zachráněná z množírny a ten druhý pejsek, ten je z Kralup. A to je takový příběh, že se tam ocitl už 2x ze svým života. Nejdřív jako mladý pejsek a pak si ho vzal nějaký pán a ten umřel a ocitl se ve stejném útulku znova. No tak pak ve 12 letech jsem si ho vzal já, teď je mu 14. A ještě měl epileptický záchvaty a naštěstí to zaklepu, může se jako jemně pod mikrofon na stůl, tak ty skončili, tak se zřejmě má dobře, cítí se dobře.
0: Milí junioři, to jsou moji dnešní hosté, Lukáš a Monika. Pokud se chcete zeptat na cokoliv ohledně útulku Lesan v Kralupech anebo spisovatele Lukáše Fischera na to, jak se mu píše o zvířatech a co už o nich všechno napsal, tak vám poradím kontakt sem do studia radiojunior@rozhlas.cz nebo můžete zavolat na 800 199 199. Poprosím, nevolejte do písniček a chci říct jenom, že děkuju všem, kteří už napsali a samozřejmě ty vaše dotazy za chvilku zodpovíme.

0: Mezi námi zvířaty, to je pořad, který právě posloucháte v Rádiu Junior. A já vám k tomu blahopřeju samozřejmě. Takže máme tu dva skvělé hosty, vlastně tři. Lukáš Fischer, spisovatel, který píše nejen o zvířatech, a Monika Ravéné z útulku Lesan Kralupy a její rozárka, kterou před 10 lety získala ze škarpy a už jí nikdy nedala. To známe tyhle ty příběhy. Lukáši, ty jsi přines knížku, která je o nás zvířatech. Já jsem ji četla samozřejmě a vím, že je i o spoustě zvířat, která mají třeba různí významní lidé, třeba zpěvačka Eva Olmerová měla pejska a tak dále a tak dále, co si nastřádal za celý svůj život, tyhle ty příběhy krásné. Ale tady ti přišel dotaz, jestli jsi psal taky někdy o hadech.
1: Tak o hadech, no tak je tam jedna zmínka malinká. Já sám jsem měl zkušenost s živým hadem jako muzikant, když jsem zaskakoval u Čechomoru, tenkrát se tam ještě Českomoravská hudební společnost, hráli jsme v Chomutově a přišel tam po koncertě nějaký pán, který se živil, měl prostě anakondu asi vystupovat, taky ty venkovský jako
0: cirkusy,
1: jakože ukažte, jak dlouho se necháte škrtit anakondou a vydržíte nebo nevydržíte. A takže to jsem měl na krku, to jsem nebyl z toho zase úplně nadšen. A vím, že mi kamarádka, moje spolužačka, taky poměrně slavná spisovatelka Elena Dousková, vyprávěla příběh, že kdysi, ještě když jsme spolu studovali na gymnáziu, tak ona chodila s kamarádkou na výstaviště, kde byly taky takovýhle nějaký světský s hadem. A za 50 korun se nechávala škrtit. A vždycky jako byli domluvený, že ve chvíli, kdy jakože už nemůže, tak řekne, že už nemůže a pak jim těch 50 korun nedali, ty světský, takže takhle, no. Protože ty hadi, jako na to vystupování, oni museli být asi předem jako nějak chirurgicky vlastně jako ošetřený, aby vůbec nemohli někomu něco udělat, že? Takže to bylo spíš takový, jako. A jinak já teda velký příznivec hadu nejsem, za to mám doma papouška mluvícího 35-letýho, který taky se stal hrdinou jedný z mých knížek. A pak máme ještě rybičky v jezírku.
0: No, a tak jako dobrý, že jo? Je to nadprůměr. Když samozřejmě tady totiž píše Petra, že vlastně, že je ve skupině Život na zahradě na Facebooku a že tam v poslední době skoro každý posílá fotky hadů a že ona je smutná, protože na své zahradě nikdy žádného hada neviděla. Tak se ptá Moniky, jestli jsou v bášti hadi a co na ně říkají psi?
2: Tak jediný hady, který jsem vlastně potkala, já ve volné přírodě byly slepíš, ale slepíš vlastně není had, vy?
0: To není had.
2: No, jinak teda ne, no.
0: Takže ani v bášti nejsou.
1: Ale já jsem na své zahradě viděl hada a byl velice zácný, byla taková uživka strobová. To je velice zácný had, ale poměrně velký, takový šedomodrý.
0: No a kde máš tu zahradu?
1: No tu mám na Sázavě. Ale...
0: No ale to je teda opravdu vzácnost, protože no. Uživky stromové žijou v naší republice jenom na pár místech.
1: No, takže to mě to já tenkrát strašně vyděsilo, ale prostě to byl poměrně velký had. Jako, to není jako malý had. Viděl jsem, že mám pod ořechem zmije, jako dokonce na svatého Jiří vylezají hady a štíři, říkali naši předkové, tak skutečně 24. dubna vylezla prostě...
0: Má kalendář v hlavě.
1: Ale ta uživka stromovka, to byl velký zážitek. To jsem...
0: No já vás upozorňuji, milí junioři, že jste mě těma hadama trošku jako odvedli od tématu, ale 29. září právě, protože hadi vstávají na svatého Jiří a na svatého Václava si jdou lehnout, budeme mít celý jeden díl mezi námi zvířaty o hadech. Takže těšte se. No a my, a ještě tady další dotaz pro vás oba. Co znamenají zvířata ve vašem životě?
2: Pro mě prostě psi jsou naprosto všechno. To je můj život. Moje poslání.
0: A jak dlouho, milá Moniko, vy takhle pracujete pro pejsky?
2: Dá se říct, že no úplně od malinka jsem byla takhle prostě s těma psama spojená a pak vlastně jsem odevřela to cvičiště v bášti a zašla jsem pracovat v útulku a to mě teda opravdu jako naplňuje a je to moje štěstí.
0: Čili to bych asi, kdybych se zeptala, kolik tak pejsku vám prošlo pod rukama, ono se, to je takový kliše, ale kolika jste našli nový domov?
2: To jsou stovky. Jsou stovky pejsků, které vlastně buď nám prošly útulkem, nebo jsme je zachránili nějakým způsobem z ulice, nebo z hrůzných podmínek. Je toho opravdu hodně a hodně. Hmm.
0: No, Lukáši, my jsme se ptali na začátku, že vlastně ten dotaz byl i pro tebe, co znamenají zvířata ve tom životě. Já doufám, že to teda nejsou jenom objekty tvojich spisovatelských vášní.
1: Tak já samozřejmě mám dva pejsky, papouška, jak už jsem říkal. Pro mě to znamená, to jsou pro mě jako živý bytosti, které mají duši, stejně jako lidi mají duši. Takže já vlastně mezi tím nedělám rozdíl taky. Když jsem teď napsal knížku, tak jsem jim nazval O nás zvířatech a zahrnul do toho jak lidi, tak ty zvířata. A vlastně to je ta filozofie moje, že vlastně ty živý tvorové by měly na té planetě nějakým způsobem spolupracovat, držet pohromadě a mě se respektovat, protože všichni máme duši, že? A všichni cítíme třeba bolest nebo radost, hlad nebo žízeň. Takže by si to třeba ty lidi měli uvědomit, když jako se chovají těm zvířatům nějakým způsobem.
0: Je to pravda, že jsme propojení s těmi zvířaty víc, než si myslíme, a měli bychom se podle toho taky chovat ke zvířatům a k přírodě. Já jsem se ptala junioru, proč myslí, že je dobré vzít si psa z útulku? Tahle ta otázka je pořád ve vzduchu. Pořád se vlastně na to ptáme, takže prosím, pište na radiojunior@rozhlas.cz nebo můžete i zavolat na 800 199 199. Poprosím, ne do písničky, protože si musíme taky zahrát. Zvlášť, teď si budeme hrát o tom, že život je pes.

0: Šoválový do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.
1: Mezi námi zvířaty, posloucháte tento krásný pořad Rádia Junior. Jsou tu mý hosté Lukáš Fischer, spisovatel, milovník zvířat, a Monika Ravane z útulku Lesan v Kralupech. Má tady sebou krásnou psí holčičku, taky útulkářku. A je tady dotaz od Jany. Jana se ptá, jestli jste měli někdy taky pejska jinýho než z útulku.
2: Já ne.
1: To se dalo trochu čekat.
3: Já jsem měl pejska, byla to šarpejka. Jo, dokonce byla čistokrevná. Tenkrát vlastně ty šarpy byly docela vzácní u nás. Ono jich bylo málo. To vlastně se dostalo do Evropy přes jednu českou operní zpěvačku, která žila v Německu. Od ní se to dostalo, myslím, bratří Formanům, který měli taky šarpeje. No a to byl takové plemeno zvláštní z Asie, tenkrát nové, tak to těžko se šlo pořídit z útulku. No ale dneska už se na to koukám trošku jinak, vlastně ten šarpej byl báječný jako plemeno, ale postupně, jak se u nás namnožil z malého počtu jako jedinců a ty asi všichni dodržovali ty pravidla, tak to bylo poměrně pak často nemocné, problémové zvíře, a tak si říkám radši, když třeba v tom útulku, když si člověk vem pejska, tak má ještě ten dobrý pocit, že třeba někomu pomohl. A oni často ty pejskové z útulku bývají třeba takový zdravější nebo veselější.
1: Moříšci bývají zdravější, říká se to.
3: No,
1: říká se
3: jako to. Ta příroda si vlastně hraje, jo, to uvidíte. Každý, kdo má nějaký třeba i chovnou stanici čistokrvných pejsků, tak ví, že když se narodí, já nevím, vrch šesti pejsku, tak každý je jiný. Jedno je velký, jedno je silný, jedno je veselý, jedno je smutný, jedno bude nemocný. Jo, ta příroda si to stejně, ten výběr je tam takovej, že vlastně ta příroda si hraje a neustále zkouší něco vytvářet nového, ty kombinace v těch genech.
1: Já myslím, že já můžu potvrdit, že jsem měla jediného psa, kterého jsem si koupila z chovatelské stanice s rodokmenem samozřejmě a tak dále. Byl to anglický bulldog a byl to nejzlobivější pes mého života. Myslím si, že mě stála tolik nervů, jako ani všichni ty ostatní útulkáči s mým synem dohromady ne. Takže já už jako se taky držím těch útulkáčů, a protože Marek píše, jaký pejsek váš byl nejzlobivější, vy jste sice to sváděla tady na tu rozárku, ale ono tam určitě taky byl, a jaký byl nejvýjimečnější za vaší éry v útulku?
2: Tak u nás v útulku jsou všichni ty pejsci výjimečný. Prostě každý jinak. My je tam prostě zbožňujeme, staráme se o ně, jak nejlíp můžeme. A výjimečný jsou, abych někoho vypíchla, to asi fakt ne. Jsou to prostě naše zlatíčka.
1: No a nějaké příběhy útulkové? Máte něco v rukávu?
2: Příběhy útulkové, to bych tady mohla sedět týden a vyprávět. Teďka vlastně jsme tam měli takovou nadílku štěňátek, jednu fenečku s miminkama nalezenou z lesa, tak ty jsme úplně jako vypiplali a ty už teďko jsou v nových domovech. A teď mám doma v dočasné péči fenečku se 4 štěňátkama, které se vzdal majitel den po porodu, takže taky je to hodně náročný, ale všechny už ty štěňátka máme zamluvený, takže je to v pohodě. Ale to si člověk vždycky řekne, tak teď už bude klid, ale nebude, zase se něco najde a zase to jde všechno na novo. Takže prostě my záchránci psů prostě nebudeme mít klid zřejmě nikdy, protože to nikdy neskončí.
1: To nikdy neskončí. Jaký byl váš největší útulkový pes? Měli jste tam nějakého obra? Ptá Sylvie.
2: Měli jsme tam pejska, já už se teď nepamatuju, jak se jmenoval, ale byl nalezený v Líbeznicích, spadlý v potoku. Tam je taková strouha, tam byl spadlý a nemohlo vůbec

0: vůbec vylézt, tak jsme tam tenkrát posílali městskou policii, tahali ho asi 4 chlapy z toho potoka. Byl hodně prochladlý, protože to bylo v zimě, takže byl ve špatném zdravotním stavu. A měli jsme ho pak v útulku asi půl roku a pak teda šel do adopce. Jo, Drobek se jmenoval, pamatuju si Drobek. No,
1: Drobek. To se dalo čekat.
0: Takže to byl takový fun pejsek a byl to kříženec ovčáka, myslím, že s malamutem, takže ten byl takový dost veliký. No.
1: Ten byl asi i dost chlupatej.
0: Byl.
1: Milí junioři, pořád nám ještě můžete psát, proč myslíte, že je dobré vzít si psa z útulku. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo telefon 800 199 199. Samozřejmě ptát se můžete i našich hostů Lukáše Fischera a Moniky Raven na jejich práci a vůbec na to, jaký mají vztah ke zvířatům, i když myslím si, že o ničem jiném se tady dneska nepovídáme.

0: up. Mezi námi zvířaty si dnes povídáme o akci Den psa, který se bude konat 5. září v Bašti na Cvičáku psím. Vy dva, moji hosté, Lukáš Fischer a Monika Raveany, tam oba budete, že?
1: Já tam budu samozřejmě, ale chci říct, že tu akci bude uvádět Miroslav Hrabě, známý herec a zároveň nadšený pejskař, který taky na tom cvičišti v Bášti cvičí svoji Rozárku a spol, má asi 3 pejsky. Takže jménem jeho zvu děti na účast prostě na této akci.
0: No takže my tam se tam potkáme s Lukášovou knížkou o nás zvířate, kterou si tam budete moct pořídit a samozřejmě i pořádně prohlídnout. No a co teda všechno ještě se tam bude dít?

0: Ta akce se dělá vlastně pro rodiny, pro pejskaře, takže jednak je tam program hudební, jednak jsou různé ankety a soutěže pejsků, o kterých jsme tady mluvili, takže soutěž o nejkrásnějšího tulkového psa, nejkrásnější štěňátko, nejstaršího psa, nejhezčího. Tak, aby asi si každý pejsek, který tam přijde, si mohl nějak zasoutěžit. Jo. A často se tam vlastně i potkávají různí pejskaři. Samozřejmě útulek tam má svůj stánek, kde se zase můžete prohlídnout jednak teda pejsky, které jsou k adopci, jednak teda vždycky jsou tam třeba dva pejskové, kteří jsou k adopci jako živí. A stalo se tam, to jsem tam byl já, myslím, jako muzikant, že tam někdo prostě nechal starého pejska a odjel. Jo. A vlastně tak nějak po 14 letech starý pejsek, už poloslepej takovej, tam najednou stál úplně opuštěný, ty lidi odjeli. A když jsme teda všichni milovníci, že tady se o něj postaráme, odjeli. No a bylo tam to jako strašně dojemný, že vlastně se tam našla holka, která vlastně si toho pejska vzala. No a ten pejsek pak samozřejmě vyhrál tu soutěž jako o nejhezčího a nejdůležitějšího psa celýho dne. Takže to byl takový pro mě silný moment, který se tam zažil. A taková ta lidská pospolitost, že ať jsme jakýkoliv lidi, tak že se dokážeme třeba sejít aspoň na tom, že máme rádi zvířata a psy, tak to je to, co nás spojuje a co nám dává prostřednictví těch pejsků zase něco, co si můžeme odníst my jako dospělí lidi nebo i děti.
1: Takže je tam možnost si toho pejska některého třeba vyvenčit?
2: Ano, bude tam paní vedoucí útulku, která bude mít určitě sebou nějaký pejsky a pokud budete mít zájem se vyvenčit, tak není problém se s ní domluvit.
1: A domluvit si třeba i návštěvu v útulku?
2: Domluvit si třeba i návštěvu v útulku, kde vlastně velice vítáme venčitele. Venčitele to jsou lidi, kteří k nám do útulku chodí venčit pejsky. A jsou to lidi naprosto nepostradatelní, protože oni toho pejska vytáhnou z kotce, vemou si ho třeba na výlet a přinesou nám potom spoustu zajímavých informací o tom psovi, co třeba na tom výletu zažili, čeho se bojí, nebo naopak, čeho se nebojí, nebo že třeba má tendence honit cyklistu, nebo že se bojí vody a tak dál a tak dál. A potom s těma věcma my můžeme pracovat. Jo?
1: Je to tak, že máte třeba ke každému tomu pejskovi takovou jako kartu, kde se takovýhle poznámky jako dělají?
2: Samozřejmě, když k nám přijde pejsek do útulku, tak se založí takzvaná karta, kde vlastně se napíšou, kolik váží, kolik měří, v jakém přišel zdravotním stavu a potom si tam postupně píšeme jeho povahové rysy a různý prostě negativa, pozitiva, aby potom ten potenciální zájemce o něj měl co nejvíce informací. A pokud má něco, nějaký prostě negativní věci, tak se snažíme odbourat, jo, snažíme se na tom pracovat, cvičíme tam s nima, pracujeme, takže takhle to tam probíhá.
1: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty.

0: Mezi námi zvířaty, to je pořad, který právě posloucháte. Mými hosty jsou Lukáš Fischer, spisovatel, a Monika Ravena, Raveane. Moniko, já se omlouvám, že jsem takovej tulpas, že vám to jméno vždycky tady trošičku proměním z útulku Lesan. No a jsou tady dotazy, jo, ale my musíme, protože Lukáš vlastně tady daroval jednomu z vás, já jsem slíbila, že dostane jeden z vás tu krásnou knížku, takže můžeme říct jedno číslo od jedničky do osmi, abychom vybrali výherce, protože máme 8 mailů.
1: Tak 7.
0: 7, no tak to je, tak 7 je Monika. Monika a ptá se, jestli vaše děti taky mají rádi zvířata a budou vlastně pokračovat ve vašich šlépějích.
1: Tak můj syn má taky pejska z útulku, zachráněný ze slovenské osady. No a tady od Moniky dcera, ta má asi 8 psů nalezenců, což je takovej ten nejnižší stav, průměrně to ještě víc, takže jako si myslím, že tady
0: takže
1: v tomhle
0: bohatě,
1: případě
0: bohatě.
1: Jablko nepadlo daleko od srubu.
2: Tady ne, no.
0: Další dotaz je na Lukáše, jestli teď bude psát nějakou knížku.
1: No tak, jednak teda teď jsem dokončil nějakou, takový projekt, protože já vlastně píšu i v scénáře, tady jsme dělali Gampa, že, příběh pejska.
0: Všechny písničky z toho filmu, no, na kterém se Lukáš jako scenarista podílel, tady dneska zazněly.
1: Pak jsem dělal Cirkus Maximum, kde ovšem teda zvířata moc nebyla, protože s tím cirkusem se to nějak jako už dneska moc nenosí. No a teď je to taky takový jeden jako větší projekt, ke kterému jsem udělal knížku. No a teď zrovna tady Monika říkala, že má tolik příběhů z toho útulku o těch pejskách, že by bylo dobrý, kdyby mi to jako nadiktovala a já bych si z toho jako vybral nějaký příběh a udělal z toho knížku. Je fakt, že člověk nikdy nevymyslí to, co udělá život. Život píše romány, takže možná by to bylo dobrý vidět, jaký jsou vlastně lidi takový, kteří třeba ty psi opustí a potom zase na druhou stranu vidět, jaký jsou lidi, kteří ty opuštění psi zase zachrání.
0: No, samozřejmě jsme se na tohle to ptali, takže dostali jsme jenom dvě odpovědi. Lukáš píše, psa z útulku bych si vzal, protože bych udělal dobrý skutek. No a Jana píše, že psa z útulku by si vzala, protože když už by chtěla pejska, tak by chtěla taky někoho zachránit. Já si myslím, že to je takové dvě nejzásadnější odpovědi na tu otázku. Ale vy, Moniko, máte zkušenosti s dětmi, protože vlastně ten váš útulek spolupracuje i se školami. Jak to tam probíhá?
2: Probíhá to tak, že spousta škol za prvý pro nás dělají krásné jako vánoční sbírky, že děti třeba prostě přinesou do školy různé dobrůdky pro psy a my si pak proto jedeme třeba s nějakým útulkovým pejskem a děláme tam prostě potom různé přednášky o tom útulku, děti se ptají, zajímá je to, a nebo se dělá i to, že děti k nám do útulku jezdí, jo? Že třeba přijede školní autobus a pobydou tam u nás několik hodin, my jim všechno ukážeme, o všem si vyprávíme. A je to prostě skvělý, protože si myslím, že z těchto dětí potom vyrostou naši potenciální venčitele a nebo adoptivní rodiče pejsku.
0: Takže u vás se mohou s těmi pejsky děti setkat?
2: Ano.
0: Takže se nebojíte toho, že se potkají prostě s pejskama, vezmou je třeba na procházku?
2: Samozřejmě, že máme pejsky vybrané, které s dětmi vycházejí, to většinou zkouším na svých vnoučcích, že si je tam vemu. A potom teda vím, že ten pejsek je k dětem kontaktní a v pohodě, tak ty potom používáme na to, když přijedou děti ze školy, tak na mazlení.
0: Já myslím, že vzhledem že k tomu, že je 1. září, tak bychom měli i poděkovat paním učitelkám, které mají zájem a které určitě tam ty děti přivedou za vámi, že děti nepřijdou sami. No, já musím říct, že to bylo krásné popovídání. Já věřím, že to zase pomůže pejskům útulkáčkům, že teď, když se lidi vrátili z dovolené, tak třeba začnou přemýšlet o tom, že by si pořídili pejska, tak zvažte, jestli by to nemohl být náhodou útulkáček a klidně mi pak napište. A já bych poděkovala mým dnešním hostům, spisovatelovi, já to teď musím říct všechno, spisovatelovi, muzikantovi, scénáristovi, hercovi a tak dále, Lukáši Fischerovi.
1: Ahoj.
0: Dneska jsme tady byli kvůli psům, ale Lukáš je takový renesanční člověk a Monika Raveane, která vlastně založila a vede útulek Lesan Kralupy.
2: Ahoj.
0: Těšíme se 5. září na Dní psa a já vám přeju, ať se všechno vydaří a ať se vašim pejskům krásně daří. Děkujeme za návštěvu tady v Rádiu Junior.

0: Od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoc.

0: Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: Klub Rádia Junior. Čau všichni, posloucháte Rádio Junior. Od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme čtvrtek 3. září. Pojďme si společně užít dnešní odpoledne. Čeká nás samozřejmě lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten ale dorazí až v 7. Už teď ale startuje odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Minutové zprávy.
0: V olomouckém chrámu svatého Mořice začíná tradiční mezinárodní varhaní festival. Během 6 koncertů představí nejlepší evropské interprety. Dnešní úvodní koncert bude patřit české premiéře mše pro Notre Dame, britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixe. Na pražském Vyšehradě dnes začíná festival Vyšehrádky, zaměřený především na děti a jejich rodiče. Nabídne divadelní představení, koncerty, workshopy i další aktivity pro návštěvníky od batolat až po školáky. Program se letos věnuje mimo jiné tématům dospívání, rodinných vztahů nebo světa kolem nás. Součástí budou taky představení určená přímo nejmenším dětem a tradiční bojovka v areálu Vyšehradu. Festival pořádá divadelní studio Damuza a potrvá do neděle. Animovaný film Auta se po 20 letech vrací do českých kin. Příběh závodního auta Bleska McQueena a jeho přátel uvede ode dneška znovu na velkém plátně studio Pixar. Film měl premiéru v létě roku 2006, získal Zlatý glóbus za nejlepší animovaný snímek i 2 nominace na Oscara. Do kin se vrací taky původní český dabing. Bleska McQueena namluvil Richard Krajčo. Režie českého znění se tehdy ujal režisér Jiří Strach. Dnes je oblačno, během dne se objevuje déšť nebo přeháďky, nejvyšší teploty dnes mezi 21 až 25 stupni a v 1000 metrech na horách máme kolem 17.

Dneska máme čtvrtek 3. září, 246. den roku 2026 a svátek má dnes Bronislav a Bronislava. Mužské křestní jméno Bronislav je ryze slovanského původu, stejně jako jeho ženská varianta. Je alternativou jména Branislav, které má stejný význam. Jména vycházejí ze dvou slov. První část se dá přeložit jako bitva, druhá pak jako slavný. Jméno se tak významově překládá jako slavný bojovník bojující za slávu. Všem Broňům a Broňkám přeju krásný svátek. No a kdo dnes slaví narozky? No tak třeba americký herec Charlie Sheen, známý třeba ze seriálu 2,5 chlapa. Teď si dáme písničku Words od Emmy Drobné, kterou bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům. Těm svátečním i narozeninovým. Doufám, že jste měli a pořád máte ten nejkrásnější den.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás krátce po zprávách ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Na Šumavě se objevila invazivní včela, která se dosud v Česku vyskytovala jenom na jižní Moravě. Biologové ji našli při průzkumu pastvin divokých koní a navíc v nadmořské výšce kolem 700 metrů. Typická je pro tuto včelu její velikost, protože pro běžného pozorovatele má 2,5 až 3 cm, což je na včelu dost. Velikostně podobná třeba sršni, no a je taková velká, hnědavá, s velkou hlavou a stmavě zakalenými křídly. Patří do čeledi čelounicovitých včel. Sbírá pyl na kytkách, nenosí ho na zadních nohách, jak to známe od ostatních včel, ale nosí ho na spodní straně zadečku, v takovém kartáči. Zase ale, že tohle zvíře je silně vázané na konkrétní květy a na to na květy jerlínu japonského. To je strom, podle kterého je potom i česky pojmenovaná tahle včela. Podle posledních výzkumů se ukazuje, že víc než 90% všeho pylu, který včela v Evropě sbírá, je právě z jednoho stromu. Zvíře se tak váží na živnou rostlinu, než aby se šířilo podle tepla. Ale je docela známé o týhle včele, že si umí uzurpovat hnízda, pokud hnízdí třeba v takzvaných hmyzích hotelech. Pokud najde hezkou dutinu, kterou už někdo obývá, tak jí je to jedno, ona ho prostě vystěhuje a zabydlí se tam sama. Dělají to tak i jiné včely, nicméně tahle je tak velká, že opravdu umí vystěhovat kohokoliv, takže jakoby to je prostě takový zákeřnější pro ty její spolubydlící. Tak teď to budou dál věci intenzivně studovat, kam se bude přesouvat dál a jestli to ovlivní nějak další druhy v těch částech republiky, kde už se tady ta invazivní včela objevila.

Posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska si budeme povídat o tom, jaký je návrat do školy. Na co jste se těšili, na co naopak vůbec, co vás překvapilo, co vás už třeba stihlo zklamat za ty 3 dny, na jaké budete letos chodit kroužky. Zajímá mě úplně všechno o vašem školním startu. Dejte vědět, buď napište na radiojunior@rozhlas.cz, anebo zavolejte, číslo je 800 199 199.

Právě jste slyšeli novinku z naší hitparády. 19-letý maturant David Málek svou hudbou okouzlil Michala Horáka i Eda Sheerana. Známý písničkář Michal Horák si ho letos bere na své turné jako předskokana. Na koncertě Eda Sheerana v roce 2024 v Hradci Králové se s David dostal příležitost hrát ve fanzóně pro fanoušky této světové megahvězdy. David se v těchto dnech v Brně Židenicích učí na ústní část maturitní zkoušky. No tak to bych teďka řekla, teda, když to tak čtu, že už to není úplně aktuální, že už to má snad David za sebou, když máme září. David je fešák, někdy dělá i modeling a jednou by si rád zahrál ve filmu Ideálně Spidermana. Každopádně budeme Davidovi Málkovi držet palce, ať si užije turné s Michalem Horákem a ať mu vedle komparzu vyjde i nějaká větší role. Byl to teda jeho hit Usínám, což je jeden z těch, na které můžete teď hlasovat naší hitparádě, protože klasická hitparáda se po létě zase vrátila.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: V klubu Rádia Junior si dneska povídáme o návratu do školy a startu nového školního roku. Dneska je to vlastně třetí den, co jste zpátky ve škole. Jak je to se vrátit po tak dlouhé době, po těch prázdninách, anebo vám to přijde, že prázdniny strašně rychle utekly a že jste vlastně ve škole byli nedávno? Taky mě zajímá, kolikátou třídu letos začínáte. Mám tu třeba taky někoho, kdo přestoupil na jinou školu, nebo třeba na Gimpl, což je velká změna, tak jaký jsou první dojmy, jak si zvykáte, prostě mi dejte vědět. Jinak k novému školnímu roku taky jednoznačně patří kroužky. Teď jsou možná ty týdny, kdy se rozhodujete, kam budete celý rok chodit. Já tu mám pro vás pár tipů na kroužky, které jsou dost populární, tak třeba se inspirujete. První kroužek se jmenuje Minecraft a programování. Minecraft je všude, hry, filmy, trička, baťohy, koupíte dokonce i Minecraft chipsy, jsem se dočetla. Takže na tenhle trend samozřejmě reaguje i nabídka kroužků a Minecraft kroužky jsou absolutní hit. Můžete se v nich naučit nejenom hrát, ale taky vytvářet vlastní světy a programovat, což vám rozvine logické myšlení, kreativitu a schopnost řešit problémy, kdybyste potřebovali argumenty pro rodiče, proč do takového kroužku chodit. Dalším populárním kroužkem je potom lukostřelba. Ta je taky dost populární, a to hlavně díky fantasy série Hraničářů v učeň. Hrdinové z téhle série jsou mistři lukostřelby, kteří své luky používají s mimořádnou přesností a efektivitou. No a tak spousta fanoušků chce taky střílet z luku jako jejich oblíbení hrdinové. Další kroužky probereme za chvilku, teď si každopádně můžeme pustit další písničku a vy samozřejmě můžete taky na radiojunior@rozhlas.cz napsat se svým kroužkem a s tipem, komu byste ten váš oblíbený kroužek konkrétně doporučili.

Holky a kluci, chci vám připomenout, že se blíží vzkazovna, to znamená, budu hrát vaše písničky na přání a vyřizovat vaše vzkazy. Můžete někomu popřát k narozkám, k svátku nebo mu jenom zlepšit náladu takhle při čtvrtku. Budu se těšit na vaše zprávy, posílejte mi je na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. No a nebo volejte, číslo je 800 199 199.

frce na vštěv školní třídu. Mají bídu, nemají ani křídu, s těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací, ne

se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela, pokora, kámo, pokora, je jen v Himalajích, na horách.

0: Zkazovna Rádia Junior.
1: První písničku, kterou si dneska dáme na přání, bude pro Aničku a je od Jesse Glyna I'll Be There.

Druhá písnička, kterou si dáme, je S tebou nebo bez tebe od Nelly Kailové a přeje si ji Juli, která zároveň vzkazuje, ať mají všichni pohodovej vstup do nového školního roku.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Posloucháte Klub Rádia Junior, holky a kluci, a dneska si povídáme o startu nového školního roku. K tomu samozřejmě patří i nové kroužky a já chtěla pokračovat v tom výčtu, abych vás mohla inspirovat, kam se ještě můžete přihlásit, pokud úplně nevíte. Populárním kroužkem je prý taky šití. V době rychlé spotřeby a krátkodobých trendů se stále více dětí zajímá o to, jak si věci vyrobit sami. Přemýšlejí o dopadech rychlé módy na naší planetu a snaží se o změnu. Možná proto je teď mnoho kroužků o šití, tvoření, háčkování, pletení a tak dále. Můžete se tam vlastně učit základní techniky, vytvářet jednoduché výrobky, získávat dovednosti, no a ty vám zůstanou celý život. Populární jsou pak taky kroužky týkající se Lega a robotiky. Robotické kroužky totiž kombinují manuální zručnost s programováním. Největší oblibě se těší ty, které kombinují robotiku s Legem. Stavíte tam jenom Lego, ale učíte se, jak fungují převody, páky, kladky. Najdou tam určitě své místo i techničtí nadšenci, kteří se chtějí pustit do programování jednoduchých i složitějších robotů. Tyhle ty zaměřené kroužky na technické myšlení jsou super přípravou pro budoucí studium technických oborů. No a pro milovníky pohybu tu máme kroužek parkouru. Parkour proměňuje městské prostředí v dobrodružné hřiště bez hranic. Učí vás překonávat překážky kreativním, efektivním způsobem, což rozvíjí sílu, koordinaci a prostorovou orientaci. V bezpečném prostředí parkourový tělocvičny pod dohledem trenérů se naučíte základní techniky jako přeskoky, dopady, balancování. Takže postupně si rozvíjíte dovednosti tak, aby byl trénink pro vás vždycky bezpečný. Parkour taky podporuje psychickou odolnost, sebedůvěru. Překonáte vlastní limity, učíte se vyhodnotit správně riziko, což můžete pak přenést i do každodenního života. Takže pro někoho, kdo potřebuje vybít energii, úplně ideální, pokud vás už nelákají tradiční sporty. A teď si dáme další písničku.

V klubu Rádia Junior si dnes povídáme o startu školního roku, o návratu do školy. Návrat do školy po prázdninách přináší velkou změnu režimu. No a abyste to všechno zvládli bez zbytečného stresu, můžete se zaměřit na několik hlavních oblastí. První je spánek a únava. Zkoušejte postupně usínat každý den o 15 minut dřív. Vypínejte displej hodinu před spaním, ať už telefonu, televize, počítače. Stávejte ve stejný čas i o víkendu. Chápu, že to je rada, která vás nepotěší, ale určitě vám to srovná ten rytmus. No a sledujte, jak moc jste pak podrážděný nebo nesoustředěný, když tohle děláte. Mělo bys to zlepšit. Potom, co je fajn, je nějak si kontrolovat stravu, protože ta vám určitě dodá energii, když je správná. Takže dobrá pravidelná snídaně, pestrá svačina, hodně pít. No a imunitu můžete podpořit tím, že už začnete teď, ještě než začne podzim, brát vitamin C, D a třeba zinek. Komunikace je zase důležitá pro to, abyste nepotlačovali svoje emoce. Otevřeně se můžete pobavit jak s rodiči, tak s kamarády o různých svých obavách i na co se těšíte. Správně si zorganizovat čas může taky dost zmírnit stres, takže třeba si zapsat hezký rozvrh a dát si do něj třeba i kroužky a různé věci, ať vás to nepřekvapí, připravovat si vždycky batoh s věcmi do školy i oblečení na další den už večer, ať toho nemáte ráno tolik. No a na telefonu být po příchodu ze školy je třeba ideálně co nejméně, ať nejste moc přehlcený. No tak to jsou takový začáteční tipy, tak doufám, že vám to aspoň trošku pomůže a nebude ten začátek toho režimu po létě moc hektický.

0: Junior.
1: Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior, od mikrofonu vám pořád mává Eva. Máme 18.00, znamená to, že začínáme druhou hodinku našeho odpoledne. Povídáme si dnes ve vysílání o návratu do školy, o novém školním roce. Krom toho si ale pouštíme taky super hity. No a v další hodině nebude chybět ani Zvídavec, druhá vzkazovna, Čerba na pokračování a prozradím, kdo za námi dorazí jako host dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V olomouckém chramu svatého Mořice začíná tradiční mezinárodní varhaní festival. Během 6 koncertů představí nejlepší evropské interprety. Dnešní úvodní koncert bude patřit české premiéře mše pro Notre Dame, britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixe. Na Pražském Vyšehradě dnes začíná festival Vyšehrádky, zaměřený především na děti a jejich rodiče. Nabídne divadelní představení, koncerty, workshopy i další aktivity pro návštěvníky od batolat až po školáky. Program se letos věnuje mimo jiné tématům dospívání, rodinných vztahů nebo světa kolem nás. Součástí budou taky představení určená přímo nejmenším dětem a tradiční bojovka v areálu Vyšehradu. Festival pořádá divadelní Studio Damuza a potrvá do neděle. Animovaný film Auta se po 20 letech vrací do českých kin. Příběh závodního auta Bleska McQueena a jeho přátel uvede ode dneška znovu na velkém plátně Studio Pixar. Film měl premiéru v létě roku 2006, získal Zlatý glóbus za nejlepší animovaný snímek i 2 nominace na Oscara. Do kin se vrací taky původní český dubbing. Bleska McQueena namluvil Richard Krajčo. Režie českého znění se tehdy ujal Jiří Strach. Dnes je oblačno, během dne se ojediněle objevil déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 21 až 25 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 17.

Holky a kluci, začínáme druhou společnou hodinku a po písnice Preacher Man od Driver Era si dáme další díl Zvídavce, no a tentokrát o Babiruse. Podivné prase Skly miluje bláto. Kde žije Babirusa? Používá své zakroucené kly v boji? A proč má tak zvláštní jméno? Všechno se už za chvilku dovíte. No a pokud se o tom budete chtít ještě popovídat, určitě dejte vědět na radiojunior@rozhlas.cz. No a samozřejmě máme konec prázdnin, takže zase jsou premiérové díly. A to znamená, že i moc ocením, když pošlete váš tip na další díl, klidně buď na můj e-mail eva.sinkovičová@rozhlas.cz nebo radiojunior@rozhlas.cz do předmětu Zvídavec, váš tip, a oni už mi to přepošlou, na tom nezáleží. Budu ráda za vaše tipy, budu se na ně těšit a teď už si dáme písničku a další díl.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát nás čeká seznámení se zvláštním živočichem z čeledi prasatovitých. Babirusa se podobá českému vepři. Pochází z indonéských ostrovů, kde obývá tropické pralesy a bažiny. Má šedou a většinou lysou kůži, dlouhé nožky a úzký rypák. Zajímavé jsou ale na babiruse hlavně její kly. Hodně viditelné je mají jen samci. U samic jsou opravdu nevýrazné, občas žádné. Za to u samců jsou výrazné až dost a stáčí se do spirály. Mohou být dlouhé až 30 cm a jsou taky dost křehké. Když samci bojují, většinou se přetlačují předními končetinami a na kly si dávají pozor. Asi metrová prasátka mívají zhruba 80 až 100 kilo. Rypáček je sice dlouhý, ale slouží jenom k tomu, aby s ním babirusa něco vyčenichala. Krytí ho nepoužívá. Babirusa se zkrátka jen potuluje a sbírá, co ji napadne. Třeba ovoce, listí, semena, kořeny, ořechy, ale i mrtvé kraby a ryby. Babirusa má tělo stále obalené vrstvičkou bláta, v kterém se ráda válí. Suché bláto chrání její kůži před bodajícím hmyzem a sluncem. Babirusy jsou zdatné a rychlé běžkyně a žijí v menších rodinných skupinkách. Ty se ale skládají jen ze samic a mláďat. Samci jsou samotáři. Nejaktivnější je babirusa ráno a večer. Kromě válení se v bahně se ráda často koupe. Je to zdatná plavkyně a přeplave i úseky široké několik kilometrů. Babirusy nejsou moc hlasitá zvířata. Občas si zafuní nebo tiše zachrochtají, ale většinou je neuslyšíte. Mláďata těchto zvláštních prasat jsou hned po porodu samostatnější než u jiných prasečích druhů. I tak se ale o ně máma pečlivě stará a chrání je před možnými nepřáteli. A proč má vlastně tohle prasátko tak netradiční jméno? Pochází ze složenin indonéských slov babi, což znamená prase, a rusa, což znamená jelen. Takže babirusa je vlastně takový prasojelen. Domorodci z indonéských ostrůvků totiž dřív skutečně věřili, že jde o křížence prasete a jelena. V České republice jsou babirusy k vidění pouze v zoo v Jihlavě. Vyrazíte tahle zvláštní prasátka navštívit? Holky a kluci, pokud chcete o zdatných plavkyních a běžkyních babirusách někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to můžete na webu Rádia Junior poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

V klubu Rádia Junior si povídáme o začátku nového školního roku. Jak už jsem zmiňovala před nějakou dobou, nový školní rok může být i docela stresující. Jak to udělat, aby to bylo víc na pohodu? Můžete to probrat i s rodiči, který vám v tom můžou určitě pomoct. Nejdůležitější, co by nemělo chybět v žádné situaci, je důvěra. Aby byl školní rok pohodový, potřebujete sdílet s rodiči i s kamarády nejenom úspěchy a radosti, ale taky nepříjemnosti. Udělejte si třeba s rodiči pravidelný čas na povídání, třeba při procházce, delší jízdě autem nebo v cukrárně, třeba jednou týdně, kdy jim prostě všechno povíte. Příklad otázek, co můžete probírat, na co se letos nejvíc těšíte, z čeho máte obavy. Pokud jste letos v první třídě nebo i třeba první rok na gymplu, na nové škole, tak vás čekají velké změny. Tak nepřidávejte si stres ještě tím, že si nandáte strašně moc kroužků. Vždycky je fajn si vytvořit čas na odpočinek a taky na volnou hru, aby lidská hlava mohla taky trochu odpočívat a nabila se nám zase na další náročnou aktivitu. Když člověk třeba mění kolektivy, tak není náročný jenom to, že je nový školní rok, nástup nového režimu, na který jsme zase po létě odvykli, ale i může mít třeba vybitý sociální baterky, poznávání spousty lidí, snažit se zapadnout, být ve střehu, aby si třeba zapamatoval nový jména, ať už učitelů, spolužáků a tak dál. To nás taky může hodně vyčerpávat, tak na to myslete a buďte na sebe lehce.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.
2: A teď už je před námi další vzkazovna, dneska už poslední, tak jestli chcete někomu poslat písničku nebo si nechat zahrát vaši oblíbenou písničku jen tak pro sebe, tak napište svoje tipy na vzkazovna@rozhlas.cz. My teď dáme napsat píseň od Botoxu a pak už bude prostor na dva songy podle vás.
3: Chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

bílá růže. Chtěl bych napsat píseň, co tě dělá šťastnou. Chtěl bych zpívat slova, že city

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Odstartovala druhá a dneska poslední vzkazovna a první písnička na přání je pro Martina, který chce zahrát Wake Up od Imagine Dragons, tak si to pojďme dát.

0: Vesna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále. No a tím je hodinový rozhovor s našimi dnešními hosty. Do studia za mnou přijdou dokonce tři hosté. Jiří Bartoník, lektor filozofie pro děti. Barbora Fialová. Ona a Jirka jsou spoluzakladatelé nakladatelství zabývajícího se myšlením pro děti, Pink Box Filozofy. A Lukáše Čičeliho, autora poslední vydané knihy v tomto nakladatelství o Mileně Jesenské. Jak se předávají filozofická témata dětem, koho napadlo zaměřit se na filozofii pro děti. Na to a mnoho dalšího se jich budu už za chvilku ptát a vy samozřejmě můžete taky napište na radiojunior@rozhlas.cz svou otázku už teď a určitě ji položím, anebo můžete po 19. hodině zavolat na číslo 800 199 199 a zeptat se jich napřímo. Momentálně si ale udělejte pohodu, protože začíná další čtení na pokračování. Dneska je to druhý díl seriálu Pohoršovna. Epizoda se jmenuje První noc. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky z Loberty Škudibertové se sejde Bludička Ťápota. Sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, Zlatovlase Ježibaby, Sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejenom tvrdý režim, ale i tuhý boj, v němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu, pak to snad všechno dobře dopadne. No tak poslouchejte, Pohoršovna začíná.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování. Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část druhá. První noc, Bludiččin příběh o pitomém Krutohlavovi, Začarovaná židle. K večeři dostali malí škůdci v Pohoršovně misky s něčím hnusným, co vypadalo jako rozvařený žabinec. K pití byla voda z louže. Zloberta jim pohrozila, že kdo nesní svou porci, nedostane příště k jídlu nic.
3: Zítra začne převýchova jako řemen,
2: slíbila Zloberta všem a vyšroubovala žárovku v lampě, aby si nemohli svítit.
3: Přeju vám děsné sny.
2: Zhrachotil klíč a malí škůdcové zůstali sami. Nikdo nemluvil. Královská dvojčata se třásla jako suché rákosí. Ťápota otráveně zívla. Jeden trpajzlík nalítával do skla jako rozčilená moucha, ale sklo bylo tvrdé a okno zavřené.
4: Mstižerku, co budeme dělat? Co budeme dělat?
2: Kvílela Vražožrava.
4: Myslíš, že se dokážeme pohoršit?
2: Když já nevím, jak se to dělá. Lamentoval Mstižer a drobná brada se mu třásla.
4: Náš milý tatíček nás to nenaučil.
5: Váš táta není žádný milý tatíček, ale vypatlaná mísa, řekla Bludička drsňácky.
2: Dvojčata vyjekla leknutím. Byla na světě 12 let, ale něco podobného ještě neslyšela.
5: Já teda vypatlance poznám a váš táta to je kus.
4: Tak on našem tatíčkovi nemluv,
2: fňukla Vraždožrava.
3: Mluv, mluv,
2: zučeli trpajzlíci sborem.
5: Trhněte si, odsekla Ťápota. Nezájem.
2: Sudíček ožil. Byl hubený a pihovatý, samá ruka, samá noha. Ozval se.
5: Poslyšte, příbuzní z rodu škůdců. Zloberta mi vzala knížku, takže si nemůžu číst. Já čtu rád, hlavně příběhy. Z příběhů se vždycky něco dozvím.
2: Tady bude pěkná nuda. Co kdybychom si vyprávěli příběhy? Ťápota se přezíravě ušklíbla. Mstižer to asi nepobral, trpajzlíci se na moment přestali vrtět. A v tom se ozval chraplavý dospělý hlas.
6: Aspoň někdo má v hlavě mozek a ne bramborovou kaši. Já jsem pro.
2: Všichni se vyjeveně otočili ke kolébce, věřili, že Ježibaby spí. Batole vytáhlo odsucaný palec z pusy a pobaveně řeklo.
6: Co na mě zíráte jako na seriál? To se ví, že umím mluvit, dokonce i zprostě. A to pěti světovými jazyky. Jo, taky slušně ovládám počítač. Možná umím řídit auto, ale tím si nejsem jistá. Jo. To by se muselo vyzkoušet.
5: Sudíček užasl. Co?
6: My, ježibaby, máme skvělou genetiku. Číst umíme hned po narození. Karate bohužel až od 3. A ne žádné obyčejné, ale ježibabí karate. Máma poráží malíkovou hranou jedle. Už se na to děsně těším. Ale je mi jenom 13 měsíců. Ale ne, abyste to práskli škudibertům. Před těmi budu dělat...
5: Sudíček se vzpamatoval první. Super, Ježi baby. Mně se hned zdálo, že jsi nějak chytrá. Tak si budeme povídat my dva? Jen to řekl, praštil ho do nosu kaštan v pichlavé slupce.
3: To teda tudle nudle, rozhněvala se Ťápota. Ty chytrolíne chytrej, první chci vyprávět já.
5: Ťápota se rozsvítila zelenkavým světlem. Vlasy jiskřily a blikaly. Trochu připomínala vchod do cirkusu, ale byla to bahenní světýlka, kterými je vybavená každá bludička. Všichni se sesedli kolem, Ježi baby tam přistrčili taky a Ťápota se dala do vyprávění. Příběh o pitomém Krutohlavovi. Flákala jsem se městem, ale byl to opruzený oprus, protože... Pardon, ještě poznámka na okraj. Takhle si to vyprávění zapsal do paměti Sudíček. A Sudíčkova paměť je díky samému čtení strašně spisovná. Ťápota neříkala opruzený oprus, protože to by nikdo na světě neřekl, ale opruzený oprus. Ale my budeme poslouchat zápis Sudíčkovy paměti. Flákala jsem se městem, ale byl to opruzený oprus, protože jsem se děsně nudila. Nikdo jako na schvál nezabloudil, ani cizinci. A to je pro bludičku otrava. Padla noc a nikde ani noha. Už jsem to chtěla zalomit. Když z baru vypadl král Krutohlav. Korunu měl dobře na šišato. Venku se blízkalo královské fáro. Snad ten trouba nechce řídit, zahrozila jsem se. Jasně, že chtěl, i když měl tak 2 promile v krvi. To já teda poznám, protože přesně tak se lidi tváří, když šlápnou na bludný kořen. Doškobrtal ke zlatému autu, ze zlaté kapsy vyndal zlaté klíčky a lup, praštila jsem ho přes ruku. Hlava mu nevzala, co se stalo. Řekl jau a pustil klíčky do kanálu. Žbluňk. Na rohu stál taxík a moc hezký šofér Jarda si tam hodil chrupku, hlavu si opřel o volant a spál. Jarda je prima. A kdybych nebyla bludička, ale obyčejná holka. No nic. Krutohlav mu padl do taxíku jako pytel uhlí do sklepa. Jarda se vzbudil a král zařval.
7: Do Libně.
5: Libeň je městská čtvrť. Krutohlav má v Libně sestru, starou škrkavku Krutohlavovou. Asi chtěl u ní přespat, když teda neměl klíčky od auta. Jenže Jarda, jak byl rozespalý, místo do Libně slyšel polib mě. Vůbec neměl chuť dávat tomu ožralovi pusu, ale bál se neposlechnout krále. Tak se nahnul a ďobl mu takovou malinkou hubičku na ucho. Jak bych nebyla bludička, ale obyčejná holka. No nic. Král se lekl, až mu z hlavy sjela koruna.
3: Co jsi to dovolil, ty červe? Já jsem král a dám tě rozčtvrtit.
5: Jarda zbledl a já toho měla dost. Pořádně jsem Krutohlava plácla, až se hlavou napřed vykutálel ven. Špitla jsem Jardovi. Jeď! On vůbec netušil, kdo to řekl, asi věřil, že ho to napadlo samo, ale dupl na plyn a byl pryč. Pak jsem si stoupla za krále a šeptala mu.
8: Jdi na roh, pak zahni doleva. Je tam kandelábr, hezky do něj vraž.
5: Dovedla jsem ho k bludnému kontejneru. Abyste věděli, v lese mám bludné kameny a bludné kořeny. A ve městech bludné kontejnery a zapomínací lavičky. Kdo se toho kontejneru dotkne, ten se k němu musí 3x vrátit. A kdo si sedne na lavičku, zapomene, kam chtěl jít. Krutohlav se málem zbláznil a čel kam šel, zas byl zpátky u kontejneru. Už do něj vsteky bušil hlavou. Kránu jsem se nad ním slitovala, vzala jsem ho k zapomínací lavičce, on se natáhl a spal. V 8 ho vzbudili policajti a chtěli vidět jeho občanku. Mysleli si, že je bezdomovec, protože korunu ztratil a neměl ani páru, jak se jmenuje. Tak ho vzali na služebnu. Tam se Krutohlav konečně rozpomněl, že je král. Křičel, já vás dám rozčtvrtit. Pak pro něj přijela škrkavka a prý mu rovnou na služebně naplácala zadek, protože ona jediná se krutohlava nebojí. Starala se o něj, když byl malý, a je taky škůdce, čili král ji nemůže dát rozčtvrtit. Jo, tu zlatou korunu Jarda odevzdal na policii. Ani ho nenapadlo vyloupnout si aspoň rubín. A už jsem říkala, že Jarda je super. Aha, jo, říkala. A kdybych nebyla bludička, ale obyčejná holka. No nic. To byl pěkný příběh, řekl sudíček, když ťápota skončila, ale bludička na něj vyplázla jazyk a odvrátila se. Dvojčata těkala očima a nevěděla, co říct. Vraždožrava soucitně fňukala nad představou, jak milý tatíček buší hlavou o kontejner, ale hluboko v bříšku měla malilinké místo, které se tomu tiše hyhnělo.
6: Hele, řekl Ježi Baby, ty bludné tento nonc vznikají sami od sebe, nebo je děláš ty?
5: A ty v lese jsou po dávných bludičkách a ty ve městech vyrábím já. Taky umím bludnou židli, nebo zapomínací matraci.
3: Ukázat, ukázat,
5: škemrali te pajzlíci. Jo, prosím tě, ukaž nám to, přidal se sudíček.
6: Ty si trhni, mudrlante,
5: zakřenila se ťápota. Pak se rozmyslela. Tak jo, ale všichni musí zavřít oči. Je to mý výrobní tajemství a nechci, aby mi někdo koukal pod ruku.
6: U mě to máš marné, řekl Ježi Baby. My Ježi Baby vidíme i se zavřenýma očima. Ale budu koukat do stropu.
5: Dvojčata si zakryla oči rukama a trpajzlíci si stáhli čepičky až k bradě. Ťápota si sedla na židli a tiše mumlala krtek, krtek, krtek, krtek. Pak si lehla na matraci u zdi a šeptala krkavec, krkavec, krkavec, krkavec. Sama nevěděla, jestli je to nutné, ale měla dojem, že slova, kde je hodně K a hodně R, zní čarodějnicky. V tom se rozletěly dveře a vešel tvrd Škudibert. Zloberta ho poslala, aby ty fakany před spaním ještě seřval. Sama byla líná vstát. Asi jste si už všimli, že tvrd se ženy trochu hodně bál.
7: Co je to za povyk? Už máte dávno spát.
5: Ale všichni měli zavřené oči, jak slíbili ťápotě. A tvrd nevěděl, co teď.
6: Vždyť oni spí.
5: Unaveně si sedl na židli. Židle byla měkká a teplá. Houpala se jako loďka.
4: Seděl se na ní tak příjemně.
5: Vší silou se probral a šel pryč. Malér, šeptla bludička. Teď se třikrát vrátí. Dělejte, že o něm nevíte. A než to dořekla, byl Škudibert zpátky. Nějak se mu zatočila hlava. Aby neomdlel, radši si zase sedl.
4: Seděl, zíval
5: a pak se vzpamatoval a šel.

Si třída, ťápoto, řeklo Ježi Baby. A už se otevřely dveře podruhé. Tvrd vůbec nechápal, co se to s ním děje. Sedl si na židli, aby tu záhadu vyřešil, a v tu ránu usnul. Tak ho našla Zloberta v černé noční košili, rafla ho za ucho a odvlekla pryč. Ale síla bludné židle byla ještě větší než jeho strach ze Zloberty. A to je co říct. Tvrd se vyplížil z ložnice a s přihlouplým úsměvem se svalil na židli a usnul. Ale to už malí škůdcové neviděli. Ty rozčilující zážitky je tak zmohly, že už taky spali jako medvíděta v zimě a netušili, jaké hrůzy a dobrodružství je čekají další den.

0: Klub Rádia Junior.
1: Ahoj všichni, posloucháte čtvrteční Klub Rádia Junior s Evou. Čeká nás dneska lifestyleový klub a našimi dnešními hosty jsou Jiří Bartoník, lektor filozofie pro děti, Barbora Fialová a ona a Jiří jsou spoluzakladatelé nakladatelství zabývajícího se myšlením pro děti s názvem Pinkbox. A taky tu dnes vítám Lukáše Čičeliho, což je autor jedné z posledních vydaných knih v tomto nakladatelství o Mileně Jesenské. Budu se jich ptát třeba na to, jak se předávají filozofická témata dětem, koho napadlo zaměřit se na filozofii pro děti, ale probereme toho určitě mnohem víc a i vy se samozřejmě můžete ptát na to, co vás zajímá. Já vás tady všechny moc zdravím a díky, že jste dorazili k nám do studia.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Začínající otázka, tu se ptám vždycky na začátku rozhovoru všech hostů. Co by holky a kluci takhle na začátek o vás měli vědět a nezaznělo to v tomhle hodně krátkém úvodu, kde jsme jenom tak stručně vás představili?
2: Tak já bych hlavně, aby se nebáli, že jsme úplně obyčejní, normální lidi, kteří si rádi povídají a já si rád s dětmi povídám.
1: Super. Doplní to nějak Bára s Lukášem?
4: Jo, tak o mě třeba můžou vědět, že mám ráda film Barbie.
1: Mhm.
3: No já jsem ten autor, který napsal tu knížku.
1: Dobře, my si dáme první písničku a pak už mám na Báru, na Jiřího i na Lukáše spoustu otázek. Vy je můžete mít samozřejmě taky, napište nám na radiojuniorozavináč.cz a nebo nám zavolejte, číslo je 800 199 199.

0: 100 let. V dnešním klubu Rádia Junior si povídám s Barborou Fialovou, Jiřím Bartoníkem a taky Lukášem Čičelim. No a musím začít otázkou, co si mají holky a kluci představit, co nás teď poslouchají pod pojmem filozofie?
1: To je taková vlastně možná těžká, ale i lehká otázka. Filozofie je nějaký společný hledání. Aspoň my to takhle děláme ve školách nebo kdekoliv, kdy se objeví nějaká skupina dětí, tak si s nimi povídáme o tom, o věcech, které je zajímají a hlavně řešíme otázky, na které není jednoduchá odpověď. Uh-huh. Takže když dám příklad, jasně taková ta nejznámější odpověď je, odkud se vzal svět, vesmír a tak dále. Uh-huh. Takže řešíme otázky nejenom tyhle ty velký, ale i třeba ráno mě napadla otázka, jestli to mají horší dospělí anebo děti. Tak to mě třeba ráno napadlo.
0: Takže dá se říct, že filozof může být úplně kdokoliv, kdo se takhle zapojí do té diskuze a přemýšlí nad tím?
1: Já bych řekl, že jo, že to vychází z toho, že všichni myslíme a jenom otázkou, jak myslíme a jak se posloucháme. A určitě to stojí za to, že povídání předpokládá, že jeden druhýho poslouchá. Ale vyjádřit tu myšlenku, kterou mám v hlavě, to, o čem přemýšlím, je vlastně to, o co se potom v těch školách snažíme. A někdy to trvá docela dlouho.
0: No a jak vás vůbec napadlo zaměřit se na takovou, podle mě, nebo možná většinou lidí nenapadne kombinace filozofie a dětí, tak jak vzniklo tady to propojení zaměřit se na filozofii pro děti, jak to celý vzniklo?
1: Určitě no, to není jenom, že to napadlo nás, ale už to napadlo jednoho takového pána v Americe v 70. letech minulého století a on se podivil nad tím, že dospělí lidé se neumí úplně perfektně vyjadřovat, nebo že v tom, že chtějí někomu něco říct, byli to vysokoškoláci, takže studenti vysoké školy. A on si kladl otázku, jak to, že to ty studenti neumí, když už jsou tak velcí. Mm-hmm. A tak se rozhodl, že začne dřív a vytvořil takový knížky a cvičení, kde se nejenom četlo a nebo psalo, ale hlavně vedl dialog. A to vlastně v tom pokračuje celá. Jsou další školy po celém světě a my patříme vlastně k ním taky. Uh-huh.
0: Takže když přijdete do nějaké školy třeba a máte třídu, tak kdo tam pokládá ty základní otázky? Přijdete vy s nějakou otázkou a pak nad ní děti diskutují nebo děti přijdou s otázkou?
1: Je to obojí, ale naší snahou je, abychom poslouchali děti, protože děti kladou ty otázky a my se snažíme být v pozadí a s nimi tu debatu pouze nějak řídit. Mm-hmm. A takže je to vlastně jednoduchý, stejně jako se děti učí psát, počítat a nebo číst, tak my se zaměřujeme na to, aby se uměli i vyjadřovat.
0: No a vzpomenete si teďka tady třeba na nějakou otázku, která byla fakt fajn, rozvinula se ohledně toho super diskuze, kdo přišel třeba s něčím originálním?
2: Ne, já si nejčastěji vzpomenu na otázku jedné holky, mm-hmm, sedmačky, jestli na ní starší paní může křičet na hřišti jenom protože je starší. Mm-hmm. No, myslím si, že o tom se vedla dlouhá debata a nebyla jednoznačná mezi těma sedmákama.
1: Co je teda skvělý na tom, že když někdo něco řekne, tak ty ostatní děti se ptají, proč to říká. Takže to je jedna z těch dovedností, nebo to, o co se snažíme s dětmi, aby když něco říkají, aby věděli, proč to říkají. A není to úplně jednoduchý a nikdy to neumí ani dospělí. Takže to byla, toto byla jako velmi plodná diskuze, na kterou se našla odpověď, že spíš ta paní ne, jako si tohle dovolit nemůže. Mm-hmm. Jenom protože je starší, tak nemůže ty děti poučovat.
0: A jak dlouho tady ty, jak dlouhý tady ty vaše diskuze nebo debaty jsou? Má to omezený čas? Nebo prostě když je to plodná diskuze, tak se to protáhne na několik hodin?
1: My jsme začali jako filozofický klub, to znamená, měli jsme 45 minut jenom diskuze, ale není to jenom diskuze, tam hrajeme hry, divadlo a snažíme se, nebo si pustíme film. Ale teď to je tak, že ty diskuze vedeme přímo v těch předmětech, v češtině, v dějepisu. A někdy je to třeba jenom dvouminutová nějaká chvíle a někdy se to rozvine v nějakou plodnější diskuzi třeba na 10-15 minut.
0: Ale není vlastně asi vždycky cílem dojít k nějaký odpovědi na tu otázku? Někdy se prostě rozdělí třeba ta skupina na dva tábory a neshodnou se?
1: To rozhodně ne. A já dokonce razím to, že učím kolektivy i zborovny, i dospělí spolu nesouhlasit. Protože to je vlastně, z toho se rodí nějaká odpověď.
0: My si dáme další písničku, pak se budu Báry, Jiřího i Lukáše ptát dál a i vy se už můžete zapojit klidně s nějakou vaší otázkou, nebo jak byste mohli něco podobného zažít třeba u vás ve škole. Na to se můžete ptát na radiojunior@rozhlas.cz nebo na čísle 800 199 199.

0: klubu si dnes povídáme o filozofii se zakladateli nakladatelství Pinbox Barborou a Jiřím a taky s autorem knihy o Mileně Jesenské, která nedávno v nakladatelství vyšla, Lukášem Čičelim. Já jsem našla, že jste v nějakém rozhovoru, buď podle mě Jiří nebo Bára, zmínili otázku, kterou jste někde probírali, jestli je vlk z červené karkulky hodný nebo zlý. Ta mě zaujala. Jak postupovala třeba konkrétně tahle filozofická debata s dětmi a třeba jak staré děti nahodili vůbec tuhle otázku, protože tak bychom třeba mohli i líp pochopit tu vaši konkrétní metodu a pak i rovnou může buď Jiří nebo Barbora doplnit, jak se může stát, aby prostě jste k ním přišli a stalo se to i u nich ve škole, takováhle filozofická debata.
1: Ono na té pohádce o červené karkulce se dá najít rozdíl mezi otázkami, protože ne každá otázka je filozofická. Například, když se zeptám se, co měla červená karkulka v košíčku, tak mi Lukáš řekne: Lukáši, co měla červená karkulka v košíčku?
2: Nákup.
1: Měla tam nákup. No, neměla tam nákup, ale ve většině případů tam měla víno a bábovku. Teda aspoň takhle.
0: Ano.
1: A na tom se ty děti shodnou a už není vlastně co řešit. Ale když se potom zeptáme na to, jestli vlka po té, co snědl babičku a udělal vlastně hodně zlý věci, že někoho asi teda jíst nemáme, že jo? Tak jestli by ho potrestali, no tak tam ta shoda úplně nepanuje. A když někdo řekne, že ano, tak se ptáme, proč by měl být potrestán. A tam už ta debata začíná být zajímavá. Jo.
0: Je jasný, že se asi nedá říct o nikom, ani o vlkovi z červený karkulky, jestli byl hodný nebo zlý, protože ono v té pohádce asi není úplně taky vidět, proč on to všechno udělal a co se mu předtím stalo a co se mu potom stalo a to všechno s tím asi souvisí.
1: Jo, narážíte na to, že i ty děti přesně takhle přemýšlejí a chtějí se toho vlka zastat a chtějí ho vlastně třeba mu dát šanci, aby se napravil. Takže určitě, když řeknu, že ta pohádka má několik verzí, že myslím, že vlka, že ho nadspou kamenama.
3: Rozpárají mu břicho,
1: vytáhnou babičku.
3: A hodí ho do studny ještě.
1: Dají mu tam kameny a hodí ho do studny. Vím, že takováhle je ta verze, tak ta je hodně přísná. A ty děti proti tomu opravdu brojí. Takže podle mě ty děti řeší tyhle otázky úplně stejně jako dospělí. Je to otázka, proč některý lidi chodí do vězení, že jo, třeba. Takže víceméně to jsou otázky, se kterýma přicházíme třeba my, ale děti mají vlastní svoje otázky, no, jakože...
3: Třeba na začátku školního roku děláme rádi dílnu na téma, proč musíme chodit do školy.
1: Jo,
3: řekla, že je takový aktuální v září.
0: No to jo, a tam se vám rozvine jaká debata?
1: Ta debata, jednou jsem to zkoušel v Liberci, to byly děti asi, myslím, že čtvrťáci. A mně se strašně líbilo, že oni teda řekli strašně moc důvodů, proč nechodit do školy, že můžou se to naučit doma, že učitele nepotřebují a že byl tam takový tábor, polovina z nich řekla, že se to všechno naučí sama životem, ale asi po půl hodině i ti, kteří tvrdili, že do školy nechtějí chodit, tak změnili názor a říkali, že přece by jim chyběli ty kamarádi. Nebo že by na to nepřišli tak jako třeba Patrik nebo Anička, která je vlastně chytrá. A na tom, to je vlastně kouzelný na tom společným přemýšlení, že oni najednou jako ta třída drží víc pohromadě, ne s tím, že jenom něco jako umí, ale že společně přemýšlí. A najednou já poznám, že Anička přemýšlí úplně jinak než já a že může přijít s nějakým nápadem, s nějakým pocitem a to je prostě skvělý.
3: Třeba Lukáš v té knize o Mileně Jesenské, tak tam je hlavní hrdina Karlík, malej kluk, a ten do školy vůbec nechodí. Místo toho musí pracovat celá tvrdě a tou prací si nevydělá ani na pořádný boty, že jo?
2: Chudá Karlík. No, Karlík je malý kamel, který roznáší noviny.
0: takže už prostě chodí do práce normálně a ještě dostává málo peněz a do školy nechodí. No, tím mě převádíte na otázku, jestli knihy, které vychází ve vašem nakladatelství, jsou taky někdy předmětem tady těch setkání s dětmi, že se třeba rozebíráte tu konkrétní knížku, na ní už se dá potom třeba právě představit i některý ten filozof nebo ta osobnost, tak to potom probíhá zase trochu jinak.
1: Mm-hmm. Jo, někdy ty knížky bereme sebou a ty knížky mají tu výhodu, že už to ten autor před náma jako předžvíkal, mm-hmm. že tu otázku, tam je třeba jedna, můžu třeba zmínit Kierkegaard a Mořská pana, tak Mořská pana je hlavní postavou toho příběhu a ta má bohaté rodiče, má všechno, na co si vzpomene, má kamaráda žraloka, žije v nádherném paláci, ale přesto někde v hloubi srdce se cítí nešťastná, až skoro zoufalá a neví proč. A tak proto uteče z domu, aby pochopila, proč je nešťastná a najednou se dostane do světa lidí a zalíbí se jí to a tam potká toho filozofa. A myslím, že filozofie právě není odtažitá v tom, že by řešila nějaké otázky jako jenom vesmírné nebo abstraktní, mm-hmm. ale že podle mě každý z nás někdy, když jsme někde sami a čekáme třeba na tramvaj, tak nám tato otázka jako vystane třeba, že jsme z něčeho smutný nebo že nás něco trápí a nevíme proč a nemůžeme najít ten důvod. A v tu chvíli je dobrý najít někoho a ideální, když je nás víc a můžeme to vlastně rozevírat.
0: To zní úplně skvěle, tady ty vaše myšlenkové pochody a postupy, jak rozebíráte s dětmi ve školách, jak je učíte, aby nemuseli jenom nacházet odpověď, ale hlavně uměli hledat a přemýšlet nad tím. Po další písničce, kterou si dáme teď, si budeme povídat dál a mě třeba i zajímá, co je pro děti při takové debatě úplně ta největší výzva. Tak to je takový, to se tak hážu do pléna a po písničce to probereme.

0: Slavě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na Rádiu Junior.
2: V klubu si dnes povídáme s Barbarou a Jiřím z Pinkbox nakladatelství a taky s autorem díla Karlík a reportáž Mileny Jesenské Lukášem Čičilem. To jsme tady teda skoro ještě dneska promluvit neslyšeli, tak třeba se nám to ještě poštěstí, ale já jsem slíbila, že probereme, co bývá pro děti největší výzva, jestli je pro ně třeba těžké právě poslouchat ostatní, nebo třeba, že mají už něco na jazyku a je pro ně těžké čekat, až budou moci mluvit. Co je to, s čím se tam potýkáte a co pak třeba rozebíráte?
3: Je to vlastně všechno, co jste vyjmenovala. Hlavně se bojí promluvit před více lidmi. Uh-huh. To je jedna věc, to znamená, všichni se bojíme. My jsme teďka tady taky nervózní, protože dostáváme otázky, není to úplně přirozený. Ale když se to cvičí a děláme to každý týden, tak je to potom fajn. Potom je hodně těžký pokládat otázky. A to je těžký nejenom pro děti, ale pro dospělí taky. Takže když děláme různá cvičení, tak máme třeba nějakou větu a z té věty oznamovací vytváříme otázky. No, takže to je vlastně velká výzva. A potom ještě děti učíme takový pohyby myšlení, jakože máme na to dokonce i znaky, že třeba něco spojujeme v životě nebo rozpojujeme, nebo že něco vysvětlujeme, tak děláme rukama takhle, nebo že myslíme, nebo že se díváme a posloucháme. A tyhle ty všechny pohyby, kterých je 26, děti naučíme za pár hodin, máme na to různé hry, a ty nám potom pomáhají v tom vyjadřování. Mm-hmm.
4: A já myslím, že děti se bojí úplně stejných věcí jako dospělí, že tam zas takovej velký rozdíl není.
3: Vlastně ne, já bych řekl, že dospělí se někdy stydí víc než ty děti. A je to úplně to stejné. Jednou si vzpomínám, že jsme měli takový workshop pro vysokoškoláky a jedna ta studentka nám z toho utekla ještě dřív, než to začalo.
2: Mm-hmm. To byl pro ně takový stres.
3: Stres, že bude muset mluvit před ostatními. A to není nikdy příjemný. Já myslím, že všichni děti to znají. Hlavně když třeba, nevím, jestli to ještě pořád je, že jsou vyvolávání a jsou zkoušení.
2: Já myslím, že ano.
3: To je jako
4: já bych řekla, že ty děti jsou často mnohem odvážnější i v tom, jaký ty otázky vlastně pokládají.
2: To je právě to, Baros se mi nahrála na otázku, jestli jsou právě děti třeba ve filozofování v něčem lepší než třeba dospělí, jestli je třeba něco, co se z těch dospělých postupně vytratí, ale v dětech to právě ještě je.
4: Já myslím, že u těch dětí jde i hodně

0: šnek. A začnete tím, že no tak rychlejší je slimák, protože nenese ten domeček a už jste vlastně v nějakém konfliktu, který pro ty děti je hrozně zajímavý, když jim je 7, 6 a začnou vlastně filozofovat o slimákovi. A můžeme
1: no jasně.
0: Filozofovat o slimákovi. Důležitý je, aby nás to bavilo.
1: No to určitě. Tím se ale vlastně dostávám zpátky k jedné otázce, co už jsem položila a pak jsme ji nějak zamluvili. Jak se může stát, že vy z Pinkboxu přijdete do nějaké školy a probíhají tam takovýhle diskuze skvělý?
0: Většinou to musí rozhodnout paní učitelka. Málo kdy si to můžou rozhodnout.
1: Takže ta vám napíše na vašem webu a pak se to nějak dá domluvit s tou školou, že vy dorazíte.
0: Jo, potom si vybere buď ta paní učitelka podle toho, jak tu třídu zná, nebo myslím si, že může dát vybrat i třídě téma nebo knížku, o který by chtěli, aby ta dílna byla. Buď si vymyslí svoji otázku, nebo to může být přesně otázka, proč musíme chodit do školy. A nebo každá ta knížka, kterou jsme vydali, nese nějaký zajímavý téma. Právě třeba, jak Jiří tady zmiňoval Kierkegaard a Morská pana, tak to je otázka, co nás dělá šťastnými. Proč třeba i když máme spoustu hraček a věcí, tak se občas cítíme nešťastní. Takže to my potom s nima můžeme vybrat podle toho, co by je zajímalo.
1: Jak to funguje ve vašem nakladatelství? Máte vy jako spoluzakladatelé a aktivní filozofové vždycky nějakou ideu, kterou chcete, aby tam ten autor do té knížky vnesl, nebo mu třeba řeknete osobnost a necháte mu úplně volné pole působnosti? To už by se mohl zapojit i Lukáš.
0: No, Lukáš, já myslím, že jsem ti tam nějakou nacpala, co? Ideu.
2: Ani ne, já jsem měl pocit docela volnosti. Já jsem dostal zadání tady
0: to
2: osobnost.
0: To jsme si sedli.
2: Ale jesenské, tak jsem si letos o ní přečet a to, co mi na ní přišlo důležité, což byl takový jakoby víra v pravdu a vlastně v empatii a vlastně jako touha tu pravdu hledat, tak jsem jako vtisknul do toho příběhu. Takže
1: jsi měl volnost.
2: Zdálo se mi, že jsi měl volnost. Já jsem nepocítil jako žádné mantinely.
0: Já jsem měl pocit, že mi trošku plní přání. Vlastně.
3: Jo, vlastně to bylo skvělé, že jsme Lukášovi to zadání nějak neohraničili a přišel s nápadem, který je za mě jako parádní a vznikl příběh, který je nejenom filozofický, nejenom s nějakým přesahem že se dozvíme něco o Mileně Jesenské, ale vlastně je trochu dobrodružný, protože se odehrává tady v Praze na Žižkově a v chvíle mi je to jako z akčního filmu.
2: Já si myslím, že to je proto, že Milena nebyla jenom to filozofka nebo teoretička, nejen že by nad tím přemýšlela, ona hodně jako konala a snažila se vlastně ty své myšlenky převést ve skutečnost, tak proto je to něco akčnější než třeba
1: nikdy jindy.
2: Nebo jiné z těch příběhů.
0: Kam jsme třeba Lukáše trošku zarámovali, bylo, že jsme chtěli ukázat tím příběhem, co to znamená tak jako reportáž, vůbec jako žánr, že to je právě nějaká ta akce, že se musíte někam vydat, něco pozorovat, něco vidět, správně to pochopit, analyzovat, to už jsou filozofické vlastně dovednosti a potom tu myšlenku umět vyjádřit, aby tomu rozuměli ostatní, protože ve chvíli, kdy se vyjadřujete jenom proto, že máte potřebu jako o tom hrozně moc mluvit, ale neověříte si, že ty ostatní vám rozumí, tak to nemá žádný dopad.
2: No, ten příběh vlastně začíná tím, že Milena vlastně se ráno probudí, ona má nějaké zdravotní potíže, to vlastně odehrává se v také těžké době před válkou. No a vlastně, když míří do práce a vlastně jde psát tu reportáž, kterou považuje za důležitou, aby varovala vlastně své spoluobčany před hrozícím nebezpečím, tak cestou potká takovou skupinku dětí, které si jako hrají, ale to jedno dítě tak trošku odstrkávají a moc se s ním nechtějí hrát třeba se, tak se jim zdá divné. No a Milena je tak jako okřikne, aby se s ním hrály, no a jenže když se poručí dětem, aby se s někým hrály, tak to samozřejmě tak nejde, tak radost se poručit nedá. Tak oni pak utečou a Milena se s ním začne povídat a ukáže se, že je to Karlík, malý Kamelot, a Kamelot je prostě ten, který rozdával noviny. A ona je novinářka, že jo, tak se dají do řeči a on je nadšený, že vidí opravdu novinářku, tak ona se z něj na jeden den udělá asistenta.
1: Mm-hmm.
2: Tak to je jako začátek.
1: Začátek tady příběhu. O knížce se budeme určitě ještě povídat po další písničce, ale i na Jiřího a Báru budu mít ještě otázky, to se nebojte. A vy budete mít taky jedny z posledních příležitostí se na něco zeptat, tak napište na Radio Junior @rozhlas.cz nebo nám zavolejte, číslo 800 199 199.

0: Fajn.
1: V dnešním klubu si povídáme o filozofii, o knížkách s Barborou, Jiřím a s Lukášem. Vybíráte záměrně pro knížky osobnosti, které si předpokládáte, že děti neznají a chcete jim je představit? Nebo se stalo, že jsou děti, co znali Milenu Jesenskou?
2: Milenu Jesenskou jsem vybrala tak, že to byla osobnost, která mě inspirovala třeba když mi bylo 19-20, tak jsem se vlastně poprvé seznámila s jejím příběhem a vlastně mě tak jako doprovází celým životem, že v nějakých situacích si na ní vlastně vzpomenete. A když byla možnost, když se nám otevřela možnost vlastně vybrat si osobnost, kterou bychom chtěli vydat nebo rozšířit v té edici, kterou máme, tak Milena Jesenská byla prostě první.
1: Jasná volba. Mm.
2: Vedle toho jsme teda vydali ještě knížku o Kafkovi, protože Milena Jesenská byla první překladatelka Kafkových textů z němčiny do češtiny, jeho kámoška, bych řekla, a přes tuhle tu skutečnost většinou lidi znají, ale ten její jako příběh a práce je mnohem, mnohem obsáhlejší.
1: Lukáši, když jsi začal ten příběh zpracovávat, co tě na Mileně nejvíc zaujalo?
3: No, tak mně se líbilo, že je taková pravděčka, taková prostě jakoby tvrdohlavá a neústupná. To já mám rád docela, obzvlášť pokud ten člověk samozřejmě prosazuje nějaké hodnoty, které jsou důležité pro společnost, nejenom pro něj samotné, to znamená nějakou jako empatii, soucit s někým jako slabším a tak podobně. Takže to mě jako zaujalo. Ta reportáž, která tam vlastně jako vzniká, je o Češi, kteří utíkají vlastně jakoby před nacisty ze Sudet, z okraje vlastně jako Čech do středu země, do Prahy a vlastně jako obávají se vlastně, jak budou jakoby přijati jako ty uprchlíci. Mm-hmm. Takže vlastně jakoby chodí potom do těch detenčních center a vlastně řeší, jak z jakých okolností opustili své domovy a tak podobně.
1: A dáváte do těch knížek vždycky nějaký věkový doporučení nebo to berete, že prostě 5+ to zvládnou.
2: Tohle asi trošku možná právě necháváme na těch autorech. Většinou se snažíme držet nějakých jako 11+, ale myslím si, že se většinou podaří ten příběh mít třeba 9+, 8+. Hrozně záleží, každýho fakt baví něco jiného a když vás to téma zaujme, tak myslím, že jste pak schopný i zkousnout trošku těžší text, anebo poprosíte rodiče, jestli si to nebudou číst s váma.
1: A co byla ta linka, kterou jsi tam dovymyslel? Protože hodně jsi se samozřejmě zabýval tím, jak Milena skutečně žila, jaká byla, ale třeba Karlík?
3: Karlíka jsem si vymyslel. No.
1: A tu její společnou zápletku.
3: Ne, ale náhodou, vlastně, jak jsem na Karlíka přišel, tak bylo, že jsem si pročítal texty Mileny Jesenské a tam vlastně bylo, že ona opravdu šla a potkala vlastně skupinku dětí, který vyfukovali stéblem mydliny, mídlové bubliny a prostě přišlo tam dítě, které se s nimi chtělo hrát a oni je odmítli a prostě byl takový jako trhánek. Mm-hmm. A tak jsem si představil, že tohle je jako Karlík a že ona si ho vlastně jako vezme na tu reportáž. Pravděpodobně žádný Karlík s ní tu reportáž nedělal, ale vlastně představoval jsem si, že ta reportáž skutečně existuje, podle který to, že by takhle mohla vznikat, kdyby si vzala sebou nějakého Karlíka.
1: No a obecně, když jsi dostal nabídku, že se budeš podílet a napíšeš knížku, která bude v nakladatelství zabývajícím se filozofií pro děti, jak tě to vůbec zaujal třeba ten koncept a neměl třeba na začátku obavy, jak ten příběh podáš, protože předpokládám, že jsi předtím jako nepsal úplně tady ten, do tady toho stylu.
3: To ne, ale tak filozofie byla sympatická. Já jsem studoval estetiku, což je taková jako sestřenice filozofie, takže jsem se pročítal různými texty a vlastně jako ta myšlenka filozofie pro děti mi přišla vlastně jako hezká, protože mně přijdou děti stejně důležitě jako dospělí, tak si zaslouží všechny obory, včetně filozofie.
1: Přesně tak. To je správný. No vy sami se budete moct určitě, budete moct sami posoudit, jak si s tím Lukáš poradil, protože budete moct v budoucnu tady u nás na Radio Junior knížku o Mileně Jesenské a Karlíkovi vyhrát a přečíst si ji. Vy určitě víte, jaký knížky mají třeba ve vašem nakladatelství u dětí největší úspěch. Kdo je pro ně třeba ten největší hrdina, jaký příběh je fakt hodně baví?
2: Já myslím, že mají hodně rádi příběh o Pythagorovi.
1: Mm-hmm.
2: A vlastně je zajímá příběh o matematice a číslech, ale příběh takovej, který vás nemoralizuje, že musíte znát matematiku, protože je důležitá, můžete si pak něco spočítat, mm-hmm. ale vlastně spíš ukazuje, že je to prostě hezký se o ní zajímat, nebo o něco, co vás jako baví a že vlastně to, když zažíváte nějaký poznání z něčeho, že něco pochopíte, vám vlastně dělá dobře. A třeba se někdo díky tomu i cítí bezpečněji. A pak samozřejmě všichni mají rádi Kierkegaarda a Mořskou panu, protože Mořský pany jsou super.
1: Mořský pany jsou prostě dobrý. My si dáme úplně poslední písničku dneška, pak mám posledních pár otázek na naše dnešní hosty. Možná jen tady taky položím nějakou malinko filozofickou otázku, nebo spíš otázku, na kterou se budou muset trochu jít zamyslet. Uvidíme, co ještě dneska stihneme.

0: V dnešním klubu si povídáme o filozofii i o knížkách s mými dnešními hosty. No a mě by zajímalo, kdybyste mohli na jeden den oživit jednoho filozofa, tak koho byste si vybrali a co byste s ním probrali?
1: Jo, já bych chtěla Hannah Arendtovou. A asi bych s ní nechtěla, to, nevím, jestli to můžu říkat v dětském rádiu, ale já bych s ní chtěla celý večer kouřit a pít víno. Mm-hmm. A je mi jedno, co bychom probírali.
0: Hannah už by něco nahodila.
2: Jo, tak já asi Friedricha Nietzschea, já jsem se narodil ve stejný den, tak bych měl slovo narozeniny, abych si vypěstoval stejný knír jako on, kdyby mi poradil.
0: Jak na to?
3: Ty jsi mi ho vyfoukl, já bych taky chtěl strávit jo. Večer.
2: Tak můžeš Michel Foucault, ten má taky, ten narozeniny taky ve stejný den.
3: Ne, ten Friedrich Nietzsche by mě zajímal. Mě by zajímalo, jestli byl arrogantní anebo ne. A stejně tak bych možná potřeboval strávit den se Sokratem, protože o něm se neví, jestli byl opravdu takový pichlavý komár, protože lidem kladl ty otázky.
1: Ale hlavně o něm se neví, jestli doopravdy existoval.
3: Ale neví se, jestli doopravdy existoval a hlavně, jak to teda dělal, protože my se o to nějak snažíme jenom pokládat otázky, ale někdy je to opravdu těžký, abych ten svůj názor před dětmi neříkal, protože on to taky nedělal. On se opravdu důsledně ptal a ptal a ptal.
2: No, ale ty bys s tím Friedrichem se nedělal to samý, veď? Jako když dva dělají to tež, není to to tež, tak co bys si dělal s ním ty?
3: Jo, s tím Friedrichem. Já bych s ním měl do Mariánských lázní a nechal si povyprávět o tom, jak to tam nemá rád. Protože on v těch Mariánských lázních byl. V lázních a hrozně nadával.
1: Napsal, že je to tam drahý
3: napsal,
1: a zima.
3: Napsal, že to tam je hrozně drahý, prší tam, je tam zima a mají tam strašné jídlo.
2: My jsme tam křtili knížku, tady je zmileno.
0: No a nemůžu se ještě nezeptat, ale máme 2 minuty, tak chápu, že je to těžký. Kdyby k vám na debatu, kterou máte třeba s dětmi, přišla i Milena Jesenská, tak co byste s ní probrali? Báro, ty jsi chtěla knihu o ní, tak povídej.
1: Já bych s ní probrala... Já bych si s ní chtěla povídat... Já bych jí chtěla dát prostor, aby mohla vyjádřit, jak pro ní bylo těžký psát reportáže a do toho trávit čas se svojí dcerou.
0: To je hezký. A moje poslední otázka, která chápu, že už jste úplně pod tlakem času, je, jestli byste na závěr řekli něco nahodili, o čem si můžou dneska naši posluchači přemýšlet a třeba to zítra ve škole prodiskutovat s kamarády. Nějakou otázku takhle do pléna na závěr. Ale máme minutu, takže no, je to tak trochu tlak.
2: Mě by zajímalo, jestli ta karkulka byla hodná, anebo zlá.
3: To je fakt velká otázka, no.
0: Tak to zajímá Lukáše. A co Jiřího?
3: Já jsem omlouvám, já moc těch otázek jako nemám, ale možná ať si opravdu, jako, ať se zeptají, ať prodiskutují s učiteli tu otázku, proč mají chodit do školy.
1: Jo, ať se toho nebojí.
3: Toho nebojí a zeptají se rodičů, učitelů, ať učitelé se sami nebojí a s nimi tohle téma otevřou.
0: Tak jo, nebojte se to otevřít, zítra máte poslední den prvního týdne školy, tak pak je víkend, takže ono se to když tak nějak zapomene, kdyby se rozvířila moc divoká debata a já už nemůžu jenom než poděkovat Báro, Jiří, Lukáši, díky, že jste za náma přišli a ať se vám ve všem, co děláte, daří.
1: Děkujeme. A třeba se někdy potkáme někde.
0: No tak snad jo. A teď už hajaja.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další příběh kocourka Mefista o dobrodružstvích italského kocourka z daleké Boloni. V domě malíře Lea si Mefisto brzy najde přátele. Nejraději se po nocích toulá s černou kočičí kráskou Mijou. Jenže dnes nadešel čas, aby Mefisto ukázal svou odvahu v bitvě s místními kocoury, kterým se zatím spíš vyhýbal. Kocourka čeká bitva o dvorek, o které nám už za chvilku začne vyprávět. Tak poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Na konci léta už jsem měl ve městě pár dobrých přátel. Nejvíc jsem se kamarádil s černou kráskou Mijou, ale i ve společnosti dvou chlupatých perských koček a nahluchlého psa Alexe jsem se cítil dobře. Jen zdejším kocourům jsem se zatím vyhýbal. Ale tušil jsem, že přijde čas, kdy se s nimi budu muset setkat. Jednou Leo po ránu zaspal a nestihl si se mnou dát snídani. Prý už musí běžet do muzea, má tam nějakou práci. Nevěděl jsem, co to je muzeum, ale protože mi naložil do misky velkou porci paštiky, neměl jsem čas o tom přemýšlet a pustil jsem se do jídla. Byl jsem právě v nejlepším, když jsem za dveřmi uslyšel funění. Alex. Zeptal jsem se přes dveře, co by rád. Prý, co to u mě tak pěkně voní. To je zbytek mojí snídaně. Jestli máš hlad, pozvu tě, nabídl jsem mu. Jinému psovi ani kocourovi bych svoji misku nikdy nepůjčil. Ale věděl jsem, že Alexův pán je už starý a občas mu nedá najíst. A někdy ho zapomene i vyvenčit. Ale jak se k tobě dostanu, mladej, zahučel můj psí kamarád. Počkej chvilku, mám to vychytané, pochlubil jsem se mu. Na ten člověčí kousek, co jsem se Alexovi chystal předvést, jsem byl velice pyšný. Trénoval jsem ho skoro týden. Pozoroval jsem Lea, jak sahá po klice dveří. Nejprve zatlačí dolů a pak kliku pustí. Nebylo to tak těžké. Musel jsem se jen hodně odrazit a vysoko vyskočit. Vtip byl v tom, udržet se na klice všemi čtyřmi tak dlouho, dokud jí nedojdou síly a nepovolí. Jakmile jsem ji přepral, poklonila se mi a dveře se otevřely. Já šel sice hned k zemi, ale nežuchl jsem jako pytel. Otočil jsem se při pádlu a dopadl na všechny čtyři. Tentokrát klika nebojovala dlouho a brzy mi otevřela dveře. Alex na nic nečekal a počichu se vydal rovnou k misce. Kdo ví, jak dlouho nejedl. Musím tomu starochovi přiznat, že ačkoliv zrak a sluch ho už pomalu opouštěli, čich měl pořád výborný. Nerad to říkám, ale možná, že dokonce lepší než já. Alex rychle slupl všechno, co zbylo v misce, a vděčně se na mě podíval. Tenhle trik s klikou bych se potřeboval naučit, až mě pán zase zapomene vyvenčit. Máš to u mě, řekl vesele a olízl mi čumák, což v psím jazyce znamenalo, že děkuje a že mě má rád. Já ho měl taky rád, i když to byl jenom pes. Ale věděl toho o našem domě i městě stokrát víc než já. Znal každého kocoura i kočku v okolí. A taky se teď přede mnou zmínil o tom, co mě poslední dobou hodně trápilo. Už si poznal partu místních kocourů? Nevšiml jsem si, že bys utržil nějaké šrámy. A bez těch se to neobejde, to mi věř. Houkl na mě a promrskal mě z legrace svým chlupatým ocasem. Ještě ne. Vlastně ještě jsem si mezi ně netroufl a oni za mnou sami nepřišli. Kamarádím se tu zatím jen s holkama a s tebou. Odpověděl jsem popravdě a trochu jsem se přitom styděl. Však si pro tebe brzy přijdou. Budou stát pod oknem a volat na tebe. Ty mezi ně musíš jít a ukázat, že se jich nebojíš, poučoval mě Alex. Ale když já se jich bojím, Alexi, přiznal jsem se mu, protože jsem věděl, že se mi nebude smát. Já jsem se mu taky nesmál. Tak jako jsem některé věci ještě neuměl, protože jsem byl moc mladý, on spoustu věcí už neuměl, protože byl moc starý. A proto jsme si tak dobře rozuměli. Neboj se, je to jen rvačka. Trochu to bolí, ale když jim ukážeš, že nemáš strach, po druhé už ti dají pokoj. Budeš pak jejich, protože nejsi poseroutka. U psů je to jiné, ale já už byl kolikrát pokousaný a vždycky jsem se z toho nějak sebral, vyprávěl zkušeně Alex. Jak jsem ho poslouchal, přestával jsem se bát. Tak já už půjdu, mladej, řekl Alex, ale já ho zarazil. Jmenuju se Mephisto, připomenul jsem mu dotčeně, ale on se jen zasmál. Mephista si nech pro tu svoji Alici. To není moje Alice, to je Leova Alice, bránil jsem se. Ale brzo bude i tvoje. Na to já mám čuch. Ti dva se mají rádi. A ty ji budeš mít taky rád. Je moc hodná. Tuhle mě vzala na procházku, Zazvonila na mého pána. Bylo to jen tak, tak. Už jsem totiž potřeboval nutně ven. Tak se měj. Rozloučil se Alex a odčoural se ze dveří. Ani jsem netušil, jak brzy dojde na Alexova slova. Chvilku jsem si schrupl. Právě když jsem se chystal vyrazit za Mijou, zaslechl jsem kocouří zpěv. Zněl jako bojová píseň a nesl se naším dvorkem a okny až ke mně. Jsi člen tlupy, náješ chlupy, vystrč dráp, když jsi chlap. Protáhl jsem se po otevřenými dveřmi na terasu a skrz zábradlí kouknul dolů. Úplně jsem strnul. Na dvorku pode mnou stáli tři kocouři a dívali se nahoru, rovnou na mě. Volali mě, prý ať jdu ven, že se mnou chtějí mluvit. Všichni. Dostal jsem ukrutný strach a zalezl pod skříň. Leo byl pořád ještě pryč a tak mi nemohl pomoci. Ale tak nějak jsem tušil, že by mě možná stejně neochránil. Že s tím, co mě čeká, nemá jako člověk nic společného. A že se s tím budu muset vypořádat sám. Kocouři nemínili přestat. Panička od pršanek po nich hodila napřed jednu a pak i druhou bačkoru, aby zmlkli. Ale vypadalo to, že dokud nevylezu ven, nenechají toho. Z přízemí jsem zaslechl Alexovo zaštěkání. Asi mi chtěl dodat odvahu a říct mi, že bude u toho. Povzbudilo mě to. Co jsem měl dělat? Nechtěl jsem vypadat jako strašpitel. Tak jsem šel. Protáhl jsem se po římse a slezl dolů. Vkráčel jsem doprostřed dvorku přímo mezi ty tři dospělé kocoury. Tvářil jsem se důstojně, jakože se jich vůbec nebojím. Ani nevím, jak jsem to dokázal, protože ve skutečnosti byla ve mně malá dušička. Dokonce si myslím, že jsem se bál stejně jako tehdy v zimě ve stodole, když mi hrozilo, že zmrznu. To jsem byl ovšem ještě kotě a nemohl jsem se svému strachu postavit. Teď jsem neměl na vybranou. Ale jak to dopadne, to vám řeknu až příště. Dnes už je pozdě. Tak čau a dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.

Český rozhlas uvádí původní rozhlasovou pohádku Karla Šiktance o větrném zámku. Dramaturgie Václava Ledvinková. Hudbu složil Libor Soukup. Technická spolupráce a zvuk Jiří Wolf. Režie Luboš Koníř.

0: Nikdy v lese tak nečisto nebylo. V té vrchní borovině je to samá huština. Jalovec, ostrožiny, kapradí a samá divoká klest. A borůvčí plno. Nikdo se o to nestará.
1: Hele, Tomku, podej mi to menší kladivo. Tak. A srovnej si kleště do ohně a z ohně. A nech les lesem bejt. Uděláš nejl.
0: No jo, nemůžu za to. Pořád na to musím myslet. Co tu není stálej hajnej?
1: Ale teď se učíš kovářem a podkovářem a bas a fidly. A já jsem teď tvůj mistr. A vůbec, mám tě na starosti. Tak nech borovinu stát a starej se o to, aby ti koně kolem dokola nekulhali.
0: Ale jo, bodé, dědo. Teď víš, jak mám koně rád. Neboj, ostudu našemu řemeslu přece neudělám.
1: Tak se čiň a mysli na práci. Jo, až bude hotovo, lítej si po těch svých lesích třeba celou noc.
0: Celou noc? To sotva, to bys mě asi brzy vydědil.
1: A Franska, vítej u nás.
2: Pozdrav pánbu, pane mistře.
0: Ale že se dnes nějak mračí.
1: Co pak, faninko? Jdeš podkovat bělku, viď?
2: Jo, buďte od té lásky strýčku. Korinta se ráno zase špatně probudil a vzal nás v sakumpakum všecky. Z jedné vody na čisto. Lítali jsme po dvoře jak splašení.
1: To musí být radost. Služba u toho žvouna.
0: No, aspoň si to vzala skrz šibeňák trapem, ne? A přešlo tě myslet na strašidla a na duchy? Nebo tě to pořád drží?
2: Tak hele, Tomku, něco ti povím. Kdo může propadlům a celému lesu šibeňáku se vyhne, není o co stát.
0: I hrom do škopku, to jsou mi věci. A proč pak? To tam pořád tak strašně straší.
2: A nejen to, už tam dvakrát, třikrát naše lidi přepadli a okradli. Naposled chalupníka Vondru. Vzali jim, co měli.
0: Francko, nebuď labuť. To jsou jenom řeči, holčičí, ustrašený řeči. Já tu ty lesy znám. Do posledního keře, do poslední mítiny. Mám je prošlapaný jako málo kdo.
2: No jo, holky jsou hloupí, co? A darmo ubrečený. No jo, holt není nadmužský.
1: On je přes les pán, faninko. Kovařina mu moc nevoní. Chtěl by k pánům za lesáka.
0: Ale dědo...
2: Nic o to, Tomku. Asi to tam všude dobře znáš. Asi jsi jistej. Ale já ti říkám, mně se tam dvakrát jezdit nechce. Ale hod musím. Sem tam, do mlejna, nebo zas na zámek, nebo do města na trh. A ne, že se kor bojím. To zas ne. Jenže kdyby mi měli cestou od mlynáře ukrást třeba pytel mouky, to by se Korinta asi pominul.
0: Co pak si tam zakočího?
2: Já, Tomku. Je, strýčku Donáty, vy už to máte hotový.
1: Jo, jo.
2: Vy jste teda opravdu majstr nad majstry. Tomku, já jsem u Korinty na všecko. Od jak živa. Hlavně na všechnu hrubou práci. Děkuju. A s pánem Bohem. Korinta prej to s vámi sám vyrovná.
1: Dobře. A pábu s tebou, faninko.
2: Tak je, bělko.
0: A žádný strachy. Strašidla už jsou všecky dávno po smrti.
1: Víš ty co, Tomku? Mluvíš sem tam. Mluvíš. A ani kolikrát nevíš co.
0: Ale dědo... Vždyť je to všechno k smíchu. Strašáci a duchové a lupiči.
1: Ale co furt děláš moudrýho? A vůbec, co se na tu holku tak ofrňuješ? Je to sirotek, stejně jako ty. Akorát, že ty jsi doma, ty sloužíš u svýho dětka a ona musí u cizího. A tam, ochu, tam to není žádnej med. Kdo je jednou ve službě, ví až moc dobře, co je to hrubá práce.

0: Řeč na chvíli zmlkne, ale ticho žádné. V kovárně je věčné bití hamrů, perlíků, kladiv malých i velkých i těžkých palic. Kovadliny zvoní v jednom kuse a pod měchem oheň, ten je taky věčný. Kde pak kovařina, to je dobré dílo, to už Tomek ví, to už děda Donát přísně naučil ho. Jen nebýt těch lesů a těch různých zvěstí, co přicházejí sem tam ze světa.
1: Tomku! Tomku, slyšíš? No tak počkej. Jede někdo urozenej.
2: Jo, tak to je Nobl kočárek. To budou ze zámku.
3: Vypadá to na Heřmana s bílou paručkou. Dobrák, ale někdy důležitý jako sám pan hrabě.
4: Dobrý den, podkováři.
1: Dobrý, pane Heřmane. Koukám, pravej trochu šmajdá na zadní, co?
4: Pst, nekřič tolik, jen tak potichu. Vezu naši komtesku.
2: To je komtesa. Páni, ta je krásná. Ale ona spí?
4: No právě. Zrovinka před chvílí usnula.
2: A jak se jmenuje?
4: Lucie.
3: Tomku, honem vypřáhni a dej se do práce.
4: Slečna Lucie, tedy komtesa Lucie. Je jako obrázek. Před týdnem se vrátila z ciziny. A tím to taky všecko začalo.
2: A že spí takhle v půlce dne, pane Heřmane?
3: Tomku.
2: No jo. Tak pojď, malá, pojď. Pojď, ukáž. Počkej, dej se hned, necukej.
4: Spí, ale darmo mluvit. Takové neštěstí. Na zámku je pozdvižení od samého rozbřesku. Všecko vzhůru nohama.
3: Copak, něco zlého?
4: Podkováři, ani nevím, jestli o tom vůbec můžu takhle...
3: Něco panu hraběti?
4: Baže, panu hraběti. Jak se tuhle slečna komtesa vrátila zvenku na panství, přivítala ji jeho jasnost prazvláštním a jedinečným darem. Dostala od něj nádherného vzácného koně, plavého grošáka, jakému se žádný nevyrovná, na jakého žádný z koní nestačí.
3: Aha, to asi z těch jižních stájí. Pan je tam jako doma. Ale co je na tom tak smutného, pane Heřmane? To je přece radost.
4: To ano, to byla radost. Jenže v noci hospanské stáje nějací sprostí raubíři ukradli.
3: Cože? No to snad.
4: Jak povídám, ukradli.
3: No ale počkejte, co pak je panská stáj v noci jen tak, bez dozoru?
4: Stájný ho našli ráno s rozbitou hlavou. Kde co rozdupaný, poražené stání.
3: Je mi ne takováhle drzost.
4: Pan hrabě řádí tak, jak jsem ho ještě neviděl. Vzteklý, práská dveřmi, bledý je jako stěna. Zbrojnoše rozeslal do všech světa stran.
3: No jo, pan hrabě je věčně na cestách. A zůstalo to tu kapánek bez kontroly. Ani po starým hejným není nikdo nový.
4: Baže, nikdo nový. Tišeji, radši nebuž tak silně, hochu. Proto slečna komtesa takhle tvrdě usnula. Od pláče, od samého pláče.
3: To se nedivím. Chudák slečinka.
5: Tak, všecko v nejlepším pořádku, pane Heřmane.
3: Hamba tomu není. Troufá si to, troufá.
4: Baže, troufá.
2: Cože?
4: Nic nikomu svaté.
2: Co to říkáte? Dědo, jaká havěť?
3: Ale, že se smýlil, že si dělal chytrého a že
1: Fanny od Korintu měla pravdu.
2: Co? Co to je za nesmysl?
1: Chodí tu škodná, chlapče. A chodí si jak chce, i po těch tvých lesích. Ať se ti to líbí, nebo ne.
4: Tíše, podkováři, ať ji nevzbudíte. Já raději pomalu pojedu.
2: Páničku, teda ta je krásná. I když takhle spí, takovou holku jsem ještě neviděl.
1: No tak, Tomku.
4: Tady máš, podkováři, za práci. A díky. Buďte tady v pokoji.
1: S pánem Bohem, pane Heřmane. Taky děkuju. A ty už, chlapče, pojď. Nepleť se tu.
2: Teda na mou duši je jako malovaná proutkem na vodu.
6: Je!
2: Dědo, co jsi to říkal o té škodné?
7: Málo platné. Kovaři na ten den nestála už za moc. Tomek, náhle sticha, celý podmračený, nemohl se dočkat konce dne. Děda Donát dělal, že to nevidí, jak jen civí do ohně a šeptem si, co si drmolí, jak už po desáté rovná kladiva a hřebíky a kleště a jak se věčně točí pod okořán vratech z kovárny, odkud je to úvozem a loukou do lesa jen kousek.
2: Usta hromu. Chodím tady jako bludná ovce noc a den. Děda mě vyžene z domu. Celý den jsem v práci nebyl. A prošel jsem všecko. Řídkej les, černej i šibřinu. Každej kout. A nic. Nikde nikdo živej. Ani noha. Počkat. Co tohle bylo? To je jakoby... Ale to se mi asi zdálo. No jo, to jsou ty horní pískovce. Samá díra, samá sluj a propad. Ježíšku, co ty tady děláš? Ukaž se. Kdo pak tě to tady takhle zajal? Pojď sem. Jejda, mánku, ať mě bací. Ty jsi určitě ten kradenej. Koníčku, pojď. No, pojď hezky. Tak, počkej, tudy. Ano, ukáž, tak. Teda Jásku, ty jsi ale fešák. Hezoun na mou duši. Takovýho kropenáče jsem snad ještě neviděl. Ukážu tě mistříčkovi. Pro tohle mi snad odpustí. A pak tě vrátíme pěkně, kam patříš. Sakryš, co to ale... Počkej, co to máš na kopytech? Chodíš jako šeptem? Hrom do díla. Vždyť ty jsi podkovanej gumou.

0: Máš pravdu, Tomku, je to tak. A víš, proč ho takhle podkovali?
1: Aby nedupal. Aby chodil potichu.
0: Oba, co je jim do krásy a urozenosti? Udělali z něj zlodějskýho koně, co je bude neslyšně nosit rovnou na ta pravá místa všech neřádů a zlodějin. Chamrat jedna.
1: Ale je to krasavec. Že jo, dědo?
0: No, takových moc světem nechodí. Věčným sněhem pokropený. A podívej. No, mladej. Na čele má plavou hvězdičku, divné třetí oko. Víš, co se o takových koních říká?
1: Že neumí bloudit. Že vždycky jdou, kudy mají.
0: Máš pravdu. Předem vědí, kudy vede správná cesta.
1: No, však i teď. Sedl jsem tam pod kopcem na něj a on se mnou zamířil rovnou sem. Ani jsem ho nevedl.
0: Dobře, že jste přišli takhle pod mě. Tohle není pro moc očí. Pojď, sundáme mu tu gumu.
1: A obujem ho, jak má být.
0: Ano, ať se tý hraběcí slečince líbí. Však si na ní posledně hleděl jako na svátost.
1: To máš pravdu, dědo. Ona je... je jak proutkem na vodu malovaná.
0: Pravda. Ale proutkem sakramente urozeným.
1: Teď já vím. Ale třeba si mě, až tam přijedu, na zámku trochu zapamatujou.
0: A jednou třeba budou hledat hajnýho, viď?

0: ještě z půlky šero, z půlky mrak a mlha na úsvitném nebi. Ještě sluncem houří rozespalé oči a už ti dva jedou skrz hraběcí les. Kůň jde chvíli krokem, chvíli skoro letí. Ale kde pak k zámku, jinam, někam do roviny a pak tryskem z hůru do hůrek a kopců. Tomek se chce mračit, ale směje se.
1: Jedem! Koníčku, kam mě to vezeš, mocec, mazec?

0: A už kolem jenom skály, už jen samé hory, kdo ví, kde jim konec. A kůň před tou jednou náhle zpomaluje, trochu okolkuje, na místě se točí. A pak úzkou stezkou kol dokola srázu začne stoupat vzhůru, tifne do nebe.
1: Zadrž, koníčku! Prr! Teď už jsou kolem skoro samý mraky. Tohle je hora, jak se patří. Odpočineme si. No tak ne, jak myslíš? Ale brzy bude šero, víš? Milej zlatej, to je mi divná hora. Jako nějaký skalní hrad, či týniště, či co? Jedna vedle druhý, jeskyně a sluje. Široký, vysoký, jak brány někam do tmy tmoucí. Proč pak mě sem asi vedeš, bráško? Že bychom tu v tichu přespali?
2: Jo, což pak o to? To klidňáku můžem.
1: Jenže počkej, koukni. Ony jsou ty sloje všecky vpředu zavalený obřím kamenem. Asi, aby do nich nikdo nemohl. Teda, chyba lávky. Stačil by jen nějaký kousek klády, nebo aspoň pořádná větev. Jo, tady je, to je ono. A hned si pomůžeme. Do téhleté krajní sloje se vejdeme oba dva. Jen ten šutr šoupnu o kousínek dál. Jo, no vidíš, že to jde. Tak.
3: Pozor. Krušáčku?
4: Krušáčku, uteč! To je nějaký hroznej průvan!
5: Kerej Čerchmant, morcec hadry, kerej zpropadenec, co si zač? Co tu chceš?
1: Já...
5: Vždyť si pustil bílou vychřičku, člověče. Jen tak? Bez pádnýho důvodu?
1: Jakou bílou vychřičku?
5: No meluzínku přece. A to bude pěkná mela tam dole. Pěkné nadělení. Uvidíš. A poslechni. Víš ty vůbec, kde jsi?
1: No to nevím, pane. A moc rád bych to věděl, protože tu na mě... Křičíš jako zjednanej a nemáš vůbec proč?
5: Nemluv na prázdno. Tohleto je urozená hora. Tady jsi hostem na větrném zámku.
1: Na větrném zámku?
5: Co je ti k smíchu, chasníku? Je to svatá pravda.
1: To mi děda vždycky říká. Tomku... Ty jsi samý vzdušný, povětrný zámky. Prý, choď už po zemi.
5: Jenže tady jsi na mou věru na větrným zámku. Na opravdickým hošánku. Tady kraluje větrovská paní. A v těch jeskyních tu spí všecky vánky a větříky a vichry a vichřice, co čistí svět od nepravostí a špíny a zla lidského i nelidského.
1: Co to povídáš?
5: Jo, jo. A taky větírky a fujavice. Povětříčka a vějavky, fučáci a vírci, smrště a čertový svatby a já sám nevím ještě co. Ale dokážou všecko, to si piš. Šmejdí po světě s těmi svými neviditelnými bíložlutými košťaty a metou světskou proradnost i zlobu. Čiší, vanou, hučí, sviští, frčí, skuhrají a dují, až je z nich všude strach.
1: Můj ty smutku, to je pravda?
5: Jakože jsem strážce u větrných bran.
1: Počkej, pane, to je...
5: Ty máš ale štěstí. Bílá vichřička se vrátila. Honem přival ten kámen zpátky ke vchodu. Pámbu zaplať. A radši honem běž, odkud jsi přišel.
3: Běž a příště neruš z Bůh darma klid a mír větrného sídla.
1: Paní, nevidím vás, ale odpusťte, nemůžu za to. Přivedl mě sem kůň, grošák, kterého nějací podlí zloději ukradli z hraběcích maštalí. Teprve tady jsem se dozvěděl o větrném zámku a o jeho velké moci očistit svět od všeho nedobrého.
3: A ty víš, kdo jsou ti, co u vás páchají takové zlo?
1: To nevím, paní, ale kradou a loupí a lidi se jich bojí.
3: Pak si tu příliš brzy. Neboť sem můžeš přijít požádat o pomoc jen tenkrát, umíš-li ukázat cestu za těmi, kdo takto na světě škodí a hanobí kraj.
1: Zkusím to. Pokusím se je najít.
3: Dobrá. Běž tedy. Tvůj kůň zná správnou cestu.

0: Ano. Tomek teď už tušil, že si Grošák nechodí po světě jenom tak pro nic za nic. Že ví předem, proč a kam jít. Že je bystrozraký. Na Větrný zámek přece nešel jen tak na projížďku. A jistě nepůjde ani teď naspátek z té urozené hory.
1: Teda tohle? Teď ty jdeš, koníčku, zpátky k Šibeňáku. A co mi tady? To pojď radši rovnou do kovárny za dědou. No jo, teď jsme zrovna u propadel. Tady kousek jsem tě přece našel. Počkej, pozor, stůj, prr! To je pro vás nataženej přes cestu, který mám las.
2: Stůj!
3: A honem ze sedílka.
1: Puste mě! Herdek, co si to... Au! Nechte mě!
0: Pět chlapů, hlavatých, baňatých, zarostlých a nemitých, dupalo, křičelo a smíchy ječelo v chlupatých mundurech, až v lese zaléhalo. A ten nejvíc černej poutal kovářský muluce.
4: Huňáč mi říkají, abys věděl. Míša Huňáč. A tohle jsou mý medvídci. Vidíš? Kluci jako buci. Kterejme si ukrad koně.
1: To ne! To vy jste ho ukradli! Vy jste zloději!
4: Ticho! Kterejm si ukrad koně. A dal z ho bez dovolení podkovat. A to tě přijde draho.
1: Draho to přijde tobě, abys věděl.
4: Ale nejdřív nám pěkně povíš, kde jsi s ním všude byl. Na zámečku, co? U pana hraběte, co? U slečny komtesky.
1: Neřeknu nic. Ani slovo.
2: Ale povíš, fešáčku.
3: Však ty otevřej v pusinku.
4: Pajdo, jenom okej. Odveďte Grošáka, kam patří. A tady toho nebojsu, když teď bude němej, povězte hezky za nohy a za ruce na ten provaz nad prvním jezírkem.
2: Jo, to je ono.
3: Hezky na andělíčka.
4: Párkrát ho v tom jezírku vykoupejte. Ať si taky trochu lokne.
2: A pak ho na tom špagátě pěkně vysušíme.
3: A vykapeme.
2: A navěša to zimnou.
3: Za nožky a za ručičky.
0: Děda Donát skoro nespal. Bodejť by taky mohl. Zámečtí poslové vyhlašovali po vsích odměnu za ukradeného hraběcího Grošáka, takže nebylo těžké si domyslit, že to s

0: Kde máte Tomka?
1: Tomek? No, ten tu teď není, ale přijde. Určitě přijde.
0: K Motříčku? Jste nějaký vážný dneska? Co pak je? Něco nedobrého?
1: Nedobrého? Nedobrého, Faninko. Já tobě to povím, ale prosím tě, nikde ani slovem. Tomek je už druhý den pryč a Bůh ví kde.
0: Co povídáte?
1: Víš, on našel toho koně.
0: Toho hraběcího?
1: Našel ho někde u šibeňáku, přivedl ho a jel s ním včera na zámek, že ho vrátí komtese, ale nedojel tam a já nevím proč.
0: To je divný. Já na něj často myslím. Jak si věří, jak se vyzná, jak se nebojí.
1: No vidíš, a kdo ví, kde je mu konec, no? No vždyť sama vidíš, jsem jako na trní.
0: Strejčku, nebojte se. Já si teď z té vaší starosti vezmu nejmíň půlku na sebe. Budeme na něj myslet oba dva.
1: Děkuju. Jsi hodná, Faninko.

0: Bojím se. Nebojím. Bojím. Ale jen tady. Jinde skoro ne. Zatracený šibeňák. A všecko je to přitom jako jinde v lese. Ticho, pusto. Hučí jen stromy, ani nemusí být vítr. Počkej, Bělko, co to je? Prr! Jakoby někdo mluvil u jezírek.
1: Neboj se, kámo, ten neuteče.
2: Ani necekne. Asi se mu to líbí.
1: Pojď, zmizíme a necháme ho, ať si to tu užívá.
2: Jo, jdeme.
1: Jdeme.
0: Pro pána. Počkej, malá. Počkej na mě tady v křoví. Hned se vrátím, jo? Ozývalo se to odtud. Od toho prvního jezírka. Tady, ale vlevo. Pro Krista pána. Tomku.
3: Faninko, to jsi ty?
0: Jsem. Pro boha, Tomku, kdo ti to udělal?
3: Pšt.
0: Počkej, ukaž. Teď ty máš ty ruce skoro do modra. Posunu ti ten provaz dál. Tadyhle to podvlíknu. Vydrž. Rozvázat to nesvedu a nůž nemám. Jak ti jen pomůžu?
3: Nijak, Faninko zlatá, nijak. O mě se teď nestarej. Jdi tam nahoru, pro něj.
0: Pro koho?
3: Popoles o kus vejš. Tam k tomu srázu, vidíš?
0: Ale co tam?
3: Tam je ten kůň. Ten grošák ztracený. Odváž ho a osedlej. On tě sám povede. Umíš přece na koni?
0: To umím. Ale já nemůžu, jedu z města, z trhu.
3: Jedině tak mi pomůžeš, Faninko. Jedině tak se jich zbavíme.
0: Koho se zbavíme, Tomku?
3: A těch, co jsou s hanbou jedna ruka.
0: Bože. Tomku, já nevím. Teď já... Ukáž. Ještě ti to trochu takhle povolím.
3: Děkuju. Ty máš tak teplý ruce. Děkuju, Faninko.
0: Tak jo. Dobrá. Já teda jdu. Ale Korinta mě asi zabije.

všechno událo se, jak si Tomek přál. Brzy hora skoro do nebe a úzká stezička vzhůru dokola kolem a darmé volání faninky, že jestli jedou rovnou do nebe, tak může slézt a šlapat při něm pěšky. Ale Grošák jakoby neslyšel.

0: Téta, pámu s náma zlý pryč. Takhle rychle jsem snad ještě nikdy na koni nejela. A kam teď? On prej tě sám povede, říkal Tomi. Je to tu samá skalní brána.
1: Kdo to sem zas leze? Bože, ženská? Co ty tady chceš, prosím tě, na větrném zámku?
0: Tak na větrném zámku, říkáte? No tak jo. Jsem tu a basta. Ani nevím proč. Co se to děje?
1: Pst, větrovská paní. Paní všech větrů a vichrů a metlic a vánic a vánků, co jich vůbec na světě je.
0: Cože? Větrovská paní? O ní jsem nikdy neslyšela.
1: Honem poklekni, co kdyby se ti paní chtěla ukázat.
0: Ať se ukáže. Beze všeho. Ale proč by holka měla před někým klekat? I kdyby to byl sebevětší pán. Já neklekám ani před Korintou. Tak co bych?
2: Pověz, co tu děláš. A proč jsi tady? Proč jsi přišla na Větrnou horu?
0: To já sama od sebe ne. Neměla jsem doteď ani tušení. Grošák mě sem přivedl.
2: Ten už tady jednou byl, viď?
0: To já nevím. Tomek mi řekl, ať ho osedlám, že mě sám povede.
2: Tomek? Ach ano, to je ten chasník, co mluvil o zlodějích na hraběcím panství. Proč tu není on, ale ty, má milá?
0: Aby vám někdo řekl, že ho ti lumpové pověsili za ruce a za nohy nad první jezírko v propadlech. Pakáž jedna. Já je jenom na velikou dálku chvíli zaslechla.
2: Tak je to tedy. Dobře si udělala, že jsi mi to přijala říci. Teď se můžeš pokojně vrátit nazpátek. A spěchat nemusíš. Bílá vichřička si tě stejně dohoní. A možná tě i předhoní.

0: Jestli se prve grošák kůň hnal na Větrnou horu tryskem, letěl teď s faninkou naspátek přímo jak nějaký obří strakomakatý pták, jak by se krajem plavmo nes, jako by se snad země ani kopity nedotýkal, až dostala holka strach, když se už přiblížili k lesům, aby nenadělali tím kalupem příliš velký hluk, aby raději přišli šeptem. Neboť si myslela, že upropadel je všecko jako předtím.
1: Tak co? Už z toho kováříčka něco vypadlo? Už řek něco rozumného. Jednovokej.
2: Nic, náčelníku, ani slovo. Ale hraje už všema barvama. To jo.
3: Asi bude trochu prostydlej.
2: Aby tu ještě nechytrýmu, šéfe.
1: Kouknu se na něj, na hrdinu. A nebo víš co? Jednovokej.
2: Máme ho zas potopit?
3: Trochu do hlubinky, že jo?
1: Ne. Medvídci moji, mám lepší nápad. Jděte hezky pro něj a sundejte ho z provazu. Ale opatrně, aby si neublížil.
2: Bude trochu křehkej.
1: To jo, to bude. A proto si ho, kapánek, osušíme. Co říkáte?
4: Osušíme, ohřejeme, to je ono.
2: Paráda, uděláme ohníček.
3: Ohníček, funíček.
1: Správně, Pajdo. Nazbírejte nahromadu klestí a větívky a polínka a proutíčko a kůru. A zapálíme pro něj nob vatřičku.
5: Ohníček.
3: Tak, náčelníku, už je tady. Už ho nesem.
1: Správně. Hezky mi ho položte semhle na mítinku. Tak. A rozvažte mu ty provazy, ať si trochu uleví.
2: Možná, že už ho dost tlačí.
1: No, tak jak pak, mladej? Jak se vede?
3: Mračí se jak kakabus, náčelníku.
1: No, tak jak pak, holobrátku? Jak pak se nám nad jezírkem viselo?
6: Však vy si to brzy sami vyzkoušíte.
1: A hele, mese, pán je nějak navrčenej, nabručenej.
3: Že by mu bylo vlhko?
2: Že by mu byla zima?
1: Pajdo, koukám, že je hranička už tak akorát. Šup, honem s mladým pánem na bílko. Ano, chlapci, hezky na to břevno, co je mezi stromama. Tak. A tu hranici teď šouprem zrovna pod něj. A kdo pak u nás vždycky první podpaluje?
3: Jednovokej!
1: Správně. Jednovokej, zatop!
0: A náhle ječivě, hvízdavě, skučivě, skuhravě přehnala se divá vychrovatá smršť temnými hraběcími lesy. Houkalo to, vřískalo to, jíkalo to a bylo to, až se les šibeňák třás, až vznášelo se a škubalo listíčko i jehličí, až lámaly se soušky a čpavě páchlo podhoubí i mech a ulekaně blejskala se z borovíček smůla. Jediný ze všech měl v té vřavě štěstí Tomek Kovář. Na tom tlustém břevně, co se skutálelo kousek od hranice, co mu, kdo ví jakým čarodějným divem, samo rozvázalo zpropadená pouta a pak ho stavělo zdlouha, ztěžka, znovu na nohy.
6: Teda, páni moji, na mou duši, že by bílá vichřička? No jo, tak když si takhle řekne a když se proti vší té špíně rozběhne, Musí to být řádsky vidět. Takže to Faninka dokázala. A Grošovanej taky. Fany! Faninko! Jsi tady?
0: Volal Tomek a rozbíhal se na tu i onu stranu. Ale nic. Vracela se jen ozvěna, čistounká, zřetelná, nesla se šípeňákem, lesem hraběcím, kterýž to taky z nenadání, jak by zazdýchal z plných plic, čistotný, vymetený, průhledný, až radost naslouchat i hledět. V tom nedaleko něj v houští schovaná zaržála bělka a ozval se snad Faninčin tichý vzdech.
7: Tomku.
0: Pak rychlý zvuk kopyt a opět ticho. Mládence napadlo vydat se tentokrát pěšky do toho vzdáleného skalnatého svahu k jeskyním a všechny prohlédnout je. A dobře udělal. Hned v první stál tam tichý jako pěna kropenáček kůň. Měl plavou hvězdu na čele, divžené třetí oko. Tomek ho svedl k cestě a pak šli spolu dlouho jen tak krokem, známou pěšinou, co vedla ke kovárně.

0: Kladivo teď nech kladivem. Ruce máš nateklý. Levačku skoro podebranou. Neřádí jedni. A tady ten? Koukni na něj. Ten div netancuje na místě, jako by se nechumelilo. Jako by o něj ani nešlo. Frajírek. No ty, no. A všechno vlastně bylo kvůli tobě.
1: Ale obutej je dobře, dědo, viď?
0: Jo, to jo. Nemůžeš se už dočkat, viď? Měl bys si vzít něco svátečního na sebe, ať se jí líbíš.
1: Dědo, co to povídáš?
0: Jen se nedělej. Koukal jsi na ní posledně jak na nebeský znamení.
1: Jo, tak. Ty myslíš tu zámeckou slečnu?
0: A koho jinýho? Kdo ví, jakou ti přichystá odměnu?
1: Mně? To sotva. Tak pojď, strakatej. Pojď. Vydáme se. Pojedeme za tou, co je jako barevným proutkem na vodní hladinku malovaná. Tak s Bohem zatím, dědo!
2: S Bohem, Tomku. S Bohem.
0: Ale počkej. Kam to jedeš? Na zámek je to přece horem.
3: Děda Donát stojí ve vratech kovárny, nechápavě vrtí sivou hlavou. To už ale Tomek s Grošáčkem mizí v hlubokém úvozu, co vede ořechovou alejí a pak horní bažantnicí a hraběcími sady dolů ke vsi. Jdou krokem, žádný spěch, neboť je ráno jako ze skla, vysoké, křišťálové, v jakém lze dohlédnout někam až do nebeské předsíně.
1: Fanny! Faninko!
4: Tomku! Tomku, ty jsi přijel! Ty jsi nejel na zámek!
1: To ty musíš na zámek! Vrátit Grošáka a vůbec...
4: Já? Co blázníš? Já teď nemůžu. Dostala jsem pořádně vyčiněno, že jsem včerejšek promarnila. Že jsem zmizela i s Bělkou a práce stála. Korinta mě nejspíš vyhodí.
1: Tak ať. Připrav se na cestu.
4: Tomku, to nejde, vždy ti to říkám.
1: Ale musíš. Pojď. Páni, ty máš zas tak krásně teplý ruce jako u jezírka. Vysadím tě.
4: Ježiši, Tomku, ty jsi opravdický blázen. Přece víš, jak to se mnou je. Když mě Korinta vyhodí, nebudu mít kde hlavu složit.
1: Třeba tě vezme kontesa za odměnu do služby za komornou. A budeš mít od té dřiny a láteření pokoj.
4: Ty jsi blázen, Tomku. Učiněný blázen.
1: Tak jeď. Jeď, strakáči.
4: Ale kdy se zase spolu uvidíme, Tomku?
1: To už nech na mě, faninko. Ale bude to brzy. Protože ty jsi holka jak barevným proutkem na vodní hladinku malovaná.
3: Bylo ráno jako ze skla. Korinta křičel něco do dvora, v maštali ržála Bělka a venku poštěkával pes. Ptáci náhle křičeli a jíkali a zpívali jako pominutí. Aspoň se to Tomkovi zdálo, jak tak šel zpátky k domovu. Vlasy mu trochu lítali do očí, neb mírně vál a tiše čišel si a dul ten nejoutlejší vánek z větrného zámku.

úvodní rozhlasové pohádce Karla Šiktance o větrném zámku účinkovali Rudolf Kvíz jako vypravěč, Petr Šporcl jako děda Donát, Martin Hruška jako Tomek a Lenka Krčková jako Faninka. V roli větrovské paní jste slyšeli Danielu Bambasovou. Strážcem větrovského zámku byl Jan Dvořák. Dále účinkovali Pavel Oubram jako Heřman a Roman Nevěčný jako Lapka Hunáč. Jeho vykutálenými medvídky byli Jan Konrád a Václav Liška. Dramaturgie Václava Ledvinková a Luboš Konýř. Hudba Libor Soukup. Technická spolupráce a zvuk Jiří Wolf. Režie Luboš Konýř.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná...

0: Malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
1: Daniela Fischerová, pohoršovna. Část druhá. První noc, bludiččin příběh o pitomém Krutohlavovi, začarovaná židle. K večeři dostali malí škůdci v pohoršovně misky s něčím hnusným, co vypadalo jako rozvařený žabinec. K pití byla voda z louže. Zloberta jim pohrozila, že kdo nesní svou porci, nedostane příště k jídlu nic.
2: Zítra začne převýchova jako řemen,
1: slíbila Zloberta všem a vyšroubovala žárovku v lampě, aby si nemohli svítit.
2: Přeju vám děsné sny.
1: Zhrachotil klíč a malí škůdcové zůstali sami. Nikdo nemluvil. Královská dvojčata se třásla jako suché rákosí. Ťápota otráveně zívla. Jeden trpajzlík nalítával do skla jako rozčilená moucha, ale sklo bylo tvrdé a okno zavřené.
3: Mstižerku, co budeme dělat? Co budeme dělat?
1: Kvílela Vraždožrava.
3: Myslíš, že se dokážeme pohoršit? Když já nevím, jak se to dělá.
1: Lamentoval mstižer a drobná brada se mu třásla.
3: Náš milý tatíček nás to nenaučil.
4: Váš táta není žádný milý tatíček, ale vypatlaná mísa,
1: řekla bludička drsňácky. Dvojčata věkla leknutím. Byla na světě 12 let, ale něco podobného ještě neslyšela.
4: Já teda vypatlance poznám a váš táta to je kus.
3: Tak on našem tatíčkovi nemluv,
1: fňukla Vraždožrava.
2: Mluv, mluv,
1: zučeli trpajzlíci sborem.
4: Trhněte si, odsekla Ťápota. Nezájem.
1: Sudíček ožil. Byl hubený a pihovatý, samá ruka, samá noha. Ozval se.
4: Poslyšte, příbuzní z rodu škůdců. Zloberta mi vzala knížku, takže si nemůžu číst. Já čtu rád, hlavně příběhy. Z příběhů se vždycky něco dozvím. Tady bude pěkná nuda. Co kdybychom si vyprávěli příběhy?
1: Ťápota se přezíravě ušklíbla. Mstižer to asi nepobral, trpajzlíci se na moment přestali vrtět. A v tom se ozval chraplavý dospělý hlas.
5: Aspoň někdo má v hlavě mozek a ne bramborovou kaši. Já jsem pro.
1: Všichni se vyjeveně otočili ke kolébce, věřili, že Ježi Baby spí. Batole vytáhlo odsucaný palec z pusy a pobaveně řeklo.
5: Co na mě zíráte jako na seriál? To se ví, že umím mluvit, dokonce i sprostě. A to pěti světovými jazyky. Jo, taky slušně ovládám počítač. Možná umím řídit auto, ale tím si nejsem jistá. Jo. To by se muselo vyzkoušet.
1: Sudíček užasl. Co?
5: My, ježibaby, máme skvělou genetiku. Číst umíme hned po narození. Karate bohužel až od tří. A ne žádné obyčejné, ale ježibabí karate. Máma poráží majkovou hranou jedle. Už se na to děsně těším. Ale je mi jenom 13 měsíců. Ale ne, abyste to práskli škudibertům. Před těmi budu dělat.
1: Sudíček se vzpamatoval první. Super, Ježi Baby. Mně se hned zdálo, že jsi nějak chytrá. Tak si budeme povídat my dva? Jen to řekl, praštil ho do nosu kaštan v pichlavé slupce.
4: To teda tuhle nudle. Rozhněvala se Ťápota. Ty chytrolíne chytrej, první si vyprávět já.
1: ťápota se rozsvítila zelenkavým světlem. Vlasy jiskřily a blikaly. Trochu připomínala vchod do cirkusu, ale byla to bahenní světýlka, kterými je vybavená každá bludička. Všichni se sesedli kolem, Ježi Baby tam přistrčili taky a ťápota se dala do vyprávění. Příběh o pitomém Krutohlavovi. Flákala jsem se městem, ale byl to opruzený oprus, protože... Pardon, ještě poznámka na okraj. Takhle si to vyprávění zapsal do paměti Sudíček. A Sudíčkova paměť je díky samému čtení strašně spisovná. Ťápota neříkala opruzený oprus, protože to by nikdo na světě neřekl, ale opruzený oprus. Ale my budeme poslouchat zápis Sudíčkovy paměti. Flákala jsem se městem, ale byl to opruzený oprus, protože jsem se děsně nudila. Nikdo jako naschvál nezabloudil, ani cizinci, a to je pro bludičku otrava. Padla noc a nikde ani noha, už jsem to chtěla zalomit. Když z baru vypadl král Krutohlav, korunu měl dobře na šišato. Venku se blízkalo královské fáro. Snad ten trouba nechce řídit, zhrozila jsem se. Jasně, že chtěl, i když měl tak 2 promile v krvi. To já teda poznám, protože přesně tak se lidi tváří, když šlápnou na bludný kořen. Doškobrtal ke zlatému autu, ze zlaté kapsy vyndal zlaté klíčky a lup, praštila jsem ho přes ruku. Hlava mu nevzala, co se stalo. Řekl jau a pustil klíčky do kanálu. Žbluňk. Na rohu stál taxík a moc hezký šofér Jarda si tam hodil chrupku, hlavu si opřel o volant a spál. Jarda je prima. A kdybych nebyla bludička, ale obyčejná holka. No nic. Krutohlav mu padl do taxíku jako pytel uhlí do sklepa. Jarda se vzbudil a král zařval. Do Libně. Libeň je městská čtvrť. Krutohlav má v Libně sestru, starou škrkavku Krutohlavovou. Asi chtěl u ní přespat, když teda neměl klíčky od auta. Jenže Jarda, jak byl rozespalý, místo do Libně slyšel polib mě. Vůbec neměl chuť dávat tomu ožralovi pusu, ale bál se neposlechnout krále. Tak se nahnul a ďobl mu takovou malinkou hubičku na ucho. Kdybych nebyla bludička, ale obyčejná holka. No nic. Král se lekl, až mu z hlavy sjela koruna. Co jsi to dovolil, ty červe? Já jsem král a dám tě rozčtvrtit. Jarda zbledl a já toho měla dost. Pořádně jsem Krutohlava plácla, až se hlavou napřed vykutálel ven. Špitla jsem Jardovi. Jeď! On vůbec netušil, kdo to řek, asi věřil, že ho to napadlo samo, ale dupl na plyn a byl pryč. Pak jsem si stoupla za krále a šeptala mu. Jdi na roh, pak zahni doleva. Je tam kandelábr, hezky do něj vraž. Dovedla jsem ho k bludnému kontejneru. Abyste věděli, v lese mám bludné kameny a bludné kořeny. A ve městech bludné kontejnery a zapomínací lavičky. Kdo se toho kontejneru dotkne, ten se k němu musí 3x vrátit. A kdo si sedne na lavičku, zapomene, kam chtěl jít. Krutohlav se málem zbláznil a čel kam šel, zas byl zpátky u kontejneru. Už do něj vsteky bušil hlavou. Kránu jsem se nad ním slitovala, vzala jsem ho k zapomínací lavičce, on se natáhl a spal. V 8 ho vzbudili policajti a chtěli vidět jeho občanku. Mysleli si, že je bezdomovec, protože korunu ztratil a neměl ani páru, jak se jmenuje. Tak ho vzali na služebnu. Tam se Krutohlav konečně rozpomněl, že je král. Křičel, já vás dám rozčtvrtit. Pak pro něj přijela škrkavka a prý mu rovnou na služebně naplácala zadek, protože ona jediná se Krutohlava nebojí. Starala se o něj, když byl malý a je taky škůdce, čili král ji nemůže dát rozčtvrtit. Jo, tu zlatou korunu Jarda odevzdal na policii. Ani ho nenapadlo vyloupnout si aspoň rubín. A už jsem říkala, že Jarda je super. Aha, jo, říkala. A kdybych nebyla bludička, ale obyčejná holka. No nic. To byl pěkný příběh, řekl Sudíček, když ťápota skončila, ale bludička na něj vyplázla jazyk a odvrátila se. Dvojčata těkala očima a nevěděla, co říct. Vraždožrava soucitně fňukala nad představou, jak milý tatíček buší hlavou o kontejner, ale hluboko v bříšku měla malilinké místo, které se tomu tiše hyhnělo.
6: Hele,
1: řekl Ježi Baby.
5: Ty bludné tento nonc vznikají sami od sebe, nebo je děláš ty?
1: A ty v lese jsou po dávných bludičkách, ty ve městech vyrábím já. Taky umím bludnou židli, nebo zapomínací matraci.
2: Ukázat, ukázat,
1: škemrali tepajzlíci. Jo, prosím tě, ukaž nám to, přidal se Sudíček.
5: Ty si trhni, mudrlanté,
1: zakřenila se Ťápota. Pak se rozmyslela. Tak jo, ale všichni musí zavřít oči. Je to mý výrobní tajemství a nechci, aby mi někdo koukal pod ruku.
5: U mě to máš marné, řekl Ježi Baby. My Ježi Baby vidíme i se zavřenýma očima. Ale budu koukat do stropu.
1: Dvojčata si zakryla oči rukama a trpajzlíci si stáhli čepičky až k bradě. Ťápota si sedla na židli a tiše mumlala krtek, krtek, krtek, krtek. Pak si lehla na matraci u zdi a šeptala krkavec, krkavec, krkavec, krkavec. Sama nevěděla, jestli je to nutné, ale měla dojem, že slova, kde je hodně K a hodně R, zní čarodějnicky. V tom se rozletěly dveře a vešel Tvrd Škudibert. Zloberta ho poslala, aby ty fakany před spaním ještě seřval. Sama byla líná vstát. Asi jste si už všimli, že Tvrd se ženy trochu hodně bál.
2: Co je to za povyk? Už máte dávno spát.
1: Ale všichni měli zavřené oči, jak slíbili Ťápotě. A Tvrd nevěděl, co teď.
5: Vždyť oni spí.
1: Unaveně si sedl na židli. Židle byla měkká a teplá, houpala se jako loďka.
3: Sedělo se na ní tak příjemně.
1: Vší silou se probral a šel pryč. Malér, šeptla bludička. Teď se třikrát vrátí. Dělejte, že o něm nevíte. A než to dořekla, byl Škudibert zpátky. Nějak se mu zatočila hlava. Aby neomdlel, radši si zase sedl.
3: Seděl, zíval,
1: a pak se vzpamatoval a šel.
5: Si třída, Ťápoto,
1: řeklo Ježi Baby. A už se otevřely dveře podruhé. Tvrd vůbec nechápal, co se to s ním děje. Sedl si na židli, aby tu záhadu vyřešil a v tu ránu usnul. Tak ho našla Zloberta v černé noční košili, rafla ho za ucho a odvlekla pryč. Ale síla bludné židle byla ještě větší než jeho strach ze Zloberty. A to je co říct. Tvrd se vyplížil z ložnice a s přihlouplým úsměvem se svalil na židli a usnul. Ale to už malí škůdcové neviděli. Ty rozčilující zážitky je tak zmohly, že už taky spali jako medvíděta v zimě a netušili, jaké hrůzy a dobrodružství je čekají další den.

0: Hezký večer
1: s Rádiem Junior.
2: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky to

0: Yes!
1: Rádio Junior.
2: Já zvedám level, já jdu nahoru a ty jdeš středem. Už baby, nebudu ti říkat nic předem, co bude.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!

0: to mě zase loupá v kříži.
1: Radio Junior.

1, 2, 1, 2, 3, 4. Sotva dostal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil. Já

0: mléko, které skutečně ve vás se tvoří bezděčně, věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl ale,
1: neřekl ale,
0: co hlavní je,
1: co hlavní je,
0: že čím víc

0: Už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Za